si neumím představit, co to znamená tak blízko slunce obíhat na stará kolena. Mám 88 dní na oběh jediný, pomaličku se otáčím.

mi krátery posetou, jsem jako měsíc slunečních, přesto jsem planetou. Mám 88

povídat dá. Působí dojemně. Hrůza v tvých očích, když morče se země po tobě skočí.

0: junior.
1: Tap, tap. Tap, tap. Tap, tap. Tap, tap.
2: Jedna tlapka, druhá tlapka.
1: Tap, tap.
2: Posloucháme ticho šlápka.
1: Tap, tap.
2: Jak se tady tiše šlapka.
1: Tap, tap.
2: Jedna tlapka, druhá tlapka.
1: Tap, tap.
2: Ticho šlápku, mlcho šlápku.
1: Tap, tap.
2: Ukaž nám svou měkkou tlapku.
1: Tap, tap.
2: Snad ti na ní roste peří.
1: Tap, tap.
2: Tomu se však těžko věří.
1: Tap, tap.
2: Snad máš na ní vátičku.
1: Tap, tap.
2: Bys nevzbudil mátičku.
1: Tap, tap.
2: A nebo květy pampeliší.
1: Tap, tap.
2: Ty jsou možná ještě tiší.
1: Tap, tap.
2: Jedna tlapka, druhá tlapka.
1: Tap, tap.
2: Posloucháme ticho šlápka.
1: Tap, tap.
3: Mám tu trochu nepořádek, zatím to tu zvládám. Místo věcí do přihrádek zmrzlinu si dávám. Žemi kapou kousky zmrzky na džín či tričko. Toho já si vůbec

0: Rádio Junior.
1: Milé děti, nevím sám, co vám dneska zaspívám. Třeba, jak jsem včera na ulici potkal malou chobotnici, nevím, co jí napadlo,

0: Děkujem.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
3: Radio Junior.

nazývá se čvachtání, to jsou asi lachtani. Vedle s tichou rozkoší, tam si hroši lenoší, lvi a taky tygříci nemohou mi odříci podívanou krmení.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Raz, dva, tři, čtyři. Vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Všechno si změř, všechno si změř.

Mám zkrátka svoji vlastní hlavu a nevadí mi, že jsem trochu jiný. Mám prostě rád hrnky spálené hlíny.

0: jak hrouda hlíny na hrčířském kruhu. Svět se točí,
1: svět se točí,
0: je na něm nekonečně různých druhů. Otevř oči,

0: Ahoj holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Víte na webu radiojunior.cz.

0: Cože? Hitparáda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se, o pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
1: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA.

Facebook, Instagram. Moře sociálních sítí je obrovské. Co všechno se v něm dá najít? Terka Rašová loví do své tašky síťovky perličky, které tě zaujmou, překvapí nebo pobaví. Dozvíš se, kdo má nejvíc followerů i na co si dát pozor. Poslechni si nový podcast Síťovka každou středu v 17.30 nebo na webu radiojunior.cz.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Holky a kluci, vítejte u dalšího dílu. Pojďme se rychle něco nového dozvědět. Tohle místo by bylo ideální pro nějaké hororové natáčení. Bílá pustá planina a uprostřed ní vyvěrající voda připomínající krev. Člověk má hned pocit, že se tu stal nějaký masakr. Nemějte ale strach, pravda je jinde. Řeč je o vodopádu nesoucím název Blood Falls, který se nachází ve východní části Antarktidy. Vypadá jako krvavý, padá z ledovce, vše je na něm podivné. Na ledovci je průměrná teplota minus 17 stupňů. Proč voda nezmrzne? A jak to, že připomíná krvavou lázeň? Ledovec Taylor s tajemným vodopádem objevil v roce 1911 geolog Griffith Taylor, podle kterého se také ledovec pojmenoval. Původní vysvětlení zvláštní barvy bylo působení řas, které obsahuje voda. Až za mnoho let zjistilo, co je zatím ve skutečnosti. Krvavá barva vzniká díky přítomnosti železa. Došlo k odhalení, že pod ledovcem se rozprostírají slané řeky a také jezero se slanou vodou. Vodní systém starý zřejmě několik milionů let. Slanost této vody je až čtyřikrát větší než slanost vod světových oceánů. Zároveň je opravdu bohatá na železo. U takového roztoku dojde při vystavení na vzduchu k oxidaci a projevem této oxidace je právě červené zbarvení. Stále ale zůstává otázka, proč voda nezamrzne? Je to díky neobvykle slané konzistenci zdejší podzemní vody. Slaná voda má nižší bod mrazu než sladká a také uvolňuje teplo. Proto na některých místech dochází k tání ledu a teče zde voda. Naprosto se tak hroutí představa, že pod mrazivým ledovcem nemůže proudit voda. Ledovec Taylor je zatím nejchladnějším známým ledovcem se stále tekoucí vodou na světě. Určitě se na krvavý vodopád podívejte. Stačí vidět pouhou fotku nebo video a už to je zážitek. Moji milí zvídavci, pokud chcete o krvavém vodopádu v Antarktidě někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: šišatou věc, ten šišatec našel u šišatého plotu.
1: A ta šišatá věc u šišatého plotu
0: byla šišatý.
1: Šišatý dukát.
0: Hned samým štěstím šišatec

0: Shishati Schmetz. Našel šišatou věc.
1: V tom na nebi šišatém.
0: Na šišatém nebi.

0: Přišla.
1: Rádio Junior, pohádka.
2: Daleko na severu, kam celou polovinu roku ani sluníčko nedohlédne, žil před dávnými časy se svou rodinou v osadě lovců i statečný Sinisjak. Znal v tundře každý keřík, věděl, kde rostou největší borůvky, kde lišejníky mají léčivou moc i kam chodí největší stáda sobů. Byl dobrým lovcem a proto se mu vedlo dobře. Jednou udeřila krutá zima a všechna zvěř utekla daleko na jih. Lovcům začaly zlé časy. Zásob ubývalo a osadě hrozil hlad. Celé dny bloudil Sinisjak tundrou, křížem krážem, ale marně, po zvěři ani stopa. A to i přesto, že nejkrutější zima už dávno ustoupila a sníh na mnoha místech mizel. Když se jednoho dne vracel Sinisjak z lovu, opět s prázdnou, byl únavou a hladem tak vyčerpaný, že si musel na chvíli odpočinout, aby nabral nových sil. Místo toho však tvrdě usnul. Za malou chvíli přiletělo na strom, pod kterým Sinisjak spal, hejno černočerných havranů.
3: Sem, bratři, sem! Vidím tady ležet Sinisjaka! Už asi dolovil? Už za nikým z nás Sinisjak nepošle svůj opeřený šíp? Je náš! Krá!
4: Krá, tak vida! Zas něco pořádného k snědku? Však byl nejvyšší čas. Sotva mě křídla nesou. Ale na tebe, Sinisjaku, ještě doletím! Krá!
3: Zadrž! Zapomněl se, že první sousto odvěků patří našemu vůdci? Krá, moudrý havrané, krá, hostina je připravená.
5: Kdo mne to volá, krá?
3: Zdravíme tě, náš pane a vládče, a nabízíme ti tvé sousto, pane. Pohleď, pohleď, hostina. Únava a hlad umořili lovce Sinisjaka, krá.
5: Krá, krásná hostina, pravda.
2: Hlasité krákání havraního hejna Sinisjaka probudilo. Ale protože byl zkušený lovec, ani mrknutím oka nedal najevo, že všechno slyší. Ležel dál, bez hnutí a čekal. Jen trpělivost může přece přinést štěstí v lovu.
5: Krá, krá, zdá se mi, že se lovec pohnul. Není to past, krá? Hej, ty černozobí, klovni ho pořádně, pod tvým zobanem přece puká i led. Teď ty, jednonohý, zkus svou sílu.
3: Ani se nehnul, krá? Hostina je připravena, krá.
4: Krá, hostina, moudrý havrane.
5: Bude hostina, napřed ochutnám já, krá.
6: Tak, a mám tě. Mých očí se ti zachtělo. Za to zaplatíš svým životem.
5: Krá! Zadrž, Sinisjaku, schovej nůž! Mnou rodinu nenasytíš. Když mě však pustíš, najedí se všichni dosyta.
7: To snad za mě budeš lovit ty?
5: Třebas i to, ale zatím se spokojím s tímhle. Podívej, vytrhnu si pírko z hrudi a nechám ho dopadnout na kapku tvé krve.
7: Proměnilo v misku.
5: To je dárek ode mne. A teď mě pusť, krá.
7: Bylo to velké kouzlo, havrane, ale hladu mě nezbavilo. Proč bych tě tady měl pouštět? Za pouhou misku? Je sice moc krásná, ale málo platné je prázdná.
5: Máš pravdu, krá, ale stačí jí o něco požádat. Zkus to.
7: Dobrá, tak tedy, misko, chci tulení maso s tukem.
5: Přeji ti dobrou chuť, krá.
7: Poslyš, Havrane. Miska se sama naplní masem, kdykoliv poručím.
5: Ano, a teď už mě pusť. A misku používej s rozumem, krá.
7: Tak dobrá. Leď si, Havrane.
5: Krá! Pamatuj, misku užívej s rozumem, jinak ztratí svou moc, král, král.
2: Sinis jak došel do vesnice s veselou, nasycen, spokojen, to se hned svět zdá být lepší. Jenže už z dálky slyšel pláč a nářek. Tak vítali ženy a děti lovce, kteří se vraceli s prázdnou.
0: Podívejte, přichází Sinisjak. A také s prázdnou.
8: Běda. Ani nejlepší lovec nenese kořist. Smrt nás navštíví. I v jeho stanu bude pláč. Sinisjakova žena Ilajuk už teď sotva nakrmí děti. Pojď, bratře, ať neslyšíme její nářek.

0: Vítej, syni Syaku. Vítej, i když s tebou do našeho stanu vchází i smrt. A ani lampa nehoří. Nemáme tulení tuk.
1: Nenaříkej a nestěžuj si, Ilajuk. Už nebude hlad v našem stanu.
0: Ty jsi ulovil soba, syni Syaku? Opravdu? A kde je?
1: Vůbec nic jsem neulovil, Ilajuk. Ale přinesl jsem tohle. Podívej.
0: Syni Syaku, vždyť je to jen dřevěná miska.
1: Vím, ale má kouzelnou moc. Dal mi ji moudrý havran, aby si vykoupil svůj život. Podívej, postavím ji na stůl, pěkně doprostřed. A teď zavolej děti.
0: Kumuku, Zazu, pojďte sem. Tatínek vám něco přinesl.
1: Tak, a teď všichni uvidíte něco, co nikdo jiný nesmí ani tušit. Nesmíte o tom nikde mluvit. Tak pozor. Nařídím misce, aby nám dala jídlo. Misko? Chci sobí maso.
0: Maso.
1: Vidíte? Maso. Tak. A můžete jíst?
0: No tak, děti, nestojte jako přimrzlé. Pojďte se najíst. Nevěřím svým očím, syni Syaku.
1: Jen tak je ochutnej. Já už jsem se najedl v tundře.
0: A co zítra? Nemám schovat trochu masa na zítra?
1: Není třeba. Budu-li chtít, dá nám miska třeba ještě dnes jiné maso. A zítra znovu, a pozítří. A pořád, každý den. Pamatuj si, Ilajuk, ve stanu lovce syni Syaka už nikdy nebude hlad.
2: Král! Užívej misku s rozumem! Nezapomeň! S rozumem!
0: To byl ošklivý závan větru. Jako když hrozí.
1: Syni Syaka nikdo neohrozí. Ani vichr, ani hlad. Jsem velký. Největší lovec.
3: Míjeli dny a syni Syak jen odpočíval. Pokuřoval z dýmky a ani na shromáždění lovců nechodil. Jeho šípy, kopí i harpuny ležely bez užitku. Už druhý týden jen posedával a nechal se živit miskou. Ani si nevšiml, jak jeho malý Kumuku vypráví sestřenici o velkém černém ptáku, kroužícím právě nad jejich stanem. Si nic jak neviděl, neslyšel, odpočíval. Jeho divného chování si všimli i ostatní lovci.
4: Už minulo hodně dní, co jsem neviděl syni Syaka. Není snad na lovu?
5: Sotva, můj bratře. Ani ze stanu nevyšel. Alespoň nikde v okolí jsem neviděl jeho stopu. A přesto z jeho stanu vane vůně masa. Je to divné.
4: I obě děti, Kumuk a Zazu, jsou veselé. Hlad jistě nemají.
5: Ještě aby si tak syni Syak začal něco zkouzli. Jakoby už naší osadu nepotkalo dost zlého. Víš, bratře, už dvakrát jsem nad jeho stanem viděl kroužit havrana. Velkého havrana. Až z něj šel strach. A v zápětí od bažin se přihnal takový vichr, že mne málem porazil.
4: Černý havran vždycky věští smrt. Není přece samo sebou, že syni Syak nechodí na lov. Lenochům tundra neodpouští.
5: A těm, co se dali do spolku s čarovnými silami kouzelníků, zas nemůžeme odpustit my, lidé. Musíme si na syni Syaka dát pozor, aby kvůli němu neštěstí nepostihlo celou osadu.
6: Zalehni, bratře!
4: dívat se na zem! Už je tu zas ten hrozný vítr! A přitom obloha je jasná!
6: Podívej! Havran! Nad Sinisjakovým stanem! A klesá níž a níž.
4: Vychr s ním ani nepohne. A já se sotva držím. Jsou to určitě kouzla.
6: Tiše! Sinisjak vyběhl ze stanu
5: a míří na Havrana lukem.
6: A proč po něm nevystřelí?
5: Havran uletěl. A Sinisjak běží do tundry.
4: To je divné. I vítr se najednou stišil.
5: Možná náhoda, možná kouzlo. Ale jedno je jasné. Sinisjak šel lovit.
3: Inu, to se ví, nebyla to náhoda. Havran připomněl Sinisjakovi, že je čas lovu. Však každému lovci se ten den dařil. I Sinisjakovi. A večer donesli domů spoustu masa. Tak z osady vyhnali hlad. A Havran? Víckrát o něm nikdo neslyšel. Taky Sinisjak mlčel. Bodejť by se chlubil, že se málem stal lenochem. Ještě, že se včas rozpomněl na varovná slova moudrého Havrana, aby misku používal s rozumem. Ovšem maso, které miska dávala, si nenechával jenom pro sebe. Poctivě se dělil se všemi v osadě, aby nikdo nikdy už neměl hlad.

0: Je! Skřítek Hajaja pro vás právě vykouzlil nové pohádky.
1: To bylo dobré kouzlo tohleto.
2: Koukám, že pohádek je 10 a Rádio Junior je bude vysílat od 10. srpna, vždycky v 19.50.
0: Je to tak? Jmenuje se Pankrác a kouzelná zahrada.
2: A je to o malé holčičce Báře, o Rokli a taky o neobyčejném zahradníkovi.
0: A víte, co je ještě lepší? Že vám všechny tyhle pohádky bude vyprávět Miroslav Táborský.
1: Jú, tak to je pecka.
0: Nového Hajaju Pankrác a kouzelná zahrada najdete od 10. srpna taky na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Budeme moc rádi, když nám dáte vědět, jak se vám pohádky líbily.

0: Počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube kanál.

ulici nastal zmatek, může za to semafor, protože měl dlouhou chvíli, vymyslel si bezvafor. Růžově a modře svítí, řidiči jsou zmatení, policie už se řídí sepsat o tom hlášení. Je to jasný jako facka, pravil řidič tříkolky, na modrou mají jezdit kluci.

0: Ahoj, námořníci!
1: Ahoj, kapitánko Jano!
0: Ahoj, první důstojníku ušoune. Tak šup, šup, šup, na palubu a vyplouváme.
1: Hurá, johoho!
0: Ty ušoune ke kormidlu, zkontroluj, jestli máme příznivý vítr a můžeme odrazit.
1: Jani, já se těším a vím, jak vypadá kormidlo, ale ještě jsem nikdy nekormidloval sám. Skoro bych řekl, že zatím o tom nevím vůbec nic.
0: To už jsem někde slyšela. Myslím, že to zpíval nějaký námořník začátečník. Kde to jen bylo? Už vím, v námořnické písničce Odloutek v nemocnici.
1: Tak si ji pustíme, ještě než vyplujeme?
0: Jasně, proč ne?
1: Ušounova písnička.

0: já bych chtěl taky s velrybama zpívat jako ten námořník začátečník.
1: To je mi jasné. A holky a kluci, tedy vlastně námořníci, vy byste si to určitě chtěli vyzkoušet taky, že mám pravdu?
0: Máš, určitě.
1: Tak se nebojte, protože dneska s kapitánkou Janou mořskou vlčicí a prvním důstojníkem Ušounem Rušounem zažijete na moři spoustu dobrodružství.
0: Už se nemůžu dočkat, tak pozor, vyplouváme.
1: Plujeme s větrem o závod. Naše školko-pohádková bárka rozráží vlny a Ušoun se tváří, jako kdyby kormidloval každý den.
0: Je to paráda, jojo.
1: Je, Ušoune, koukej, jaký máme perfektní doprovod.
0: Myslíš, že holky a kluci náš doprovod poznali?
1: Kamarádi, máme tady pro vás dnešní hádanku. Námořnickou hádanku.
0: Ušounova hádanka.
1: Milí moji školkoví námořníci, kdo nás na začátku naší dobrodružné cesty doprovází? Koho pak to slyšíte?
0: Máte pravdu, jsou to rackové, ptáci, kteří žijí u moře, blízko pevniny, anebo taky i u řeky, jo? To zase taky, pozor, pozor. Ale pozor, mají moc rádi ryby.
1: Chválím vás, námořníci.
0: Rackové už se vrací blíž ke břehu. A Jani, kam my vlastně plujeme? A kde už tam budeme? A co tam budeme dělat? A žijí tam lidi a strašidýlka a...
1: Nechte se překvapit, protože moře je klidné a máme spoustu času, pustíme si jednu super námořnickou pohádku, aby nám ta plavba pěkně plynula.
0: Ušounova pohádka.

0: Svědectví o rybí lodi. Mezi námořníky se vypráví o takzvané rybí lodi, která prý křižuje oceán pod vodou, ovládána pouze hejnem ryb. Nedávno z moře vyplavený lodní deník kapitána Johna Wayna z nákladní lodi Smaragd přináší o celé věci ponuré svědectví.
1: 21. dubna. Konečně vyplouváme. Počasí je příznivé, vítr mírný, jihozápadní. Smaragd je dobrá loď. Cesta by měla být bez problémů. 24. dubna. V Džakartě se na loď vetřel muž, který tvrdí, že je skutečný kouzelník. Místo, aby námořníky bavil svými kouzly, sedí ale celý den zalezlý v kajutě. Nelíbí se mi. 30. dubna. Plavčík jménem Sea Crow prý včera požádal kouzelníka, aby pustil trochu víc větru do plachet. V noci se strhnul hrozný vichr, který nás odchýlil z kurzu. 1. května k vichru se přidala strašlivá bouře a uragán. Nemáme už skoro žádné plachty. Vlny se valí přes palubu a do lodi teče. Žádal jsem kouzelníka, aby bouři stišil. Mávl rukou a v tu ránu sice nastalo hrobové ticho, jenomže bouře neslyšně pokračovala dál a rozlámala nám všechny stěžně a záchranné čluny. 2. května. Jdeme ke dnu. Už není naděje, ale já musím zůstat na lodi jako poslední. Loďmistr prosí kouzelníka na kolenou, ať nás pro boha zachrání před utonutím. Já tomu šarlatánovi nevěřím. Nevím, co se to s chlapy děje. Křičel jsem na ně, ale neodpovídají. Jen na mě poulí oči a naprázno špulí pusy. Sám jsem si něco nahmatal na krku. Jsou to snad žábry? A co ty blány mezi prsty? Přece se nemůžu já, kapitán John Wayne, jen tak proměnit vět.
0: A zde zápis bohužel náhle končí.

0: Nepušou novou pohádkovou školku. Právě skončila pohádka, ale dost se nám zhoršilo počasí.
1: Deštové kapky úplně mlátí o naši loď.
0: Zvedly se obrovské vlny.
1: A jsou velikanonské jako dům.
0: A protože my máme s Pušounem plné ruce práce, Pušoune, drž to lano pevně.
1: Držím, jo, jo, jo.
0: Aby se nám školko pohádková loď nepotopila. Pozor, rozvazuje se plachta.
1: Jo, jo, jo, jo.
0: Tak si pustíme ještě písničku, aby nám šla práce pěkně od ruky.
1: Jo, já musím to kormidlo držet i nohama, i anténou. Tak pozor sem s tou písničkou.
0: Bacha!

0: Je to za námi, námořníci. Moře se uklidnilo a hele, už jsou ne, delfíni.
1: Ti jsou krásní a jak se chlubí, že umí skákat.
0: A podívej, už jsou ne, tady je máš, velryby.
1: Teda to je ale vodotrysk.
0: To je voda, kterou musí velryba vyfouknout ze svého dýchacího otvoru, aby mohla dýchat.
1: Jo, to já vím. Jako vodotrysk to jenom vypadá.
0: Ajajaj, slyším, že strašidílkovské rozespívávání je zase tady. Ty se už ho nechystáš zpívat?
1: Jasně, přece budu zpívat s velrybami. Ale jak to udělat?
0: No, oni lidi úplně neví, proč velryby zpívají, ale myslí si, že si zpěvem spolu na dálku povídají.
1: Myslíš jako, že zpívají třeba ahoj, kámoše velrybáku, co právě děláš?
0: Možná jo, i když spíš kámoši velrybáku, pojď sem, tady je dobrá bašta.
1: Jo, tak já mám bezvadný nápad. Zaspíváme velrybě písničku a třeba pak ona zaspívá nám taky.
0: A kterou zaspíváme?
1: Jo, víš, kterou mám rád? Tři malé citronky.
0: To si zaspívat můžeme. I trochu proto, že jsme měli velké štěstí a nestroskotali jsme stejně jako ty citronky.
1: Ušounovo zpívání v jedné mořské pustině.

0: Je, velryba nám odpovídá, super!
1: Tak to tedy zírám. Rozespívali jsme velrybu.
0: Jenom škoda, že nevíme, co nám zpívá.
1: To máš pravdu, to by mě taky zajímalo.
0: Tak ahoj, velrybo, měj se moc pěkně, zase někdy příště.
1: Ušoune, to je krása, viď?
0: Je, škoda, že hned odtud nemůžeme poslat do rádia Junior pohled.
1: To ne, ale můžeme využít mořskou poštu.
0: Máš pravdu, pošleme dopis v láhvi, super!
1: Námořníci Jana a Ušoun
0: Rušoun
1: posílají pozdravy z mořského dobrodružství.
0: No Joni, tobě to trvá, ale hlavně napiš, že se máme dobře a zpívali jsme s velrybou.
1: A taky musím napsat, že jsme viděli delfíny.
0: Jo, ale hele, co kdybychom si, než to všechno dopíšeš, pustili ještě nějakou písničku?
1: Myslíš tu o mořské poště?
0: No přesně tu.
1: Bezva nápad.
0: Ušounova písnička.

0: vzoru. Výborně!
1: Teda, počkej, ale Ušoune, tady náš ostrov ještě být nemá.
0: Jak to myslíš, Jani?
1: Tohle není ostrov, na který jsme pluli. Tenhle ostrov vůbec není na naší mapě. Vypadá to, jako by to byl nějaký ztracený, zapomenutý ostrov.
0: Teda, to je dobrodružství.
1: Ušoune, podej dalekohled.
0: Jani, ale tady žádný dalekohled není.
1: Ajajajajaj. Ale ten správný námořník nutně potřebuje.
0: Tak ho asi budeme muset vyrobit.
1: No to samozřejmě.
0: Ušounův úkol.
1: Vezmeme si papír.
0: A stočíme ho trochu do kornoutu. No, tak akorát.
1: Tak. Perfektní. A teď se do něj pěkně podívejte a prohlédněte si své okolí. Nejdřív se podívejte na pravobok a potom na levobok.
0: Já tím naším papírovým dalekohledem, tou naší ruličkou vidím, že ta země je krásný ostrov.
1: Ano, a všude spousta stromů a barev.
0: Já vidím.
1: Co?
0: Já vidím, to snad není možné, holky a kluci.
1: Co?
0: Já vidím jednorožce.
1: Ty brďo, tak my nejsme jen námořníci, ale i objevitelé.
0: Jo, hurá.
1: Jenže naše dnešní pohádková školka se chýlí ke konci, takže už zbývá jen
0: vyhodit kotvu, teda vhodit kotvu do vody. Tak se totiž s lodí parkuje.
1: To ale holky a kluci už určitě dobře vědí.
0: Jo, já jsem myslel, aby se nevyhodila třeba do koše, víš? No tak bezva. A já se jdu skamarádit s jednorožci.
1: Jsem na ně fakt zvědavá. Nebojte, holky a kluci, budeme je od vás pozdravovat.
0: A jestli máte chuť, pošlete nám nějaký námořnický obrázek. A třeba i toho jednorožce. Třeba v námořnickém tričku.
1: Pak stačí, když obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz a nebo přes aplikaci iRadio.
0: Jo, tak, a nejinak. Já teda přesně nevím, jak se to dělá, ale každý dospělý přesně ví, jak ten obrázek k nám dopravit. A někomu z vás pak ode mě přijde odměna.
1: A teď už ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně. A díky vám, že jste s námi pluli pod vlajkou Ušounovy pohádkové školky.
0: Tak ahoj a joho, zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun.
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová.
0: A protože se mi o tom námořnickém dobrodružství dneska bude určitě i zdát,
1: pustíme si dneska nakonec písničku, která se taky zdála jednomu klukovi. Jmenuje se Defilé u moře.
2: Když jsem bylo dítě, jednou se mi zdálo, že se koupu v moři. Hrozně jsem se bálo.
0: Ušounova písnička,

Telátko oblíbené, telátko baculaté, telátko nasycené, telátko moje zlaté, telátko na pastvině, telátko u kravičky, telátko na mém klíně, telátko z mé písničky, ach jak je milé.

0: radši okopat řetvičky.
1: Už se těším, až si dám k svačině.
0: Já mám radši rajčata, krajíc chleba, namažu lehce máslem a na to položím na plátky nakrájená rajčatka. Mňam.
1: Nedělej mi chutě. Ale žížala.
0: Chytila jsem na pasece žížalu, už ji držím.
1: A proč na nebi přeci nechodí?

0: Cestujete rádi za devatero hor, devatero řek a devatero údolí? Abyste se potkali s kouzelnými bytostmi, princeznami, princi nebo třeba Karkulkou?
1: V tom případě vás jistě bude zajímat, že vám to jede ve 13 a ve 20 hodin každý den ze stanice Radio Junior.
0: Velká pohádka je váš expres do pohádkového světa.
1: A když to nestihnete, mrkněte na web radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
0: Takhle vám náš pohádkový vlak už nikdy neujede.

0: s Janou Richterovou.
1: Krásné ráno, dobré ráno, ahoj holky a kluci. Hezký den všem, kteří si právě naladili Radio Junior. Přátelé, je tady další ranní restart. Máme úterý 28. července. Prázdniny ještě nejsou ani v polovině a to je prostě super. No a co se děje na Radio Junior? My tady máme krásné severní léto, chladivé léto s názvem Expedice Sever. Takže si připomínáme nejenom Pipi Punčochatou, ale na Radio Junior jsou tyto prázdniny také další premiéry severských děl, například Děti z Bulerbinu. No a my vás přenášíme na sever i v povídání, jsou tady příběhy se severskou tématikou, ale budeme i poznávat krásy různých zemí. No a v ranním restartu každý týden představujeme jednu severskou zemi, takže už tady byl norský týden, Finsko jsme probrali, Dánsko, Island a bude tady, nebo tento týden tady je arktický týden. Příští týden se vydáme do Švédska, pak na Aljašku, do Kanady, no a pak si probereme i ty další, třeba i malé země. No, ale co můžete všechno slyšet na Rádiu Junior, tak jsou tady polární pohádky, Cesta na sever, Ledové šílenství, Ragnarovy dcery, O malé tulačce Mette, jsou tady příběhy, pohádky, všechno to můžete prozkoumat na webu radiojunior.cz/expedice-sever. No a my tady teďka budeme spolu, od mikrofonu vás zdraví Jana Richterová a za chviličku vám prozradím právě něco o Arktidě. Takže hezké poslouchání, hezké ráno a kdybyste chtěli zavolat, tak číslo je 800 199 199 a můžete mi prozradit, jestli máte rádi zimu, jestli jste někdy byli v nějaké severské zemi, anebo mi prostě jenom řekněte, jak se máte o prázdninách, co už se vám povedlo, co jste prožili a co se ještě chystáte prožít. A taky můžete psát, adresa je radiojunior@rozhlas.cz.

Nádherná písnička z filmu Gump, protože to nevzdám. No a holky a kluci, já už jsem včera prosila, abyste mi třeba napsali nebo zavolali, jak se máte o prázdninách, co děláte. A vidíte, já se teďka dívám do mailu, já jsem včera úplně přehlédla jeden krásný e-mail, tak já ho přečtu teď. Ahoj, tady je Magdalénka, pojedeme s rodinou do Krkonoš, budeme tam chodit do restaurací, půjdeme do vesnice, kde by měly být poludrahokamy, navštívíme IQ park a hodně dalších věcí. Byla jsem na skautském táboře, bylo to super, měli jsme téma víly. Měj se, Magdalénka. Milá Magdalénko, jestli mě slyšíš, tak se moc omlouvám, že jsem to včera takhle úplně překoukla, protože jsme tady měli vesmírné reportáže, tak toho tady bylo hodně, ale dneska už jsme to přečetli a pokud byste chtěli taky napsat nebo zavolat, jak se máte o prázdninách, pište, volejte. Adresa je radiojunior@rozhlas.cz a číslo je 800 199 199. A když zavoláte, tak si budete moci taky přát písničku. Za chviličku vám už prozradím něco o Arktidě. Mimochodem, Arktida, to je na severu a je to taková ta čepička kolem severního pólu a dole, jo, to je to slovo, které mi včera opravil astrofyzik Václav Pavlík, který byl hostem klubu Rádia Junior. Žádné dole na země kouli neexistuje, ale naproti, na jižním pólu je, víte, když se říká něco anti, jako proti, tak nahoře je na severu Arktida a na jižním pólu je Antarktida, takže Antarktida. No a Vašek Pavlík, astrofyzik, který byl hostem klubu Rádia Junior včera, to si můžete poslechnout na webu radiojunior.cz, tak mi vysvětlil, že na země kouli žádné nahoře a dole neexistuje. Nahoře a dole máme jenom my, když stojíme, tak máme něco nad hlavou a něco pod nohama. Ale ten, kdo stojí na druhé straně zeměkoule a z našeho pohledu je vzhůru nohama, tak ten to vnímá úplně stejně jako my. Má svoje nahoře a svoje dole a dole je vždycky směrem k centru, ke středu zeměkoule. Takže ve vesmíru žádné nahoře a dole neexistuje.

Krásné ráno, dobré ráno, holky a kluci. Já si myslím, že vy už máte spíš trošku poledne. Vstáváte brzy takhle o prázdninách? Mě by to zajímalo. Já jsem vždycky moc ráda spala. A když se chodí do školy, nebo když jsem začala chodit do práce, tak jsem vždycky měla problém s tím, že se musím probouzet na budík a vůbec se mi nechtělo z postele. Za to o prázdninách to se člověku vstává daleko lehčeji. Jak to máte vy? Budíte se až třeba, když je sluníčko úplně nahoře, vysoko na obloze, anebo proloupnete oči brzy, brzičko a už se nemůžete dočkat, až někam půjdete, až budete třeba poslouchat Rádio Junior, zkrátka a dobře, až začnete další nový prázdninový den, napište mi to. Adresa je Rádio Junior @rozhlas.cz a nebo můžete klidně zavolat, jak se máte o prázdninách, číslo je 800 199 199 a já se dívám do našeho mailu, píše Jirka: Ahoj, milé rádio, já se o prázdninách mám skvěle, byl jsem na táboře, ještě pojedu na jeden a potom budu u babičky aspoň 14 dní a tam je vždycky sranda a mám tam kamarády. Mějte se, bájo. Milý Jirko, děkuju a tyhle ty prázdniny jsou prostě super, protože takovýhle program, to si myslím, že je nádhera, jet na prázdniny, na tábory a k babičce a mít kámoše a být v přírodě. To se mně líbí. Za chviličku vám prozradím něco o severu, protože je tady severské léto, expedice sever na Rádiu Junior a tento týden tady máme téma Arktida, čili se vydáme do míst, která sice nejsou jako samostatný kontinent, ale je to velká země.

Přátelé, kamarádi, máme 10:45. Jestli třeba v 11 hodin jedete někam na výlet, tak máte ještě chvíli, abyste poslouchali Radio Junior. A my se dneska vydáme na expedici na sever, jako každý den těchto prázdnin, a jdeme do arktických míst. A arktický týden, ten je na Radio Junior právě teď. Věděli jste, že Arktida není jeden pevný kontinent, jako je třeba Antarktida na jihu? Není to ani oficiální stát. Arktida je rozsáhlá oblast plná ledových plovoucích ker v severním ledovém oceánu a zasahuje i na území několika různých států, několika různých zemí. Najdete ji nejseverněji na naší planetě a je to nejseverněji položené místo, zkrátka kolem severního pólu. I když tam teploty klesají hluboko pod nulu, přesto je tam živo. Pod ledem proplouvají pohádkově vyhlížející narvalové jednorozí, kterým se přezdívá mořští jednorožci. To díky jejich dlouhému klu a lišky tam dávají dobrou noc. Ne, nedávají tam dobrou noc, ale mají sněhově bílou barvu. To je vám krása. Když se podíváte třeba na nějaké obrázky, tak zjistíte, že to je kouzelná země plná bílé barvy. Slovo Arktida pochází z řeckého arktos, což znamená medvěd. Na Arktidě totiž žijí lední medvědi, kteří jsou tak dokonale maskovaní, že s bílým sněhem splývají a vlastně skoro nejsou vidět. Jejich srst ale vůbec bílá není. Každý chlup je ve skutečnosti průhledný a dutý jako brčko. Odráží světlo a proto se nám ten medvěd zdá bílý. Pod kožichem má navíc úplně černou kůži, která skvěle pohlcuje teplo ze slunečních paprsků. No a proto ledním medvědům nikdy není zima. Za chviličku si řekneme o arktickém počasí a o tom, jak to vypadá, když se tam vypravíte. A mimochodem, já vám ještě řeknu, že dneska večer v 19 hodin přijde bioložka, vědkyně Ludmila Hana Houfková. A ona byla v Arktidě na expedici doopravdy, nejenom s Rádiem Junior a s příběhy na Rádiu Junior, ale ona byla na Špicberkách a byla v té velikánské zimě a pozorovala tam všelijaké

malé breberky, na to se jí zeptáme, takže se můžete těšit už teď. Na dnešní večer v 19 hodin přijde bioložka, která byla na severním pólu.

Holky, kluci, kamarádi, posloucháte ranní restart. My tady máme Expedici Sever. Za chviličku si poslechneme reportáž o tom, jak se dají poznat a vystavovat mince, ale to bude až za chviličku. Teď se ještě vydáme na arktický týden. Představte si, jaké tam je počasí. Arktida je sice daleko, ale na dálku řídí počasí na celé naší planetě. Arktický led funguje jako obří zrcadlo naší planety a odrází až 80% slunečního záření zpět do vesmíru. A tím udržuje planetu Zemi v příjemné teplotě. Dokázali byste žít v místech, kde je sníh a led tou nejběžnější stavební i hrací plochou? Já si myslím, že by to možná byla trošičku, já vám nevím, jestli by byla nuda žít takhle úplně na severu, protože když se podíváte kolem sebe, tak vidíte stromy, na které se dá třeba vyšplhat, nebo se dá třeba krásně hrát v trávě, nebo se dá běžet někam do lesa. No a na severu, tam nic takového nenajdeme. A dneska v 19 hodin přijde Ludmila Hana Houfková. To je bioložka, která byla na opravdické expedici na severu. Byla na Špicberkách a vyprávěla o tom, jak třeba vypráví, jak vypadá polární den. Loni na začátku prázdnin se totiž zúčastnila kurzu polární ekologie a na severu polokoule zažila polární léto, které se kromě vyšších teplot, ty můžou dosáhnout až závratných 12 stupňů, vyznačuje i tím, že bývá celý den světlo. Jako celý den. Ve dne i v noci. Tomu se říká polární den. Slunce tam vůbec nezapadá, prostě jak jste úplně na severu, na kloboučku naší zeměkoule, tak vidíte slunce pořád. Vlastně dělá jenom kolečko kolem vaší hlavy, kolem oblohy. A Ludmila si tam připadala o půlnoci, jako kdyby byly dvě odpoledne. A celá výprava pobývala na České polární stanici, která má dvě části. Je tam městský domeček a terénní část, ve které se pak účastníci vyhodnocují vzorky, které nazbírají. Ludmila byla na Špicberkách, což je vlastně součástí Norska a je to nesmírně zajímavá země. Je to souostroví v severním ledovém oceánu a nachází se severně od evropské pevniny, zhruba uprostřed mezi severním pobřežím Norska a severním pólem. Takže je to opravdu ve velké zimě.

0: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

0: Holky, kluci, kamarádi, teď tu pro vás mám připravenou reportáž. A jestli se mi povede se k ní dostat, tak to bude super, protože ta reportáž je výborná. Ano, už jsem tady. Vzácné mince a medaile, vystavené v muzeích, jsou někdy ve skutečnosti kopie. I když to na první pohled vůbec nepoznáte a skoro nikdo by to neřekl. Kdybyste se ale mince dotkli, tak rozdíl tam bude. Vědci do dneška vylepšují postupy, aby byla kopie navenek co nejvěrnější, aby se mince krásně leskla a vypadala jako opravdická a zároveň, aby třeba nebyla poškozená tím, že je dlouho vystavovaná na denním světle. Vyzkoušel si to i rozhlasový reportér v přenosné laboratoři vědců z Vysoké školy chemicko-technologické.
1: Je to medaile, pamětní medaile Národního divadla. Originál máme v kanceláři.
2: Je to k nerozeznání na pohled, ale v ruce je měkké, gumovité.
1: V podstatě vyrobíte lukoprenovou kopii.
2: Šárka Msalamová z Vysoké školy chemicko-technologické mi ukazuje kopii medaile. Vyrobená je ze silikonové hmoty, potažené vrstvičkou lesklého kovu.
1: To třeba používají, když muzea dělají nějaké výstavy, které jsou interaktivní.

0: atraktivní. Chtějí ukázat nějaké třeba cennější věci.
1: Základem takové kopie je odlitek, původní mince nebo medaile. Kovovou vrstvičku odborníci nanesou elektrochemicky.
0: Pak se to natře grafitovým práškem, ponoříte do roztoku.
2: Kádinka s sítě modrou kapalinou.
0: To je roztok modré skalice neboli síranu měďnatého pentahydrátu. Při správném nastavení proudové hustoty dojde k vyloučení mědi na tu kopii.
1: Postup se přesně jmenuje galvanoplastika. I když je to skoro 200 let stará metoda, pořád je na ní co zkoumat a vylepšovat.
0: Obrovská otázka jsou takzvané leskotvorné přísady. Okay. Když se podíváte tady na neumělý,
2: to je,
0: a je
2: takové zašedlé, matné, to je jako ohmataná mince, bych řekl.
0: Vy chcete úplně perfektní povrch, hladký, ale sklý hlavně.
1: Kromě výstav se kopie uměleckých předmětů používají také při výzkumu. Třeba když se nějakého díla dochoval jen malý kousek a jeho potřeba doplnit.
3: Z toho malého původního fragmentu si třeba nedokážeme úplně představit tu robustnost těch dlaždic.
1: Ukazuje Mária Kolářová z Vysoké školy chemicko-technologické.
3: Archeologický nález dlaždic reliefních keramických rotundy v Dolních Chabrech.
2: Sice má barvu červeno-hnědou, ale je to z plastu. To je šrafované na okrajích
3: vlastně
2: a uprostřed takový ornament.
3: Rostlinný motiv.
2: Z tohohle toho kousku, který je asi třetina té původní dlaždice.
3: Tak jsme si vlastně domodelovali.
1: V poslední době v tom pomáhá 3D tisk. Většinou není nutné, aby dodělávaná část přesně odpovídala originálu.
3: Z pohledu restaurátorské etiky, aby vlastně ten doplněk byl rozpoznatelný od toho původního originálu.
1: Když tedy na hradech a zámcích uvidíte vyspravované části, které na první pohled působí nově, není to jenom tím, že by je odborníci neuměli udělat stejně. Martin Srb, Český rozhlas.

0: Holky, kluci, kamarádi, chodíte rádi do kina? Ono v tom obrovském vedru, které právě teďka začíná panovat, to vlastně vůbec není špatný nápad. A když se vydáte někam do kina, tak je to vždycky super zážitek. Ale pozveme vás do jednoho kina. Najdete tam 18 kilometrů filmu, obří ocelový talíř a promítačku, která zvukem připomíná autodílnu. Tak vy se sice k té promítačce dostat nemůžete, ale my se vydáme teďka do zákulisí kina IMAX. Moře, bouře, nestvůry a cesta, která se zdá být nekonečná. Odysea Christophera Nolana zve diváky na dobrodružnou výpravu po stopách antického hrdiny. Je to film spíš pro dospěláky, ale mně přijde velmi zajímavé podívat se do pražského IMAXu na pražské Flóře, kde díky obřímu plátnu kina IMAX a 70mm filmovému pásu můžou mít diváci pocit, jako by byli přímo na palubě lodi. Zájem o tento zážitek je tak velký, že na projekce do Prahy míří i diváci ze zahraničí. A my se teďka mrkneme, jak to u té promítačky vypadá.
1: Na první poslech by podle zvuku mohla promítací kabina IMAXu připomínat autodílnu. Místo motorů a součástek tu ale mezi kovovými válečky visí lehce napnutý 3hodinový film Odysea Christophera Nolana. Pás leží navinutý na obřím ocelovém talíři, na který jednou rukou sahá promítač Tomáš Višinský.
2: Ta IMAXová filmová kopie je specifická tím, že tím filmovým projektorem prochází horizontálně. Standardní film, ať už to byla klasická 70 nebo 35mm film, má orientaci políčka vždycky kolmo ke směru pohybu té filmové kopie. IMAX právě je specifický tím, že to políčko je otočeno o 90 stupňů a tím pádem to obrazové políčko není omezeno ze stran, ale na výšku. Takže ta jeho velikost může být potom takhle ohromná.
1: A velikost filmového políčka není jediné unikum. Celá kopie Odysei má zhruba 18 kilometrů. Životnost kotouče je díky šetrné technologii téměř neomezená. Přehrát se tak může klidně 500krát. Promítači se ale musí starat o velkou promítačku na kolejnici skoro jako o závodní stroj, který se pravidelně čistí od prachu.
2: To, co je tady slyšet v pozadí, tak to je kompresor, to znamená stlačený vzduch, kterým ofukujeme jednotlivé mechanické části a optické části toho projektoru. Při projekci se každé políčko přisaje na takovou malou čočku zakřivenou, která jinak stabilizuje jeho pohyb, aby se filmové políčko nehýbalo v průběhu projekce a zároveň i pomáhá té ostrosti v průběhu projekce. Takže to zakřivení vlastně pomáhá tomu, aby se ten obrázek jevil na promítací ploše jako ostrý.
1: Zájem o projekce Odysei ze 70mm pásu v IMAXu na pražské Flóře je obrovský. Rezervace mizí v řádech minut. Promítá se tak od rána do večera.
2: Tady je to koncipováno vlastně na dvě směny. Ty projekce jsou teďka celodenní, promítá se 4x až 5x, tak jsme tady vlastně na dvě 10hodinové směny. Jsme tady vždycky ve dvou, jeden hlavní promítač, druhý vždycky nějaký support. Je to hlavně z toho důvodu, že u toho média, u té projekce pořád někdo musí být fyzicky přítomen i pro nějaké případy, kdyby se cokoliv dělo. Směna začíná v 8 a ta poslední končí někde ve 4 ráno.
1: Jak dlouho se bude filmový pás v promítačce točit, záleží na návštěvnosti. Například drama Oppenheimer režiséra Christophera Nolana promítali v pražském IMAXu ze 70mm filmového pásu ještě několik týdnů po premiéře. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

0: holky, kluci, kamarádi, posloucháte ranní restart dneska s Janou Richterovou a já jsem moc ráda, že tady v dnešním vysílání nejsem úplně sama. Na telefonu jsou dvě slečny. Halo, halo, slyšíme se?
1: Ahoj.
0: Ahoj. Ahoj. Jste dvě a jestli si to dobře pamatuju, tak Stelinka a Sofinka, je to tak?
1: Ano.
0: Já vás, holky, moc zdravím. Úplně nejdříve řekneme, že budeme hrát písničku přímo pro vás, která to bude?
1: Od Shakiry to bude Daj Daj.
0: Bezva. Písnička je připravená a já bych teďka chtěla zjistit, jak se máte o prázdninách.
1: No, to máme dobře. A my jsme teďkom nedávno byli jsme na táboře, s gymnastickým táborem.
0: Na gymnastickém táboře. A to jste cvičili v přírodě, nebo jste byli někde v tělocvičně?
1: Ne, cvičili jsme v přírodě.
0: Jú, a já si to úplně neumím představit, jak se dělá gymnastika v přírodě. Měli jste třeba kládu místo kladiny?
1: My jsme cvičili takový jako na výdrže, na posilování a na stojky třeba.
0: To je super. A líbilo se vám tam?
1: Jo, bylo to zábava. Tak. Měli jsme tam spoustu kamarádů.
0: No jo. A to je úplně nejlepší věc, kamarádi. A ještě mě, holky, prozraďte, na co se těšíte v druhé polovině prázdnin?
1: Těšíme se hodně na dovolenou. Kam pojedeme, Stary? Do Kmozy.
0: Jú, k moři. A do jaké země?
1: Pojedeme asi do Chorvatska.
0: Tam je krásné moře a teplé a krásné vlny. Byli jste někdy třeba někde, kde je velká zima na dovolené?
1: V Rakousku.
0: Asi na horách, viď?
1: Jo.
0: To je krásná věc. Já, když si tady na Rádiu Junior máme vlastně teďka v létě expedici Sever, tak si povídáme zrovna tento týden o Arktidě. Chtěli byste se podívat do Arktidy, kde je samý led a samý sníh?
1: Asi ne.
0: Asi ne, je tam kosa, co?
1: Zima, no.
0: Já taky radši teplíčko. Holky, tak ať se dočkáte té své písničky. Děkuju, že jste mi zavolali. Ať se máte co nejkrásněji. A co budete dělat úplně dneska?
1: Dneska budeme vyrábět čumící bomby do vody.
0: Takže chemické pokusy? To je bezva. No a možná byste si třeba mohli pustit jeden starší klub Rádia Junior, kde jsme chemické pokusy taky vyráběli. A dokonce třeba i ve Všudy kuku občas se najdou pokusy na doma. Takže klidně to prostudujte na webu radiojunior.cz, když byste chtěli. Tak jo, tak ať se vám vydaří šumivá bomba. Ať vám nic nevybouchne. A mějte se nádherně. Ahoj, holky, ahoj.
1: Ahoj.

Holky, kluci, kamarádi, severní léto na rádiu Junior pokračuje ještě chviličku v ranním restartu. No a já jsem vám slíbila, že si povíme něco o arktickém počasí. A ještě jednou vás pozvu na dnešní 19. hodinu, jehož hostem bude Ludmila Hana Houfková, která byla přímo v severním polárním kruhu na Špicberkách, což je taková zajímavá země, vlastně je to ostrov, který spravuje Norsko, ale na Špicberkách Lída zkoumala třeba organismy, které žijí v půdě. Chodili tam do údolí, kde byly ledovce, ale dneska už je tam jenom kousek ledovce, protože ta je poměrně rychlá a i v té polární oblasti ledovců ubývá. No a co vyprávěla v minulé návštěvě Rádia Junior, že všechno se zdá strašně zvláštní, protože tam nejsou stromy. Tenhle druh krajiny se jmenuje tundra a to je část přírody, ve které rostou jen malé dřeviny, které mají jen několik málo centimetrů, žádné velké stromy tam nerostou, tak jak jsme zvyklí u nás. A v naší přírodě se člověk kolikrát orientuje a odhaduje vzdálenost právě podle výšky stromu, jak je ten strom veliký, ani nad tím nepřemýšlíme, ale prostě podle stromů se řídíme. A tam se člověku zdá všechno blízko, protože tam žádné stromy nejsou a neodhadnete, jak je co daleko, jak je velká hora, kterou vidíte před sebou. No, tak může to být docela složité, protože člověk si pak představuje, že někam dojde, ale nedojde tam ani za dva dny, protože prostě vůbec netuší, jaká je to vzdálenost. No a když jsme u těch ledových zajímavostí o počasí v Arktidě, Arktida je vlastně mrazivá poušť. Říká se, že na poušti je jenom horko a písek, že? Ale Arktida je taky poušť. Místo písku je tam ovšem led a ono tam prší a sněží tak málo, že je to vlastně jedno z nejsušších míst na Zemi. A najdete tam takzvaný termoskový efekt. Říká se tomu teplotní inverze. Když u nás v zimě vylezete na vysokou horu, tak tam bývá většinou větší zima než v údolí. V Arktidě je to ale často naopak. Nahoře na kopci může být příjemněji než dole v údolí a vyšší teplota, protože mrazivý vzduch zůstane ležet při zemi jako v obří ledničce. Dole je prostě zima. A sněhové vločky v Arktidě mají mikrovelikost. Žádné velké nadýchané vločky jako z pohádky tam nenajde.

Holky, kluci, kamarádi, tady je konec. Tedy jenom v téhleté hodince končí jenom ranní restart, ale vy se můžete těšit na spoustu dalších věcí na Rádiu Junior, protože program Rádia Junior rozhodně pokračuje. Teď tady budou písničky a potom samozřejmě bude velká pohádka v jednu hodinu a bude taky Ušounova pohádková školka, ta bude odpoledne ve dvě a když se tak podíváte, tak ve tři hodiny si můžete poslechnout Veroniku Hajkovou a pořad Mezi námi zvířaty a v pět hodin tady opět budu já. A teď už se loučím, mějte se krásně a krásný den.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

blázny blouznit. Říkáte o mně věci takové, o jakých chcete snít a jakým chcete věřit. Pravdivé však nemusí být. V úplňku nic zvláštního necítím, vlastně nikdy dřív neměl žádný vliv. A vlastním světlem taky nesvítí, to jen malé děti iluzím naletí.

0: poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

že blázním letím.

0: Zajímá tě, co je in?
1: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talk show o vás, pro vás.
0: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
1: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
0: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
1: Co myslíte? Daj to?
0: Pust si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.
1: A budeš vědět, co je trendy.
0: Yes.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prceť? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Malý medvídek žije se svou mámou medvědicí v krásném lese. Jenže malý neposeda si neváží domova a svou maminku neposlouchá. Má hlavu plnou rošťáren a chce poznávat svět. Pohádku Míša Kulička napsala na motivy Josefa Mencla Jaroslava Kubištová. Režie Jan Berger. Účinkují Jiřina Bohdalová, Antonie Hegerlíková, Vilém Besser a další. Natočeno v roce 1983.

dnešní vydání, nejčerstvější zprávy, radostná událost v našem rodném lese. Slyšte, slyšte, medvědici Barboře se narodil malý medvídek. Krá, krá.

0: Medvídek, maličký, heboučký, kulaťoučký, hravý a veselý. To je radostná zpráva. Jak pak mu říkají?
1: Míša.
2: Hezké jméno. Pro medvídka jako stvořené.
1: A ještě nějak.
2: Jak?
3: Kulička.
0: Kulaťoučké jméno. Medvídkovi bude slušet.
2: Míša Kulička.
1: Ať žije a roste náš Míša Kulička, co říkáte?
4: Ať žije!

0: dobřeje, slunce tě zahřeje, země tě nakrmí, svět bude tvůj.
1: Já už jsem vzhůru, kuk, mami, kuk.
2: Míšo.
1: A když jsem se takhle hezky vyspinka, co bude teď?
2: Teď? Teď se bude jíst.
1: Ho. To mám hlad. Já tě sním.
2: A já tebe.
1: Ne.
2: Koříček sníme a pacičky sníme a nosánek sníme a bílé bříško taky sníme.
1: Jo. Co to je, mami? To zelené a modré?
2: To je svět, Míšo.
1: Ten je krásný. A proč je tak malý?
2: Svět není malý. O, ten je veliký. Jen se jdi podívat blíž ke vchodu jeskyně.
1: To je ale velikánský svět. A tam, kde končí, co je dál?
2: Díti, hlupáčku. To není konec světa, jen konec naší paseky. A za ní pokračuje les a za lesem jsou vesnice a města a hory a řeky a prý také moře, Míšo. A kdo pak ví, kde svět vlastně končí?
1: Mami, můžu se jít podívat?
2: Nikdy bys tam nedošel. Žádný z medvědů nebyl ještě na konci světa.
1: Tak se podívám alespoň na začátek.
2: Ne. Ještě jsi maličký.
1: Jenom kousíček.
2: Tak si jdi. Ale to ti povídám. Jen na tři kroky oddoupěte. Dál ani chloupek.
1: Ani chloupek.
2: Ani chloupek.

0: to je krčí hromádka a moře kaluž, která ještě po dešti nevyschla a u dolí, dolíček, co jsem si vyležel. No, ti malí medvědi, ti jsou směšní.
1: Však si ještě menší medvěd než já, abys věděl. Nesaháš mi ani do pasu.
0: Prý medvěd, já nejsem žádný medvěd, abys věděl.
1: Na světě jsou samý medvědi a svět je náš, abys ty věděl.
0: Prý jsou na světě samý medvědi, ano. A prý jim svět patří.
1: A ne snad.
0: No to bych řekl, že ne. Kromě medvědů je ještě spousta jiných zvířat a moc lidí a svět je ničí a všech dohromady. Rozumíš tomu?
1: Ne. Já jsem ještě malý.
0: Tak si s tím nelám hlavu, ale je to tak. Je to tak, jak ti povídám. A když příště potkáš někoho takového, kdo vypadá zrovna jako já, tak to bude určitě králík.
1: Je, tak já už tě znám. Ty jsi králík.
0: No. Zatím malý králík neboli králíček. Až vyrostu budu veliký králík neboli
1: králík. Králíček. To se dobře pamatuje. Já jsem, prosím, Míša.
0: Však vím. Míša Kulička.
1: Jo, ještě jsem nevytáhl paty z pelíšku. A ty už mě znáš.
0: To víš. U nás v lese všecko víme. Všecko.
1: Máš taky maminku?
0: Nemám. Já mám hodně brášku a to je veselý. Ale taky mám hodně nepřátel a to je zase smutný. Třeba Lišku. Na Lišku si musím dávat dobrý pozor.
1: A proč?
0: Rovnou by mě zakousla, tak by se se mnou nemazlila.
1: A mě taky.
0: Ale tebe ne. Medvědu se každý bojí.
1: Tak to já tě budu chránit, chceš?
0: Tak jo. Budeš můj kamarád.
1: Podívej, jak jsem veliký a silný. A jaké mám svaly. A jak jsou mi mračit. A jak se... Mně se zdá, že se mamince po mně moc stýská.
0: Jak jsi to poznal?
1: Najednou mě tady tak divně píchlo a udělalo se mi smutno. Já už musím domů, králíčku. Ale až se ráno probudím, tak já zase přijdu.
0: A třeba bychom si mohli chvilku hrát, když ti maminka dovolí.
1: Tak já se zeptám, když jsi takový hodný a slušný králíček, to ona mi určitě dovolí.
0: A víš co? Kousek tě vyprovodí.
1: Tak jo.
2: Jeden krůček domovu, potom druhý, třetí, Kulička a králíček

0: 600 a dnes je ve městě Jermark.
1: Dej pokoj, nezdobo, nech mě spát.
0: Kikiriki, 6 hodin a 5 minut, vstávat a 10 na trh.
1: Aby tě šestka do hlavy trefila, aby tě pometlo po humne, honilo, aby ti čerchmant vytrhal peří.
0: Kikiriki!
1: No, to mám za svou dobrotu. Bavlnce vás všecky chovám. Slůvka křivého vám neřeknu. Kozu pasu na nejlepší trávě. Čuníkovi z města mláto nosím. Stračeně čistím každý den chlév. A vy? Ani člověka nenecháte dospat.
0: Kikiriki! 6 hodin, 10 minut a do města je daleko.
1: No dobře, teď už vstávám.
0: Poslušně hlásím, hospodáři, že máme všichni hlad.
1: Hlad, hlad, nic jiného od vás neslyším. Tak mi aspoň řekni, co je nového.
0: Od západu přibývání oblačnosti, slabý vítr a na slunci oskvrnu víc.
1: No a nic, jinak nic. Nevíš to, co naše pást. Ještě se do ní medvědice Barbora nechytila?
2: Poslušně hlásím, nechytila, ale určitě chytí. Podle nejnovějších zpráv se jí narodil malý medvěd, takže s největší pravděpodobností očekávám, že nás co nejdřív navštíví.
1: Tak, na med nám chodit včely plašit, to by se jí líbilo, ale nám se to nelíbí, co, koutek?
2: Poslušně hlásím, nelíbí.
1: Tak, tak, Breťo. A proto jsme vykopali hlubokou jámu a zakryli větvemi, aby medvědice, až půjde na náš med, do ní. Co? Spadla? Až se chytí, odvedeme ji domů a pak se budeme mít.

0: Bude vařit, bude prát, uklízet a zašívat, zatímco my, kohoutku, budem pěkně spát.
1: Jen aby na nás zase nevyzrála.
0: Jikuš, kohouté, tentokrát se z naší pasti nedostane.
2: Tuk, tuk, tuk, můžu dál?
3: Jen pojď dál, králíčku.
2: Dobrý, Jitro, pořád čekám, čekám a ty nikde.
3: Maminka totiž není doma, abych se zeptal, jestli zase smím do světa. A taky jsem ještě nesnídal.
2: To nevadí. Podívej. Podívej, co ti nesu.
3: Je, to jsou hezké zelené lístečky.
2: Lístečky, největší dobrota, jakou znám. No tak jes. Jes, nestyď se.
3: Když mě to moc nechutná.
2: Ne. To jsem nevěděl, že jsi tak mlsný.
3: Já to taky nevěděl. Ale třeba vy, králíci, máte jinou chuť než my medvědi.
2: A co rádi medvědi?
3: Nejraději med.
2: Med.
3: Med.
2: V životě jsem ho neochutnal.
3: Já taky ne.
2: A jak teda víš, že medvědům chutná?
3: Maminka to povídala.
2: Aha.
3: A teď ti prozradím tajemství, ale nikomu ani muk.
2: Na králičí ocásek.
3: Dneska maminka přinese med.
2: Opravdu?
3: No, jenže já už mám tak strašný hlad, že to nemůžu vydržet. Asi se přece jenom pustím do těch tvých lístečků, ukáž.
2: To je smůla. Jak si tu povídáme, všechny jsem je do jednoho snědl. Víš co? Půjdeme na paseku a tam rostou borůvky. Pojď. Jedí medvědi borůvky?
3: Aby ne. Maminka mi je nosí každý den.
2: No.
3: Kde je může tak dlouho být? Já už jsem i trochu plakal, než jsi přišel.
2: Nebréč, nebréč. Uvidíš, brzy se vrátí. Pojď na borůvky a pak si zahrajeme na schovávanou. Hm?

0: deset.
1: A nenajdeš.
0: Vždyť ses vůbec neschoval.
1: Schoval.
0: Neschoval.
1: Zavřel jsem oči.
0: A tomu říkáš, že ses schoval?
1: Ano. Když nikoho nevidím, tak mě přece taky nikdo nevidí.
0: Ti malí medvědi jsou vážně k popukání.
1: No musíš se mi hned pro všecko smát.
0: Nemrač si.
1: Já s tebou nemluvím, abys věděl.
0: No tak. No. Víš co, počítej ty.
1: Tak jo.
0: Teď se schovám zase já. Hm? A nedívej se.
1: Ne.
0: Až zavolám.

0: je. Jak hledá, jak čuchá, až sem přijde, vyskočí a udělá bof.
1: Schoval ses výborně, králíčku. Zrovna se jdu podívat, jestli nenajdu něco dobrého k snědku a vida. Svačina mi sedí právě u nory.
0: Liška, zachraňte mě.
1: Fakt, Olenku, kdo se mi dostane do drápu, ten se může rovnou rozloučit se životem.
0: Míša, pomoc, pomoc. Co se to tu děje?
1: Ale nic, co by. Jen si děj pěkně po svých.
0: Zachraň mě, Míšo. Okamžitě, králička, pust. Je to můj kamarád a nikdo mu nebude ubližovat, rozumíš? Nebo? No,
1: snad by se hned neprál. To už se Liška nemůže ani pobavit. No, ale když se ti to nelíbí, prosím, jak myslíš? Ale je vidět, že ani jeden, ani druhý nerozumíte žertu.
2: Děkuju za takovou legraci.
0: Hej, králíčku, kam běžíš?
1: Ale nech ho, je to strašpitel. Na mou duši se mu nechtěla nic udělat. Potkám ho, slušně pozdravím a on hned pomoc, pomoc. Jako by ho někdo chtěl sníst. Já nevím, proč právě on si o mě myslí to nejhorší, když co jsem se o něho nastarala, co jsem se ho nahoupala, když byl ještě miminko. Ach jo, nevděk světem vládne.
0: Ale on mi o liškách říkal něco docela jiného.
1: O liškách?
0: Ano.
1: No prosím, tady to máme. Já vím, moji příbuzní jsou všelijací, no ale proto nás nemusíš házet do jednoho pytle. Nevyprávěla ti o mě maminka?
0: Ani slovo.
2: To mám štěstí.
0: Co?
2: Nic. Schválně se jí někdy zeptej, jaká já jsem dobračka. Kuřetě bych neublížila. Kuřata mám náramně ráda, tedy moc ráda, abych tak řekla. A co kuřeti, mouše bych neskřivila křidélko. Každý v lese musí potvrdit, že nenajdeš míru milovnějšího tvora nad kmotru lišku. No nic, však sám poznáš.
0: Opravdu?
2: Ať se mi jezevec nastěhuje do nory.
0: Tak to musím říct tedy králíčkovi. Já mu vysvětlím, že se tě nemusím vůbec, ale vůbec bát.
1: No. A co pak tak sám? Kde máš maminku?
0: Ráno odešla a ještě se nevrátila.
2: Ať mě klepne šiška do mé zapomnětlivé hlavy. Vždyť já ji potkala, ona mi povídá. Milá kmotřičko Liško, vy jste jediná v celém lese, na koho se mohu spolehnout, kdybyste se občas podívala za mým malým Míšou Kuličkou. Musím navštívit jednu starou tetičku.
0: Ale maminka šla pro med.
1: Pro med, říkáš? Ano, no už si vzpomínám. Musím pro trochu medu, povídá maminka, tak abych měla klidnou cestu. Jenže já měla tolik práce a starostí, že jsem se za tebou vůbec nedostala. A kdybych dlouho nešla, povídá maminka, řekněte mu, ať přijde za mnou.
0: To, že maminka řekla.
2: Ať vypelichám, přesně tak to povídala.
0: Vždyť smím zdoupěte jenom na 3 krůčky.
1: Já vím, no abych nevěděla. To mě maminka zvlášť kladla na srdce. Až za mnou půjde, povídala, ať udělá vždycky 3 krůčky a dost. Takhle, podívej. 1, 2, 3 a dost. A zase 1, 2, 3 a dost. 1, 2, 3 a dost. A takhle dojdeš až za maminkou.
0: Ale já nevím, kde je.
1: Já ti to neřekla.
0: Ať tě klepne šiška do zapomnětlivé hlavy. On řekl.
1: Ty čtveráku, takhle se mluví s kmotrou liškou. No tak poslouchej, maminka je blízko.
0: Kde je blízko?
1: Kousek odtud.
2: A co říkám blízko, maminka je blizoučko a to je odtud malinký kousíček, snadno tam dojdeš.
1: Jen si nasměruješ čumáček a půjdeš rovnou za ním.
2: Doprovodila bych tě, ale teď se mi to vůbec nehodí. Jenže ty už jsi veliký medvěd a jistě se nebojíš.
0: Když já... On mi čumáček ukazuje cestu do toho nejčernějšího lesa.
2: No, snad nemáš strach.
0: Mám. Vlastně ne. A vůbec ne. Králíček říkal, že medvědi jsou ze všech nejsilnější a nikoho se nebojí.
1: Nikoho a ničeho. Přejít černý les je pro ně hračka. Tak už běž. A pozdravuj maminku. Jsme spolu náramné přítelkyně, jedna na druhou nedáme dopustit. A nezapomeň. Jedna, dvě, tři. A dost.

Jen si jdi. A doufám, že tě ten tvůj nenechavý nos odvede rovnou do bažin. A když si vzpomenu, jakou jsem mohla mít králičí svačinu, zlosti bych se propadla.

0: který čert mi poradil, abych se trmácel na jarmark. Nic jsem neprodal a ještě mě zloděj okradl o poslední krajcar. To kohout pořád. Vstávej, Martine, vstávej, jdi do města, je tam jarmark, něco dobrého nám přineseš. Jášku, až mi ten uličník přijde do rukou, dostane jich nepočítaně.
1: Ikiriki, hospodáři!
0: Jen počkej, ty budeš koukat, co ti Martin nese z trhu. Pěkný prut si na tebe uříznu a brka budou lítat na všechny strany.
1: Hospodáři! Martine, novina.
0: Novina? Jaká novina?
1: Medvědice Barbora se chytila do pasti.
0: Co? Co povídáš?
1: Už je to tak. Spadla do naší jámy a nemůže ven.
0: Tak přece. Pojď sem, ty moje zlatíčko, ty můj koutku, ty moudrá hlavo. Přece jen máme dnes šťastný den. A teď honem domů vezmeme provazy, medvědici svážeme a pak...
2: Bude se nám dobře dařit, hop a hej a...
1: Kikiriki!
2: Necháme ji hospodařit, hop a hej!
1: Kikiriki!
2: Bude vařit, smíčit, prát, hop.

0: Jedna, dvě, tři a dost. Stejně už dál nemůžu. Jak mě bolí pravá nožička. Always. Skoro tolik jako ta levá. A černému lesu není konce. Já vím, že se medvědi ničeho nebojí. Ale asi ti starší a větší medvědi. My malí medvíci se bojíme. Co o nás myslí, kdo chce, co chce. Já jsem určitě zabloudil. A nikdy se už odtud nedostanu. Nebo že by mě liška oklamala. Aha, schválně mě poslala do černého lesa, abych to umřel. A nastydl se a zabloudil. Tak, abych se utopil v těch ošklivých bažinách. Ale ne, to není možné, vždyť je to maminčina nejlepší přítelkyně. Počkat. Mně se zdá, že mám čumáček trochu nakřivo. Tak to tedy ty, čumáčku, ty za to můžeš. Ty jsi mě špatně vedl. Kdyby tady tak byla maminka. Maminko.
1: Míšo!
0: Maminka, to byla moje maminka.
1: Míšo!
0: Už letím, maminko. Maminko, tady jsem, maminko.
2: Ne, Míšo, ke mně ne, stoj, Míšo, zastav se.
0: Tak, a jsem u tebe.
1: Teď jsme oba v pasti.
0: To nevadí, mamulinko, jenom když jsme zase spolu, víš.

0: ale překvapení.
1: Jeje, kmotřička Liška.
2: Ta nám tu tak chyběla.
0: Proč pak jste v té ošklivé díře?
1: Chytili jsme se do pasti. Pomoz nám ven, kmotřička.
0: Asi to není moc příjemné spadnout tak hluboko. Kdepak? Jeden si musí dávat pozor, kam šlápne.
1: To máš pravdu, ale teď už nám prosím tě pomoct nahoru.
2: Ta a pomoct? Ještě by nám nastavila nohu, abychom sem spadli.
1: Ale ne, ona je hodná. Vždyť je to tvá nejlepší přítelkyně.
2: Kdo ti to řekl?
1: Ona sama.
2: A ty jsi jí věřil?
1: Myslíš, že mě ošidila?
0: Jak bych mohla? Náhodou, je mi vás moc líto, jak tam tak sedíte. Neopatrnost se nevyplácí, mně by se to rozhodně nemohlo stát.
1: Teda, ty jsi pěkná, to jsem nevěděl, že jsi taková. Jen počkej, až ty spadneš do jámy, tak ti taky nepomůžeme, abys věděla.
0: To byste se nejdřív museli dostat ven.
2: Nevšímej si ji, Míšo, nestojí za to. Radši budeme přemýšlet, jak se odtud dostaneme.
0: Však on už se o vás, Martin, postará.
3: Pospěšte si, bráškové. No tak, přidejte do kroku.

0: Už jsou pryč. Co se dá dělat? Neloudejte se, bráškové, přidat, přidat.
1: Kam běžíte, králíci?
0: Hej, veverky, pojďte taky. Musíme zachránit Míšu Kuličku.
1: Kde je Míša?
0: V pasti.
1: Co tam dělá?
0: Bojí se.
1: Koho?
0: Člověka.
1: Toho se taky bojíme.
0: Hej, veverky. Zmizeli. Musíme si poradit sami, bráškové. Tak a jsme tady, Míšo.
2: Je, králíčku, kde ses tu vzal?
0: To je úplně jednoduché. Liška běhá po lese a každému na potkání vypráví, že jste se chytili do pasti, takže potřebujete pomoc, nebo ne?
3: Potřebujeme, ale co byste nám, vy, králíčci, mohli být platní?
0: Hned uvidíte. Schodíme vám dolů strom a vy po něm vylezete jako po žebříku.
2: Jo.
0: Hej, bráškové, jeden, dva, vy půjdete z téhle strany, vy dva tady, ostatní tam a ty se mnou sem. A hryzejte, kousejte, až budou tři sklítat. Už se kácí. Hej, bráškové, všichni klič. A teď rychle nahoru.
3: Děkujeme vám, králíci.
2: Děkujeme.
3: Bez vaší pomoci by se nám špatně vedlo.
0: Je to nic. Rádo se stalo, Barboro. Však mě Míša taky pomohl, když jsem potřeboval. Tak s Bohem, už musíme domů. A ty, Míšo, přijď někdy na paseku. Zahrajeme si na schovávanou.

0: Míšo? Pojď sem. Teď jámu zase zakryjeme větvemi.
1: A proč, mami?
0: Neptej se a dělej.
1: Já chci domů.
0: Neodejdu dřív, dokud neuvidím, jak se Martin sám chytil do své pasti. Vždycky jsem na něho vyzrála a vyzraju zás. Tiše. Někdo sem běží.
2: Jen se pojďte podívat. Pojďte všichni, uvidíte, co jste ještě neviděli. Trak sedli medvědi Martinovi na lep. Ono, abyste jim pomáhali ven. Co si nadrobili, to mají. Hloupí medvě. No, co se smějete? To je k smíchu, když někdo spadne do jámy. Tak pomozte mi, bude to? Pomozte mi ven, tam běžíte.
3: Chytrá hlava uchystala na Barboru past.
4: Past!
3: Hejsa hopsa, z mého medu nebude už krást.
4: Krást!
3: Martin ten má za ušima, hejsa hopsa, hej!
4: Hej!
3: Chlapi vzhůru, medvědice, pěkně se mi vzdej!
4: Ruce vzhůru, kikir!
5: Co to? To je medvědice. Pojď sem, kohoute. Tohle, že je Barbora.
4: Ať postrácím všechno peří, ať mě snědí čmelíci, na vlastní oči se mi viděl. Těmahle očima se viděl medvědici Barboru, jak se zmítá v naší pasti. V tom jsou jistě kouzla a čáry.
3: A nebo si ze mne někdo dělá dobrý den.
4: To bych si nikdy nedovolil.
1: Pomoc! Stříčku Martine! Vysvoboď mě odtud, pust mě na svobodu.
3: Vysvobodím, kmotřičko Liško, co bych nevysvobodil, ale nepustím tě.
1: Pust, stričku Martine.
3: Za ta kuřata, co jsi mi odnesla?
1: Už to víckrát neudělá.
3: No to bych řekl, že ne. Když není medvědice, i Liška bude v domácnosti dobrá.
1: Cože? V domácnosti? Já, chytrá kmotra Liška? Nikdy!
3: Už si dochytračila, pěkně tě svážeme, abys mohla dělat jen malinké kručky. Tak, a ty jí, seržante, dovedeš k nám do chalupy.
4: Kikriki, s největší radostí, hospodáři.
1: Ta potupa, ta hanba. Kohout mě povede. Kohout, kterého bych roztrhla na tisíc kousků, kdybych mohla.
4: Jo, ale nemůžeš. A ticho, Liško. Nebo slízneš navrch ještě nějaký ten klofanec. Bachadem.

0: To bychom měli. Jenomže past byla uchystána pro medvědici a tak v ní medvědice uvízne, jako že se Martin jmenuju. Bude sít a bude žít, bude sušit sena, bude vařit, bude prát.
1: Ruce vzhůru a ani hnout.
2: Spaste ruši, Barbora.
1: Co pak to vyvádíš, stříčku Martine? Nečekáš náhodou na někoho?
0: Na koho bych čekal, Barbořičko, ne, jen tak sedím a koukám.
1: Koukáš?
0: Koukám.
1: Snad číháš, až se někdo chytí do pasti.
0: Jak tě to mohlo napadnout, Barborko, když ti povídám, že jenom tak sedím a rozhlížím se po tom širém světě.
1: Jen se dívej, Martine, jen se rozhlížej, však už se dlouho koukat nebudeš.
3: Je, maminko, že mu nic neuděláš.
1: To víš, že ne. Ale na ženu trochu strachu.
0: Nikdy jsem ti stéblo přes cestu nepřeložil.
1: Stéblo ne. Za to past tu si vykopal. Ale teď nastala tvoje poslední hodina.
3: Ne, že ne, mami.
0: Že ne, Barboro.
1: Ale ano.
3: Že ne.
1: Ne, neboj se.
0: Ne, Barboro.
1: Ano a basta. Rozluč se svým bídným životem, Martine.
0: Ale Barbořičko, snad nemusí být hned tak zlé. Všechno ti dám, všechno dostaneš, jen mě nech být.
1: Padni na kolena, Martine, a odpros všechny, kterým si kdy ubližoval. A ze všech nejdřív mě.
3: Ne, mně se to nelíbí a já to nebudu poslouchat. Já radši půjdu zabloudit do černého lesa.
1: Míšo, počkej.
4: No tak neutíkej. Míšo, vrať se.

0: Určitě. Tebe tak budu poslouchat.
1: Kikiriki, jaká sláva, koho to je hrdina? Lišku chytil, už ji vede, to je novina. Umí!
0: Ty jsi mě tak chytil, chudinko.
1: Kohout bude rázem slavný, pyšně bude kokrhat. Když bude chtít, může lišku celou roztrhat.
0: Teď už toho mám dost. To jsi mi vystrašil?
2: Ach, jak je mi líto, že jsem neposlechla dobré rady. Kdo mi říkal, že kout je v celém lese největší hrdina?
0: Ono už se to ví?
2: Já tomu nevěřila.
0: Chyba, Liško, chyba.
2: A co víc, Slavík povídal, že kout zpívá mnohem krásněji než on sám.
0: Slavík? Je tohle možné?
2: A Skřivan se přiznal, že nevyletí tak vysoko do oblak jako kohout.
0: No tohle.
2: A já, kmotra Liška, proslula svou chytrou hlavou. Kam se hrabu na kohouta?
0: Já jsem z toho celý pryč.
2: Taky musím uznat, že je daleko mršnější než já, rychlejší a obratnější. Než bych já doběhla tamhle k pařezu, on by byl dávno u chalupy.
0: No to by se mohlo zkusit.
1: Poslouchej, Liško, co kdybychom si dali takový malý závod?
2: Já? S tebou? Vždy bych byla každému prosmích.
1: Někdo tu není, nemusíš mít strach. Vidíš ten pařez? Tak kdo tam bude dřív?

0: To jsem se zadýchala.
1: Dávno tu na tebe čekám. Vždyť ty nemáš žádný styl. To musíš takhle. Vidíš?
2: Jak se natřásá, jak mrzká nožičkama. Dokonale. Hotový mistr světa. Nikdy bych to nesvedla.
0: Jen to zkus.
2: Takhle.
0: Ne, úplně špatně. Zdvíhej víc nohy.
2: Ale jak můžu? Mám je svázané. No, kdybyste jen pro vás trošku povolil.
0: To nejde. Martin by se zlobil.
2: Ale až mě naučíš běhat, zase mě svážeš.
0: Ale nesmíš to říct.
2: Nepak. No, nepovím ani slůvko. Tak. Tak. Ještě kousek. Je to dobré.
0: Poběžíme k tomu balvanu. Pozor, připravit. 4, 3, 2, 1, start.
2: Za Bohem, holoupí kohoute. A pozdravuji Martina.
0: Ona mi utekla. Liško, vrať se. Liško.
3: No tak, Míšo, počkej na mě, zastav se. Vždyť se Martinovi neskřivila vlásku na hlavě.
4: Ej, chlupáčku, nebuď takový umíněný, pojď ke strejdovi, usměj se, kuk.
5: No a má, když jste na sebe takový ošklivý, tak...
3: To mi jen tak zle grace, víš, Martine?
4: No bodeď, a kdyby jsi nezačala?
3: Ty jsi začal.
4: No, ale ty jsi mi kradla med.
3: Pro trochu medu.
4: Krásce nemá.
3: Já vím, ale dal bys mi, kdybych přišla a poprosila tě o něj?
4: No, tak...
3: Určitě nedal.
4: No, ale kdybys řekla strýčku Martine, dej mi trochu medu, já ti za to pomůžu na poli, tak bych dal, Barboro.
3: To mě nikdy nenapadlo. Měl jsi mi to říct?
4: Asi měl, ale když já tak rád vymýšlel pasti...
6: A já na tebe vždycky vyzrála. To byly krásné časy.
4: Byly, zase budou, je Barboro.
6: Pak, Martine, s tím je na dobro konec. No tak, Míšo, nemrač se a pojď ke mně. Tak teď už se od tebe ani nehnu.
4: Netrucuj, chlupáči, dej si říct. Postavím ti hrad, jaký nikdo nemá. Kamenný hrad a celý bude jenom tvůj. Že nechceš?
5: No.
4: Ne. A ti koupím velikánský míč. Tak ti dám hrnec medu. Vrchovatý velký hrnec zlatého medu.
5: Plný hrnec medu? Ale ne. Já nechci. Já se totiž zlobím.
6: Když se zlobíš, nedostaneš nic.
4: Ani líznout. Pojď, Barboro, uděláme si pěknou hostinu, ať to naše usmíření pořádně oslavíme a Míša nedostane nic.
5: No, ne, počkejte, počkejte. Vždyť já se zlobím jen tak maloučko.
4: Co říkáš, Barboro, počkáme?
6: Počkáme, strýčku Martine.

0: Už to zase začíná. Co se stalo, kohouté?
1: Liška utekla.
0: Jestli jsem to nečekal, jestli já to předem nevěděl, že kohout všecko zkazí, že tu lišku pustí a zase všechna práce zbude na mě.
1: I však ti občas pomůžu. A teď si nebudeme kazit náladu, když nás čeká hostina.

0: Ahoj, námořníci!
1: Ahoj, kapitánko Jano!
0: Ahoj, první důstojníku ušoune. Tak šup, šup, šup, na palubu a vyplouváme.
1: Hurá, johoho!
0: Ty ušoune ke kormidlu, zkontroluj, jestli máme příznivý vítr a můžeme odrazit.
1: Jani, já se těším a vím, jak vypadá kormidlo, ale ještě jsem nikdy nekormidloval sám. Skoro bych řekl, že zatím o tom nevím vůbec nic.
2: To už jsem někde

0: slyšela. Myslím, že to zpíval nějaký námořník začátečník. Kde to jen bylo? Už vím, v námořnické písničce Odloutek v nemocnici.
1: Tak si ji pustíme, ještě než vyplujeme?
0: Jasně, proč ne?
1: Už jou nová písnička.

0: já bych chtěl taky s velrybama zpívat jako ten námořník začátečník.
1: To je mi jasné. A holky a kluci, tedy vlastně námořníci, vy byste si to určitě chtěli vyzkoušet taky, že mám pravdu?
0: Máš, určitě.
1: Tak se nebojte, protože dneska s kapitánkou Janou mořskou vlčicí a prvním důstojníkem Ušounem Rušounem zažijete na moři spoustu dobrodružství.
0: Už se nemůžu dočkat. Tak pozor, vyplouváme.
1: Plujeme s větrem o závod. Naše školko-pohádková bárka rozráží vlny a Ušoun se tváří, jako kdyby kormidloval každý den.
0: Je to paráda, jojo.
1: Je, Ušoune, koukej, jaký máme perfektní doprovod.
0: Myslíš, že holky a kluci náš doprovod poznali?
1: Kamarádi, máme tady pro vás dnešní hádanku, námořnickou hádanku.
0: Ušounova hádanka.
1: Milí moji školkoví námořníci, kdo nás na začátku naší dobrodružné cesty doprovází? Koho pak to slyšíte?
0: Výborně, výborně, máte pravdu. Jsou to rackové ptáci, kteří žijí u moře, blízko pevniny, anebo taky i u řeky, jo? To zase taky, pozor, pozor. Ale pozor, mají moc rádi ryby.
1: Chválím vás, námořníci.
0: Rackové už se vrací blíž ke břehu. A Jani, kam my vlastně plujeme? A kde už tam budeme? A co tam budeme dělat? A žijí tam lidi? A strašidýlka?
1: Nechte se překvapit, protože moře je klidné a máme spoustu času. Pustíme si jednu super námořnickou pohádku, aby nám ta plavba pěkně plynula.
0: Ušounova

0: Svědectví o rybí lodi. Mezi námořníky se vypráví o takzvané rybí lodi, která prý křižuje oceán pod vodou, ovládána pouze hejnem ryb. Nedávno z moře vyplavený lodní deník kapitána Johna Wayna z nákladní lodi Smaragd přináší o celé věci ponuré svědectví.
1: 21. dubna. Konečně vyplouváme. Počasí je příznivé, vítr mírný, jihozápadní. Smaragd je dobrá loď. Cesta by měla být bez problémů. 24. dubna. V Džakartě se na loď vetřel muž, který tvrdí, že je skutečný kouzelník. Místo, aby námořníky bavil svými kouzly, sedí ale celý den zalezlý v kajutě. Nelíbí se mi. 30. dubna. Plavčík jménem Sea Crow prý včera požádal kouzelníka, aby pustil trochu víc větru do plachet. V noci se strhnul hrozný vichr, který nás odchýlil z kurzu. 1. května k vichru se přidala strašlivá bouře a uragán. Nemáme už skoro žádné plachty. Vlny se valí přes palubu a do lodi teče. Žádal jsem kouzelníka, aby bouři stišil. Mávla rukou a v tu ránu sice nastalo hrobové ticho, jenomže bouře neslyšně pokračovala dál a rozlámala nám všechny stěžně a záchranné čluny. 2. května. Jdeme ke dnu. Už není naděje, ale já musím zůstat na lodi jako poslední. Loďmistr prosí kouzelníka na kolenou, ať nás pro boha zachrání před utonutím. Já tomu šarlatánovi nevěřím. Nevím, co se to s chlapy děje. Křičel jsem na ně, ale neodpovídají. Jen na mě poulí oči a naprázdno špulí pusy. Sám jsem si něco nahmatal na krku. Jsou to snad žábry? A co ty blány mezi prsty? Přece se nemůžu já, kapitán John Wayne, jen tak proměnit vět.
0: A zde zápis, bohužel, náhle končí.

0: našou novou pohádkovou školku. Právě skončila pohádka, ale dost se nám zhoršilo počasí.
1: Veškové kapky úplně mlátí o naši loď.
0: Zvedly se obrovské vlny.
1: A jsou velikanonské jako dům.
0: A protože my máme s Pušounem plné ruce práce, Pušoune, drž to lano pevně.
1: Držím, jo.
0: Aby se nám školko pohádková loď nepotopila. Pozor, rozvazuje se plachta.
1: Jo.
0: Tak si pustíme ještě písničku, aby nám šla práce pěkně od ruky.
1: Jo, já musím to kormidlo držet i nohama, i anténou. Tak pozor, jsem s tou písničkou.
0: Bacha!

0: Je to za námi, námořníci. Moře se uklidnilo a hele, už jsou ne, delfíni.
1: Ti jsou krásní a jak se chlubí, že umí skákat.
0: A podívej, Ušoune, tady je máš, velryby.
1: Teda, to je ale vodotrysk.
0: To je voda, kterou musí velryba vyfouknout ze svého dýchacího otvoru, aby mohla dýchat.
1: Jo, to já vím, jako vodotrysk to jenom vypadá.
0: Slyším, že strašidílkovské rozespívávání je zase tady. Ty se už ho nechystáš zpívat?
1: Jasně, přece budu zpívat s velrybami. Ale jak to udělat?
0: No, oni lidi úplně neví, proč velryby zpívají, ale myslí si, že si zpěvem spolu na dálku povídají.
1: Myslíš jako, že zpívají třeba ahoj, kámoši velrybáku, co právě děláš?
0: Možná jo, i když spíš kámoši velrybáku, pojď sem, tady je dobrá bašta.
1: Jo, tak já mám bezvadný nápad. Zaspíváme velrybě písničku a třeba pak ona zaspívá nám taky.
0: A kterou zaspíváme?
1: Jo, víš, kterou mám rád? Tři malé citronky.
0: To si zaspívat můžeme. I trochu proto, že jsme měli velké štěstí a nestroskotali jsme stejně jako ty citronky.
1: Ušounovo zpívání.

0: Zírám. Rozespívali jsme velrybu.
1: Jenom škoda, že nevíme, co nám zpívá.
0: To máš pravdu, to by mě taky zajímalo.
1: Tak ahoj, velrybo, měj se moc pěkně, zase někdy příště.
0: Ušoune. To je krása, víš?
1: Je, škoda, že hned odtud nemůžeme poslat do rádia Junior pohled.
0: To ne, ale můžeme využít mořskou poštu.
1: Máš pravdu, pošleme dopis vlády, super!
0: Námořníci Jana a Ušoun.
1: Rušoun?
0: Posílají pozdravy z mořského dobrodružství.
1: Ano, Joni, tobě to trvá, ale hlavně napiš, že se máme dobře a zpívali jsme s velrybou.
0: A taky musím napsat, že jsme viděli delfíny.
1: Jo, ale hele, co kdybychom si, než to všechno dopíšeš, pustili ještě nějakou písničku?
0: Myslíš tu o mořské poště?
1: No přesně tu.
0: Bezva nápad.
1: Ušounova písnička.

0: Teda, počkej, ale Ušoune, tady náš ostrov ještě být nemá.
1: Jak to myslíš, Jeleni?
0: Tohle není ostrov, na který jsme pluli. Tenhle ostrov vůbec není na naší mapě. Vypadá to, jako by to byl nějaký ztracený, zapomenutý ostrov.
1: Teda, to je dobrodružství.
0: Ušoune, podej dalekohled.
1: Jeleni, ale tady žádný dalekohled není.
0: Ajajajajaj. Ale ten správný námořník nutně potřebuje.
1: Tak ho asi budeme muset vyrobit.
0: No to samozřejmě.
1: Ušounův úkol.
0: Vezmeme si papír.
1: A stočíme ho trochu do kornoutu. No, tak akorát.
0: Tak. Perfektní. A teď se do něj pěkně podívejte a prohlédněte si své okolí. Nejdřív se podívejte na pravobok a potom na levobok.
1: Já tím naším papírovým dalekohledem, tou naší ruličkou vidím, že ta země je krásný ostrov.
0: Ano, a všude spousta stromů a barev.
1: Já vidím. Jo.
0: Co?
1: Já vidím. No. To snad není možné, holky a kluci.
0: Co?
1: Já vidím jednorožce.
0: Ty brďo, tak my nejsme jen námořníci, ale i objevitelé.
1: Jo, hurá.
0: Jenže naše dnešní pohádková školka se chýlí ke konci, takže už zbývá jen
1: vyhodit kotvu, teda vhodit kotvu do vody. Tak se totiž lodí parkuje.
0: To ale holky a kluci už určitě dobře vědí.
1: Jo, já jsem myslel, aby se nevyhodila třeba do koše, víš? No tak bezva. A já se jdu skamarádit s jednorožci.
0: Jsem na ně fakt zvědavá. Nebojte, holky a kluci, budeme je od vás pozdravovat.
1: A jestli máte chuť, pošlete nám nějaký námořnický obrázek. A třeba i toho jednorožce. Třeba v námořnickém tričku.
0: Pak stačí, když obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz a nebo přes aplikaci iRadio.
1: Jo, tak a nejinak. Já teda přesně nevím, jak se to dělá, ale každý dospělý přesně ví, jak ten obrázek k nám dopravit a někomu z vás pak ode mě přijde odměna.
0: A teď už ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně. A díky vám, že jste s námi pluli pod vlajkou Ušounovy pohádkové školky.
1: Tak ahoj a joho, zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun.
0: A o něco méně ušatá Jana Richterová.
1: A protože se mi o tom námořnickém dobrodružství dneska bude určitě i zdát,
0: pustíme si dneska nakonec písničku, která se taky zdála jednomu klukovi. Jmenuje se Defilé u moře.
2: Když jsem bylo dítě, jednou se mi zdálo, že se kouku v moři. Hrozně jsem se bálo.
1: Ušounova písnička k tanci.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mekneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

0: bez přistání.
1: Český rozhlas Radio Junior uvádí pořad Mezi námi zvířaty.
2: Ahoj z pořadu Mezi námi zvířaty. Dnes je tu se mnou Judit Krásná ze Společnosti pro zvířata. A přinesli jsme vám několik takových tipů, jak udělat léto pro zvířata lepší. Protože o zvířata jde v našem vysílání především. A to nejen všem tady Mezi námi zvířaty, ale i Judit, která Společnost pro zvířata založila jako jednu z prvních organizací na ochranu zvířat u nás. Takže víte, Judit.
3: Děkuji, ahoj, zdravím všechny šikovné děti.
2: Bylo to v roce 1996, je to pravda?
3: Je to pravda.
2: Takže vy teď slavíte narozeniny.
3: Vlastně to bude 30 let. Také mě to zaskočilo nedávno.
2: 30 let. To je pro naše juniory opravdu hodně, takže bychom jim mohli říct, jestli se za těch 30 let změnili lidi a jejich přístup ke zvířatům.
3: Dneska jsou lidi, kteří jsou víc vnímavější, všímavější a také vlastně i vzdělanější. Vědí, že existují zákony na ochranu zvířat proti týrání a dokáží je vlastně i uplatnit.

0: tím, že třeba dají oznámení na podezření o týrání zvířat a podobně, což třeba za socialismu moc dobře nešlo. V tomto se to určitě změnilo. Bohužel takový obecný přístup ke zvířatům, těm například, kterým se říká hospodářská, to jsou zvířata, co poskytují lidem maso, kůži, srst, peří, vejce, mléko, tak ten se změnil tak nějak částečně, protože vlastně tím, jak se neustále i zvyšuje počet lidí na planetě i tady v České republice, tak tato zvířata stále trpí naprosto stejně jako vlastně před těmi 30 lety. To se až tak moc nezměnilo. Tam se nám vždycky podařilo změnit jednu část. Například se podařilo, že klece pro slepice v mnoha zemích Evropské unie jsou zakázány nebo budou. Nicméně zase přibyly další problémy veliké, jako například předlouhé transporty zvířat v kamionech a na lodích, i zvířat z České republiky až úplně někam do prostřed Asie nebo na sever Afriky, na arabský poloostrov. A to je velice, velice kruté, zvířata tím velice trpí. Tak jak říkám, něco se malinko podařilo zlepšit, něco stále přetrvává, ale důležité je, aby právě vy děti jste se o to zajímali.
1: To je můj dnešní host, Judit Krásná ze Společnosti pro zvířata. No a než si začneme povídat o tom, jak udělat léto pro zvířata lepší, představím můj dnešní tým mezi námi zvířaty. Je to Daniela Vodrášková produkce, David Janečka písničky, no a Valerie Racmanová technická spolupráce. Vítá vás tady všechny Veronika Hájková, zvířecí agentka Rádia Junior.

0: Posloucháte pořad Mezi námi zvířaty. Chceme si povídat o tom, jak udělat zvířatům léto lepší a mým hostem je Judit Krásná ze Společnosti pro zvířata, což je jedna z prvních organizací na ochranu zvířat u nás v České republice. A já myslím, že začneme tím nejdůležitějším v létě a to je voda. Takže jde o to, co mohou naši junioři udělat, jak mohou prostě těm zvířatům pomoct. A vodu určitě jo.
1: Ano, vodu určitě ano. Ať už máte svoje vlastní zahrady nebo kdekoliv bydlíte, tak je dobré skutečně dávat na zem, pod keře, pod stromy, i třeba pod nějaké dlouhodobě zaparkované přívěsy nebo pod kupy dřeva, prostě zvířatům vodu, ideálně do keramických nádob, ale chápu, že v dnešní době jich moc není na zbyt, tak v podstatě do čehokoliv, pokud tam pak ty plasty zbydou, tak je prosím ukliďte. Je důležité myslet vlastně na zvířata, která žijí při zemi, jako třeba ježci nebo kočinky, že jo, které žijí na volno, a pak také se pokusit dát i vodu výše, na vyvýšený místa pro ptáky, ideálně na taková místa, kam se naopak zase pak ty kočinky nedostanou. Takže vlastně těm ptákům zároveň poskytnete vodu jak na pití, tak i vlastně na jejich koupel na ochlazení, je to velice důležité.
0: Mě zajímá čistota těch misek. Ono se tak většinou myslí, že ta zvířata vlastně, to, co my řekneme třeba je tady ta špinavá ta miska, takže těm zvířatům to nevadí. Je to pravda? Nevadí jim to?
1: Také samozřejmě jim to může vadit. To nikdo nesleduje, nikdo vlastně nesleduje, kolik třeba zvířat uhyne následkem toho, že požili nějakou kontaminovanou tekutinu nebo špinavou. Takže samozřejmě čistou pitnou vodu, pokud máme možnost, tak ty nádoby po čase vyměnit nebo vyčistit, také tam i přidávat vlastně do toho třeba čistý kámen, kamínek, hlavně do těch nádob pro ptáky, aby vlastně se o něj mohli opřít a tak dále. A mohli si skutečně proprat ta křídílka peří, tím se ochladit, trošičku si pomoci i od těch vnějších parazitů. Takže to je velice důležité dávat vodu v okolo paneláků ve městech, že jo, dneska vlastně se k panelákům do lesoparku ve městech stahují ta zvířata, která před mnoha lety žila v lesích. Dneska spíš uvidíme ježka u paneláků nebo i zajíce, dokonce srnky a mnoho druhů ptáků, než naopak takzvaně na venkově nebo někde v lesích, které bohužel jsou pod velkým zatížením těžba, různí škůdci, přebujelá turistika a tak dále. Takže skutečně tohle ta voda je důležitá.
0: Já bych ještě k té vodě, já jsem získala zajímavý postřeh, když jsem začala dávat vodu ptáčkům na terasu. Dala jsem tam ty kamínky, jak se říkala, tak jsem najednou zjistila, kolik tam chodí hmyzu do té vody. Takže i pro hmyz vlastně my uděláme koupátko a pítko.
1: To je pravda, musí to být ale v mělké nádobě, že jo, pro včely, pro čmeláky i pro motýly.
0: Je to vyloženě obsypáno včelami, takováhle moje mestička. 3x denně jim tam dávám čerstvou vodu.

0: from you. Mezi námi zvířaty je dnes hostem Judit Krásná ze Společnosti pro zvířata a povídáme si o létu a o tom, co vlastně můžeme udělat pro zvířata, aby jim bylo lépe. A my jsme zatím pořád u vody, protože voda je v létě opravdu strašně moc důležitá. Teď jsme si řekli, jak se staráme o zvířata, která žijí s námi v okolí našeho bydliště, ale teď vlastně my o prázdninách taky hodně cestujeme, jezdíme na výlety a tak dále. A určitě se potkáme se zvířaty, která nejsou naše, ale můžeme si toho všimnout, jak jsou na tom, jestli mají přístřešek a vodu, že jo?
1: Ano, asi tady máte na mysli zvířata takzvaně hospodářská, která jsou na pastvinách, ve výbězích, v ohradách. Tato zvířata samozřejmě také potřebují vodu velice moc. Taková kráva, pokud je v laktaci, to znamená, že její vemeno produkuje mléko a je dojena nebo je tam s ní tele, tak za den i může spotřebovat 100 litrů vody. Takže to je skutečně velice důležité. Jejich těla se tím zároveň samozřejmě ochlazují, hydratují. Takže na těch pastvinách si všímáme, jestli tam mají takzvanou nějakou cisterničku nebo různé veliké vady s vodou. Samozřejmě je problém, že z dálky my často nevidíme, jestli v té cisterničce nebo v nějaké té ohromné tam vaně je ta voda. Jo? To je trošku takové riziko. Můžeme ale vidět, pokud máme tu možnost trošku ta zvířata sledovat, zdali tam opravdu chodí a jako pijí, jo, to vidíme, že několik sekund se tam snaží pít a pokud se nenapijí, tak vlastně vidíme, že jsou nervózní a podobně. Důležité je to jak vlastně u skotu, tak také u koní ve výbězích. Dneska mnoho lidí vlastně má koně na loukách, v ohradách. Týká se to také například koz na venkově, někde uvázaných u nějakého domu. Takže je důležité skutečně pozorovat, jestli ta zvířata mají za prvé vodu, nebo mají přístup k vodě, k nějakému čistému potoku. A také, zdali ta zvířata mají možnost stínu na té pastvině nebo v tom výběhu. Zdali buď to tam mají stromy nebo udělané přístřešky.
0: Když si tedy někde všimneme něčeho takového, co se nám nezdá a myslíme si, že ta zvířata se nemají dobře nebo jsou přímo nějak ohrožená, tak teď co s tím? Třeba když vidíme na těch pastvinách něco, co se nám nezdá.
1: Nedávno se mi stalo, že jsem byla upozorněna v jižních Čechách na úplně osamocený výběh s koňmi. Byly tam 3 koně a bylo to mimo obec, mimo v podstatě veškeré cesty, kde chodili lidi. A ty koně byly ve výběhu, který byl 24 hodin 7 dní v týdnu na přímém slunci. Ta nádoba nebo nádrž s vodou už byla silně špinavá, plná hmyzu. A já jsem tedy našla ty majitele těch zvířat, upozornila jsem je na to, oni mi vůbec nevěřili, mysleli si, že přeháním. Nicméně ty koně už byly neklidní, byly neustále spocení, opravdu vykazovaly známky přehřátí organismu a všechno. Takže bylo nutné také kontaktovat místní krajskou veterinární správu, to také přesvědčit o tom, že tam opravdu dochází vlastně i k týrání zvířat, které může vést až k jejich vlastně smrti, úhynu. Teprve až potom se podařilo, že ti koně byli převedeni do stáje a již v tom výběhu nebyli přes to léto, protože jsem potom po několika dnech se tam raději jela ještě znovu podívat do těch jižních Čech.
0: Takže ti majitelé v podstatě ani nějak nevěděli, že dělají něco špatně?
1: Nevěděli, nevěřili. Měli za to, že to zvíře musí vydržet úplně všechno, což teda rozhodně není pravda.
0: No, já musím k tomu říct, že já si teda opravdu hodně všímám všeho. Jsem tím trošku v naší rodině už taková podezřela. A jednou se mi stalo v Řecku, že jsem viděla právě nahoře na takovém útesu, byla taková dřevěná hospůdka nebo kavárnička, stál tam oslík na slunci. Já jsem donutila manžela, aby zastavil a že to tam teda půjdu řešit, prostě jak to, že ten oslík je tam na tom slunci. No, zkrátka manžel tam se mnou tedy nešel, zůstali chlapci venku a já jsem přiběhla rozlícená do té hospůdky a mezi tím ten oslík stál uprostřed té hospůdky, měl hubu na baru, kde ležel obrovský zrzavý kocour. Tak já jsem se stoupla za oslíka do fronty a objednala jsem nám kafíčko a byla jsem strašně moc ráda, že to je takhle, že ten oslík vlastně jenom byl venku v tu chvíli, ale přístup. Má přístup dovnitř všude a udělali jsme si tam hrozně hezký odpoledne. dopadne. A přála bych to samozřejmě všem zvířatům, aby se měli takhle. Chci tím říct, že i já opravdu si těhle věcí všímám a prostě mám takový pocit, že je potřeba, když je něco špatně, to napravovat.
1: A přitom by to mělo být normální, že vlastně lidé si všímají, co se děje, jak kvůli zvířatům, tak kvůli dětem, kvůli přírodě. To by mělo být naprosto normální a všechno by bylo hned lepší.

0: hodně štěstí.
1: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
0: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
2: No to teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
0: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
2: To já Hajaju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
0: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
2: No jasně. Tak domluveno.
0: Jupi! Aha.

0: pořadu Mezi námi zvířaty. Dneska vítám svého hosta Judit Krásnou ze Společnosti pro zvířata. Teď jsme si povídali o tom, jak vlastně důležitá v létě je pro zvířata voda a přístup k ní, ale to bylo o zvířatech venkovních. Ale my máme taky zvířátka doma, většinou máme doma pejsky, kteří s námi to léto tráví, takže vlastně jsou pořád s námi. A my bychom se taky měli nad tím trošku zamyslet, jak to léto ovlivňuje jejich život, jejich zdraví a jejich potřeby. Takže když nastanou takový ty nejvíc horký dny, tak jak vlastně se změní trošku ten režim psí?
1: Tak určitě chodit na procházky ráno, když ještě není to slunce a není takové vedro, když to slunce tak nepálí, potom zase naopak večer. Najít pro svého pejska to nejchladnější místo tam, kde jsme, také používat ventilaci, postupně ty zvířata učit na ten hluk, na tu intenzitu, neustále, aby mělo k dispozici tu studenou, pitnou, čistou vodu, to je velice důležité. Také pokud jdeme potom se psem ven a žijeme někde ve městě nebo prostě kdekoliv, kde jsou chodníky, asfalt, dlažba, musíme si uvědomit, že to je na přímém slunci rozhavené a velice tím trpí ty tlapky zvířat, psí tlapky. V tomto případě může opravdu dojít vlastně k jejich určitému popálení nebo poškození a podobně. Vemte si, že byste chodili bosí na rozpáleném povrchu, vydržíte to pár sekund. Jistě ty jejich tlapky už mají ty polštářky na to chození venku uspůsobené, ale i tak snesou jenom určitou intenzitu a pak by se muselo k veterináři a pes by trpěl.
0: Spousta lidí si myslí, že pomůže psovi, když ho namočí anebo když přes něj hodí třeba mokrý ručník. Já jsem zase slyšela, že to není správný způsob chlazení. Jak to vlastně s tímhle je?
1: Tak z mých zkušeností já tady to vidím tak, že zvíře je potřeba, aby opravdu bylo na co nejhladnějším místě. Potom, když už vlastně dochází k tomu selhání organismu, tak spíš potom vlastně ho chladit, samozřejmě pak už nutná veterinární pomoc. Nemyslím si, že by asi bylo dobré na něj dávat nějaké chladné ručníky nebo led, pouštět třeba ještě ventilátor a klimatizaci, to by zase to zvíře mohlo tak jako my vlastně z toho onemocnět.
0: Zkrátka to horko je pro nás pro všechny velmi náročné. Je to tak, že mohou skolabovat jak lidi, tak zvířata a taky se to tak prakticky občas stává. Tak a teď si řekněme něco o zvířatech, o kterých mají lidé pocit, že třeba když jedou na dovolenou, takže je můžou nechat doma a že to zvířátko to nějak vydrží. Když je to třeba morče nebo křeček nebo nějaké myšky. Takže když je takovýhle velký horko, tak já si myslím, že by je asi doma nechávat neměli.
1: Ano, souhlasím. Je dobré mít možnost, jak někomu přemístit, k někomu, kdo tam je většinu času, kdo na ně vidí, samozřejmě stará se o ně, kdo jim vytváří.
0: Tu partu lidskou.
1: Partu lidskou, děkuju. No. Nenechávat je někde v tom bytě a že někdo se tam občas staví, to je rozhodně špatně. Pokud ale třeba máme doma kočku, kočičky, které samozřejmě jsou vázány na ten svůj prostor, tak tady zase zajistit několikrát, ideálně teda víckrát za den, aby k ním někdo přišel, byl tam s nima, zjistil, jak na tom jsou, hrál si s nima, komunikoval s nima, samozřejmě krmení, voda, to je velice důležité.
0: Já myslím, že je důležité vědět, že zvířata potřebují společnost, že to není jenom o tom jim nasypat granulky a vyměnit jim vodu a umýt mističku, ale potřebují i společnost.

0: Posloucháte pořad Mezi námi zvířaty. Dnes mám hosta ze Společnosti pro zvířata, což je jedna z prvních organizací na ochranu zvířat u nás, Judit Krásnou. Bavíme se o horku, o létu, o vodě a samozřejmě o zvířatech a o cestování, které ovšem neprobíhá pouze tím, že chodíme pěšky, ale my taky jezdíme v autech a v těch autech vozíme naše zvířata. No a to je samozřejmě taky situace, ve které musíme vzít rozum do hrsti.
1: Ano, určitě musíme. Je dobré si promyslet, bude cesta dlouhá nebo krátká. Budeme cestovat v horku, samozřejmě nyní, že jo, už to začíná horko až zase do října, takže je důležité, když právě třeba vezeme svého psa, tak aby měl prostor v autě, aby měl svoje pohodlí, aby nebyl na přímém slunci, takže třeba, že ho dáváme tu zábranu do okýnek proti slunci, nejlépe nějaký šátek nebo ručník, děláme přestávky, aby ten pes měl pohyb, aby se protáhl, aby se pořádně napil, dáváme mu po cestě do brůdky, komunikujeme s ním. Samozřejmě to zvíře připoutáme, už jsou psí popruhy do aut a podobně. To je velice důležité. Také je důležité, když zastavíme, byť třeba na chvíli, tak toho psa vzít sebou. Nestačí pootevřít okénko na 2 nebo na 5 centimetrů. V tom autě se jeho organismus přehřeje za několik sekund. Teplota v tom vozidle přesáhne až 50 stupňů a to i ve stínu. Takže vždycky zvířata bereme sebou, nenecháváme v zavřených autech ani ve stínu a vlastně platí to tak i pro všechny živé tvory, nikoho nenecháváme v autech.
0: Je trošku rozdíl, když ten pes je na volno v tom autě, jenom přikurtovaný, anebo když je v nějaké kleci?
1: Takhle, já osobně nejsem absolutně příznivkyně nějakých klecí, žádných. Často jsou ty klece samozřejmě v kufrech aut a na to zvíře tam zrovna svítí vlastně přímo slunce tím zadním oknem. My naše pejsky vždycky vozíme na zadních sedadlech, kde mají svoje pohodlné ležení. Mají tam vlastně i ty takové speciální, jako ne deky, ale plachty, kdy vlastně i při prudkém zabrždění nespadnou pod to sedadlo, ano, aby se nezranili. Jsou připoutáni těma popruhama, ale zároveň tak, aby se vlastně běžně mohli na tom svém místě otočit, pohodlně si lehnout. Ještě jim to ze spoda vlastně vystýláme, aby byli v rovině. Třeba stará fenka, už jí bolí páteř, že jo, tak potřebujeme, aby byla hezky v rovině. To na tom psu vidíte jeho rozpoložení.
0: Judit, já ti moc děkuju. Já doufám, že všichni budeme o prázdninách cestovat radostně, ve zdraví a všichni se taky krásně domů ve zdraví vrátíme, my i naše zvířata. Takže přeju, aby si užila prázdniny. Vlastně jsem se ani nezeptala, jaká ty máš doma zvířátka?
1: No, máme teď vlastně starou fenku a máme kočinky.
0: Takže, abyste si užili všichni doma krásný prázdniny.
1: Děkuji.
0: A přeju taky, aby vlastně vaše organizace Společnost pro zvířata měla samé hezké příběhy.
1: Děkuji a já přeju tobě a vašemu pořadu a všem posluchačům jenom to nejlepší a samé pěkné zážitky.
0: Mým hostem dnes byla Judit Krásná ze Společnosti pro zvířata. Děkujem.

0: Ahoj holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: Cože? Hit paráda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
1: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od Švédky Zari Larsson.
1: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
1: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

se zírole, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty.

0: Junior.
1: Krásný podvečer, holky a kluci, máme tady pátek. Máme tady úterý 28. července, vidíte, já jsem o 4 dny napřed, takže úterý 28. července, přesně 17 hodin. Co nás dneska čeká, tak budou tady zprávy. Poslechneme si, jak vypadala návštěva dětí přímo ve studiu, protože já jsem jim dala anketní otázku, co už zažili nejlepšího o těchto prázdninách. Potom se vydáme opět na Arktidu a mám tady pár zajímavostí třeba i o arktickém počasí. Už teď si můžete krásně psát do naší vzkazovny, protože ta začíná za půl hodinky. Adresa je vzkazovna@rozhlas.cz a pokud byste chtěli třeba přímo zavolat, tak to můžete taky, protože telefon je přímo ve studiu a číslo je 800 199 199. Takže úplně nejdřív jdeme na zprávy.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: V Zoo Praha se narodila mláďata gepardů. Paterčata přišla na svět před měsícem 18. června, zatím jsou ještě malinká a zdaleka nepřekonala kritické období. Jejich matka o ně navzdory neskušenosti pečuje vzorně. Spolu se svými potomky zůstává v zázemním výběhu. Pokud vše dobře půjde, návštěvníci uvidí vzácné přírůstky v druhé polovině srpna. Gepard štíhlý dnes patří mezi nejohroženější kočkovité šelmy. V Zoo Praha vyrůstají gepardiata po dlouhých 8 letech. Sály zámku Žiromnice u Pelhřimova jsou ode včerejška vyzdobené stovkami krásných květin, mečíků, lilií a jiřin. Na tradiční výstavu Zahrada Vysočiny je přivezli pěstitelé i ze vzdálených míst. Na letošním 62. ročníku Zahrady Vysočiny celkem vystavuje 17 pěstitelů. K vidění bude kromě květin také land art Ondřeje Koudelky a dřevěné motorky Pavla Svobody. Návštěvníci si můžou taky navštívit tvůrčí dílničky a po celém zámku budou umístěny květinové aranže.

Holky, kluci, kamarádi, teď se vydáme přímo k nám do studia. Vlastně se nevydáme vůbec nikam, protože sem za mnou dneska přišly děti z domu dětí a mládeže na Praze 2. No a já jsem jim dala otázku. A víte co, ještě si na to chviličku počkáme. Zkuste se zamyslet i vy nad mojí otázkou. Co už jste zažili krásného o těchto prázdninách? A kam se těšíte? A co třeba ještě prožijete? A co byste prožít chtěli? Protože když si tohle to srovnáte v hlavě, tak se třeba povede, že se to opravdu povede a provede. Tak teď jsem dala spoustu podobných slov. Ne, schválně se zkuste zamyslet, co krásného už jste prožili. A my si dáme ještě jednu písničku a pak už se ozvou děti z domu dětí a mládeže na Praze 2.

0: Do studia Rádia Junior přišli děti z příměstského tábora Procházky Prahou z Domu dětí a mládeže Praha 2. A já jsem se jich zeptala, co už hezkého zažili a prožili o letošních prázdninách. Tak co bylo zatím nejlepší?
1: No, dneska jsme byli v Rádio Junior a paní moderátorka je moc skvělá, takže to je i dobrý.
2: Jezdění na motokárách.
3: Já jsem zatím byl na jedních závodech v České republice na motokárách a byli jsme už ve Wackersdorfu v Německu a byl jsem 12.
4: No, já jsem byl u babičky a tam byly kočky.
5: Já jsem byla u moře.
6: My jsme byli na Korfu a nejlepší tam asi bylo, že nám vypadla elektřina. Uprostřed prostě nikdo nevěděl proč, nikdo nevěděl, co se děje.
0: A jak jste to vyřešili?
6: No, nakonec zase se napojilo a tak.
0: A bylo to dobrý?
6: Bylo to dobrý.
5: Já jsem byla na chatě a měla jsem oslavu narozenin. Byli jsme v Pitkovicích, to je taková vesnice a já jsem dostala nějaký lega a nějaký pucle.
1: My jsme byli s táborem, s Ondrou, v zoo. A tam byly zvířata, hadi a potom jsme byli na hřišti ještě s Ondrou.
0: A jaké zvíře v zoo máš úplně nejradši?
1: Slony a opice.
7: Já jsem byl taky na chatě a tam jsem hrál fotbal.
8: Já jsem byla nejdřív u babičky s mým bráchou a potom mi máma řekla, že půjdu na tenhle tábor. A řekla mi i, že moje nejlepší kamarádka tam nepůjde, protože se přihlásila pozdě. No tak jsem tam nechtěla jít, no ale šla jsem tam. A hned první den jsem si tam našla kamarádku.
9: My tak jsme hned po vysvědčení jeli na dovolenou do Orlických hor a byl tam bazén a bylo to tam dobrý strašně.
10: My jsme jeli na chalupu a hráli jsme tam badminton a koupali jsme se v bazéně.

0: Holky, kluci, posloucháte Odpolední klub Rádia Junior a já mám nesmírnou radost, že se mi tady ve studiu ozval telefon. Tady je Jana, halo, halo, kdo je tam?
1: Tady je rodina Machačových.
0: My moc zdravíme rodinu Machačových a já děkuji, že jste zavolali. Můžu se zeptat, kolik vás tam je?
1: 5 dětí.
0: Výborně, 5 dětí mám v chalupě, to je taky jedna písnička, to bych pak mohla pustit. Ale řekněte mě, co jste už o těchto prázdninách zažili krásného?
1: Dva nejstarší zažili 2 tábory.
0: Mm-hmm.
1: Jinak jsme furt doma, pak ještě můj bratr měl pár soutěží hasičských.
0: Mhm.
1: A pak jsme jeli do zoo a chystáme se možná na nějakou dovolenou.
0: A už víte kam?
1: Možná do Otrokovic.
0: Mm-hmm.
1: A pak možná budeme spát u babičky a nebo u tety Peti, ale to ještě není moc jasné.
0: Prostě máte to naprosto volné a kam se dostanete, tam se dostanete.
1: Ano.
0: Skvěle. A už jste zažili třeba něco strašidelného?
1: Asi ne.
0: A něco veselého?
1: Něco veselého, jo.
0: Dobře. Tak víte co, abychom se taky dočkali, nebo aby vy jste se dočkali té vaší písničky, tak ji musíme pustit. Co budeme hrát?
1: To Běžela jsem lesem.
0: Od skupiny Vesna písnička je připravená, takže poslouchejte a užijte si písničku a děkuju, že jste zavolali a doufám, že budete poslouchat taky po 7. hodině, po 19. hodince, až se tady budeme povídat o severu a o buňkách. Budete?
1: Ano, budeme.
0: Tak to je super. Tak se mějte nádherně a ahoj.
1: Ahoj, vy taky, naschledanou.
0: Ahoj.

Kamarádi, posloucháte odpolední klub Rádia Junior. A já jsem si tak říkala, že bych mohla najít tu písničku, která se jmenuje Pět dětí mám v chalupě. Zpívá jí divadelko Kůzle, je to z nějaké divadelní hry právě, kterou hraje divadelko Kůzle. A tak já zdravím rodinu Machačových.

0: A teď se vydáme na sever, protože tento týden tady máme arktické téma. Arktida je na severu, Antarktida, Antarktida je na jihu, takže my se vydáváme na sever.
1: Teď se vydáme úplně na sever, do Arktidy. Možná vás překvapí, že Arktida vlastně není kontinent. Je to obrovský zamrzlý severní ledový oceán. Jedna obrovská plovoucí ledová plocha. Přesto tu žije spousta zvířat. Pod ledem plavou velryby, mezi nimi i narvalové. Poznáte je podle dlouhého spirálovitého klu a proto se jim přezdívá mořští jednorožci. Na ledových krách loví lední medvědi. Vypadají úplně bílí, ale ve skutečnosti jsou jejich chlupy průhledné a duté jako brčka. Jen odrážejí světlo, takže je my vidíme jako sněhově bílé. No a pod srstí mají dokonce černou kůži, která jim pomáhá zachytit co nejvíc tepla ze slunce. Arktida je důležitá pro celý svět. Led totiž funguje jako obrovské zrcadlo. Odráží většinu slunečních paprsků zpátky do vesmíru a pomáhá udržovat naši planetu příjemně chladnou. Pro Rádio Junior Karolína Lašáková.
2: Já jsem asi ten,

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková. Fire.

0: Kama. Fireball.
1: Holky, kluci, kamarádi, za chviličku otevíráme vzkazovnu. Já už jsem ji vlastně otevřela před chvílí, ale to nevadí. Jestli chcete nějakou písničku pro sebe, pro kamarády, pro sourozence, pro mamku, pro taťku, babičku, dědečka, zkrátka pro kohokoliv, s kým je vám dobře, napište mi na adresu vzkazovna@rozhlas.cz a nebo volejte, číslo je 800 199 199. A kamarádi, kdybyste mi chtěli třeba říct, jak prožíváte prázdniny, co už jste zažili a co ještě zažijete a co byste zažili rádi, tak mě taky zavolejte, protože si o tom můžeme popovídat přímo tady u nás ve studiu do vysílání. Tak neváhejte.

0: Vzkazovna Rádia Junior.
1: Ahoj holky kamarádi, vzkazovna právě začíná. Takže přátelé, jestli nám chcete zavolat, číslo je 800-199-199. Zatím nikdo netelefonuje, ale píše. Takže píše nám Karolka. Ahoj Jani, chtěla bych slyšet písničku Supergirl od Kiary. Mám ji moc ráda a bude pro všechny, které mám ráda já. No tak vida, takže písničku od Kiary tady máme připravenou a jdeme na to, milá Karolko, krásný poslech.

Máme tedy další vzkazovnové přání. Ahoj, Jani, zahraj písničku Kosmická raketa. Maminka a Ondra 5 let. Takže kosmická raketa právě přilétá.

Tak to byl jeden výlet do vesmíru a teď už se vydáme, no teď to bude pozemský výlet, protože jsem vybrala písničku Samé dobré věci a bude to pro všechny děti z příměstského tábora na Praze 12 a posílá to Maruška.

0: Holky, kluci, vzkazovna končí, ale další bude zase za půl hodinky. A pořád můžete volat, číslo je 800 199 199 a taky můžete psát vzkazovna@rozhlas.cz.
1: Vzkazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.

Holky, kluci, máme 6:45 a to znamená, že mám pro vás teďka takovou jednu zajímavost. Už jste byli letos v zoologické zahradě? Pokud ano, tak máte velké štěstí, protože zoologické zahrady jsou radostné místo, plné zvířátek a plné zábavy. Ale jestli jste se ještě nevydali do safari parku ve Dvoře Králové, tak mám pro vás jednu úžasnou novinku. Jubilejní 80. rok. Ano, opravdu, Safari Park už je tady 80 let. Tam oslavují mimořádným vstupným po celé léto. To znamená, že po celé prázdniny až do 31. srpna budou všichni moci do Afriky v srdci Evropy, tedy do Safari Parku, vyrazit jen za 80 korun. A pozor, těch 80 korun platí po 17. hodině odpolední. No, já si myslím, že když je venku vedro, dusno a člověk neví, kam by se schoval, tak je to navštívit Safari Park po 17. hodině odpoledne docela dobrý nápad. Jsou aktivní zvířata, teploty jsou příjemnější. No a všechno je tam jako přes den. Letní večery v Safari Parku stojí za to, protože je dlouho světlo a vy se tam můžete procházet až, pokud vím, do 10. hodiny večerní. V rámci oslav 80 let od otevření veřejnosti nabízí Safari Park tenhle neopakovatelný zážitek všem právě za tu mimořádnou cenu 80 korun denně od 17 hodin. A lidé nepřijdou o žádné ze zvířátek a v příjemném a mnohem klidnějším prostředí si je budou moci užít naplno. Pavilony zavírají v průběhu večera postupně a, jak jsem říkala, některé až ve 22 hodin. Takže máte spoustu času na prozkoumání každého z nich.

0: holky, ahoj kluci. Jak si užíváte prázdniny? Doufám, že naprosto skvěle. Hitparáda Rádia Junior taky, protože si odjela na dovču. Místo ní se ale už v sobotu 4. července můžete těšit v 9 ráno na Star Parádu, ve které taky zamíříme na sever. A tentokrát vám budu pouštět ty nejvymazlenější a nejvychlazenější norské hity. Možná vás naprosto překvapí, kolik se jich tam urodilo. Z našeho vysílání asi znáte Markuse a Martinuse, nebo zpěvačku Emu, tož je jejich ségra, těchto slavných dvojčat. Ale máme tam i spoustu dalších super songů a zpěváků a taky autorů elektronické muziky, jako je třeba Alan Walker. Ten skládá písničky i pro počítačové hry, třeba Death Stranding. Možná ale budete znát i DJ Kygo nebo TikTokové megahity We Fell in Love in October od Girl in Red, nebo třeba od Aurory Runaway. A tím to nekončí, třeba Alexander Rybak je taky nor a do toho i houslista a složil naprosto úžasný song Fairy Tale. Můžu vám říct, že těch písniček je fakt hodně a že jsem naprosto nadšená, protože jsem netušila, že Norsko má takovéhle parádní pecky. Tak si naší Star parádou rozhodně pusťte. Běží klasicky v čase, kdy běží hit paráda, takže v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5. Moc se těším, až si to všechno poslechnete a až mi na e-mail radiojunior@rozhlas.cz napíšete, který song se vám líbí úplně nejvíc a proč. Vyhrát za to můžete super ceny. Více informací najdeš na webu radiojunior.cz ve Star parádě. Tak ahoj, loučí se Klárka Nováková a příště bude Finsko po Norsku, ale až za týden. Tak čau.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: Víme z téhle jeskyně ven.
1: Stejně jako pralidé.
2: A to znamená jak jako?
1: Zapálíme si louč. Její plamen nám ukáže, odkud sem proudí čerstvý vzduch, tedy kde je východ z jeskyně.

0: Klub Rádia Junior.
1: Krásné odpoledne, krásný podvečer, holky a kluci. Od mikrofonu Rádia Junior vás i v téhleté hodince zdraví Jana Richterová. A co nás čeká? Budou tady zprávy, pak si poslechneme, co dělají studenti zahradnické školy v létě. Pak bude zvídavec Evči Sinkovičové, vzkazovna a pak už nás čeká četba na pokračování Lauro, ty jsi ale číslo. Seriál, který má dneska už třetí část a potom v 19 hodin už se na vás těší Ludmila Hana Houfková, což je bioložka. Budeme si povídat o buňkách. Co to jsou buňky, jak fungují, co je uvnitř, co je na nich, jestli si dokáží spolu povídat. No a protože máme arktický týden, tak si trošičku připomeneme i to, jak Lída Hana Houfková byla na Špicberkách na vědecké expedici. Zatímco my na Rádiu Junior máme expedici Sever, alespoň v poslouchání, tak Liduška byla opravdu na opravdické ledové arktické expedici. Takže to je všechno, na co se můžete těšit a teď už ty zprávy.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: V květnu narozená mláďata kapibar v Zoo Praha hýří energií a protože se narodila v úctyhodném počtu 4 samečků a 3 samiček, je jich doslova všude plno. Najdete je ve spodní části pražské zoologické zahrady poblíž vodního světa mezi pavilony Čambal a Sečuán. A navíc, když Zoo Praha navštívíte, můžete se pěkně ochladit. Kromě mnoha příjemných stinných míst pod vzrostlými stromy se na vás v areálu zahrady totiž čeká více než 15 osvěžujících vodních mlžítek. Navíc můžete pozorovat i vodotrysky a mlžítka umístěná ve výbězích a dívat se, jak si vodní osvěžení dopřávají i zvířata. Když podle Bible začala stoupat hladina vody, Noé zachraňoval zvířata tím, že je přivedl na archu. O několik tisíc let později se vědci pokoušejí o něco podobného, jen místo živých zvířat chtějí uchovat buňky, reprodukční tkáně a kompletní genetickou informaci. Americká biotechnologická společnost společně s americkou vládní agenturou oznámili vznik projektu BioVault. Jeho cílem je vytvořit kryogenní, tedy zmražený archiv všech druhů chráněných americkým zákonem o ohrožených druzích. Celkem jde přibližně o 2300 druhů rostlin a živočichů. Vzorky budou uchovávány v tekutém dusíku při teplotě minus 196 stupňů Celsia. Kromě DNA to budou živé buňky, spermie, vajíčka a další reprodukční tkáně, které mohou v budoucnu posloužit při obnově druhů, které z přírody mizí. A něco o počasí, dnes je polojasno, teploty až 28 stupňů Celsia. I zítra nás čeká horký letní den.

0: A to já se teda těším, až někdy zase půjdu spát, třeba dneska večer. Co vy spíte rádi? Já se o prázdninách ohromně ráda bálím a bálím se dobře a mohla bych se tím živit, kdyby to šlo. No ale to bálení je prostě už tak jako nějak související s létem, s horkým počasím. To se člověk povaluje rád, třeba i u vody, ale věřím tomu, že vy děti radši někde běháte nebo blbnete a povalování necháváte nám dospělákům. Ovšem, kdo se nepovaluje, to jsou studenti zahradnické školy v Kopidlně. No jasně, co dělají děti, žáci a studenti různých škol v létě o prázdninách? Buď se můžou povalovat, nebo chodí na brigády, nebo něco dělají, sportují, ale studenti zahradnické školy v Kopidlně, ti to mají jinak, protože příroda si letní volno nevybírá. A studenti střední zahradnické školy v Kopidlně na Jičínsku musí vždycky na několik dní přerušit prázdninové odpočívání a vrátit se do školy. Proč? No, na povinné týdenní praxe, kde se starají o školní záhony a skleníky, protože ty kvetou a rostou a plevelí se a vysychají, pokud se o ně někdo nestará, po celé prázdniny. A postupně se takhle všichni vystřídají v jednotlivých turnusech. Tak se pojďme vydat do Kopidlna.
1: Danča s Davidem, poprosím tadyhle ten řádek pročistit krásně, ať uvolníme tu mrkvičku.
2: Mistrová Petra Sedláčková tady rozdává úkoly.
1: Patrik, Vojta, Kuba, jedou tadyhle, tyhle ty řádky. Kluci, za chvíli je pauza, tak ať to máme hotový.
2: My jsme tady v záhonu mrkve, plevel je tady až po kolena, takže úkol je jasný.
3: Je vysoký až po pas a dáváme ho na kupy, který pak odvážíme pryč.
2: Říká mi Daniela, která už tady s plevelem bojuje. Zatímco ještě minulý týden si užívala prázdnin, tak teď tady klečíš v záhonku.
3: Mně to nevadí, já tady ráda pomůžu, i když si se takový vedro, že bych nejradši zůstala doma.
2: Vojta je na letní praxi poprvé, protože má za sebou teprve první ročník.
4: Nechtělo se mi vůbec.
2: Další skupinka studentů je na malém políčku, tady kolem nás všude zelenina.
5: My tady plevelíme, děláme tady cestičky zpátky, bylo to tady jak džungle.
2: Co tady vše máte, co se sklízí teď?
5: Kedlubny, zelí, máme tady ještě kapustu, celér.
1: Kájo, běž někde mezi stoly?
5: Jo.
1: Už jdu.
2: Pochopitelně stranou nemohou zůstat ani skleníky, kde je spousta květin a letniček a je potřeba je
5: zalívat každý den. A teď v tom vedru to je hodně důležitý.
6: Snažíme se zalévat po ránu a nebo potom o víkende, když je tady víkendová služba, tak i na večír.
2: Vysvětluje Petra Sedláčková, tento týden jsou tady studenti z různých ročníků.
6: Z prvních a druhých ročníků máme tady obory zahradnické práce, zahradnictví, zahradník a rybář krajinář.
2: Je potřeba, aby sem ti studenti každý na jeden týden přišel, protože je nutností se tady o všechno postarat přes léto.
6: Studenti mají ve školním roce jeden týden volno a zase na oplátku potom v době prázdnin na jeden týden nám sem jdou pomoct.
2: Do konce letních prázdnin se tady na praxi vystřídají všichni studenti. Z Kopidlna Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.

0: Skupina Pentatonix, populární skupina vokální, která nepotřebuje žádné hudební nástroje a všechno dokáže pouze hlasivkami a ústy, prostě krásně všichni zpívají. No a teď už tady máme něco pro poučení a přichází Eva Sinkovičová.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Holky a kluci, vítejte u dalšího dílu. Pojďme se rychle něco nového dozvědět. Tohle místo by bylo ideální pro nějaké hororové natáčení. Bílá pustá planina a uprostřed ní vyvěrající voda připomínající krev. Člověk má hned pocit, že se tu stal nějaký masakr. Nemějte ale strach, pravda je jinde. Řeč je o vodopádu nesoucím název Blood Falls, který se nachází ve východní části Antarktidy. Vypadá jako krvavý, padá z ledovce, vše je na něm podivné. Na ledovci je průměrná teplota minus 17 stupňů. Proč voda nezmrzne? A jak to, že připomíná krvavou lázeň? Ledovec Taylor s tajemným vodopádem objevil v roce 1911 geolog Griffith Taylor, podle kterého se také ledovec pojmenoval. Původní vysvětlení zvláštní barvy bylo působení řas, které obsahuje voda. Až za mnoho let se zjistilo, co je zatím ve skutečnosti. Krvavá barva vzniká díky přítomnosti železa. Došlo k odhalení, že pod ledovcem se rozprostírají slané řeky a také jezero se slanou vodou. Vodní systém starý zřejmě několik milionů let. Slanost této vody je až 4x větší než slanost 2 světových oceánů. Zároveň je opravdu bohatá na železo. U takového roztoku dojde při vystavení na vzduchu k oxidaci a projevem této oxidace je právě červené zbarvení. Stále ale zůstává otázka, proč voda nezamrzne? Je to díky neobvykle slané konzistenci zdejší podzemní vody. Slaná voda má nižší bod mrazu než sladká a také uvolňuje teplo. Proto na některých místech dochází k tání ledu a teče zde voda. Naprosto se tak hroutí představa, že pod mrazivým ledovcem nemůže proudit voda. Ledovec Taylor je zatím nejchladnějším známým ledovcem se stále tekoucí vodou na světě. Určitě se na krvavý vodopád podívejte. Stačí vidět pouhou fotku nebo video a už to je zážitek. Moji milí zvídavci, pokud chcete o krvavém vodopádu v Antarktidě někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!

0: Holky, kluci, máme tady...
1: Vzkazovna Rádia Junior.
0: A já se dívám do našeho mailu, mám tady několik přání a určitě stihneme i nějaké to ze zavolání. Teď tady je přáníčko a já budu teďka lovit tu písničku. Tak, máme tady od Emilky prosbu. Ahoj, prosím, zahrajte mi písničku Golden od K-pop Demon Hunters a bude to pro moji kámošku Elišku. Dobře, tak pro kámošku Elišku hrajeme.

0: Přátelé, tak tohle bylo jedno přání pro Elišku a to jsme si poslechli K-pop Demons Hunter a my už tady máme na telefonu je dovolající. Halo, halo, tady Jana, kdo pak je tam?
1: Dobrýte, tady je Filomena.
0: Milá Filomeno, co budeme hrát? Ano, pro načenou chemičku Filomenu.
1: Já mám totiž zítra narozeniny.
0: Pro koho to bude?
1: Zítra mám narozeniny.
0: Teď úplně dobře nerozumím, ale nevadí. Hrajeme písničku. Dobře, hrajeme písničku Adely Václavové v laboratoři. Měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj.

Čeří. A máme tady ještě jedno vzkazovnové přání. Dobrý den, prosím o zahrání písničky od Karol a Kvído Dinosauři pro Elišku, aby jí cesta autem rychle utekla. Děkuji. A píše nám to Romana, takže já jsem tady našla písničku a jdeme na to.

0: Tak přátelé, holky, kluci, to je konec dnešní vzkazovny.
1: Vzkazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
2: Je! Skřítek Hajaja pro vás právě vykouzlil nové pohádky.
3: To bylo dobré kouzlo tohleto.
1: Koukám, že pohádek je 10 a Rádio Junior je bude vysílat od 10. srpna, vždycky v 19.50.
2: Je to tak, jmenuje se Pankrác a kouzelná zahrada.
1: A je to o malé holčičce Báře, o Rokli a taky o neobyčejném zahradníkovi.
2: A víte, co je ještě lepší? Že vám všechny tyhle pohádky bude vyprávět Miroslav Táborský.
3: Jú, tak to je pecka.
2: Nového Hajaju Pankrác a kouzelná zahrada najdete od 10. srpna taky na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Budeme moc rádi, když nám dáte vědět, jak se vám pohádky líbily.
3: Ahoj!
2: Rádio Junior, čtení na pokračování.
0: A teď už tady máme třetí část šestidílného seriálu Lauro, ty jsi ale číslo. Je to o 13-leté holčině jménem Laura, která vypráví o sobě a své rodině. Třeba o tom, že táta chtěl kluka a narodila se ona. Příběhy napsala Ivona Březinová a v režii Vladimíra Gromova účinkuje Rosita Erbanová.

chtěl kluka. Táta chtěl kluka a narodila jsem se já. Holka jako poleno. Ale myslím, že si táta za těch 13 let už zvyknul, že má doma samý ženský. Hraju sice závodně fotbal, což zas tak moc holek nedělá, ale za to mám pocit, že jsem se právě zamilovala do novýho spolužáka. A to v naší třídě udělala většina holek. Bohužel. Možná bych se měla poradit s Tamarou, jak na Dalibora zapůsobit. Jenže moje starší sestra je někdy dost praštěná, ačkoliv je jí už 16. To až mě bude 16. Tady za těma CDčkama jsem měla oříškovou čokoládu. Obořila se na mě Tamara sotva v zámku, doznělo jí charakteristické šátrání a ona se střelobitě vrhla na skříň číslo 3. Byla prázdná. Nevíš o tom, Lauro, náhodou něco? Nevím, pokrčila jsem rameny. To snad není možný. Ještě včera tady byla, vřískala Tamara. Tak kde je? Zeptej se táty, poznamenala jsem nevzrušeně. Ten má o čokoládách přehled. Tati, vřítila se Tamara do obýváku. Ty jsi mi snědl čokoládu? Ale Tamarko, vyskočil táta z křesla a polekaně se rozhlížel, ačkoliv mamka před chvílí odešla do divadla zkoušet hercům nové kostýmy. Nekřič, já ti koupím novou. Hlavně to neříkej mamce, ano. Teda tati, zafunila Tamara pobouřeně. Vždyť se ti udělá zlé. Víš, co říkala mamka? Takový věci, jako je čokoláda, vůbec nesmíš. Ledady a čokoládu. S Laurou jsme ti nedávno nějakou koupili, ne? No víš, začal táta, ta mi tak nechutná. A kde ji máš? No, já ji sněd taky, přiznal táta zkroušeně. Abych vám neskazil radost. Houby, aby nám neskazil radost, syčela Tamara v pokojíku naštvaně. Jak vidí sladký, tak se prostě neudrží. Nebruč, zatáhla jsem jí za malý falt na břiše. Aspoň nebudeš tlustá, když nemáš co masat, ne? Náhodou já teď klidně masat můžu, odsekla Tamara. Milan od bráchy sežene takový prášky, který měněj tuk na svaly, aby zvěděla. Počkej za pár měsíců, to budu mít postavu, že každému vypadnou oči z hlavy. On je Milanův brácha alchymista? Zeptala jsem se pobavně. To si mu spíš řekni o kámenu mudrců, abys udělala přijímačky na tu průmyslovku. Jinak nevím, nevím. Hele, víš co? Starej se o sebe, Lorinko, jo? A nepleť se do věcí starších, řekla ségra jedovatě. Prý starších. Vždyť je jí teprve 16, huse. To až mě bude 16. Romeo měl pravdu, že velerádě bude v oddíle naší posilou. A čím víc se blíží období jarních soutěží, tím si velerádu pochvalujeme víc a víc. Je opakem toho, čemu se říká milá a jemná. Brzy jsme ale poznali, že pro fotbal by se roztrhala, což by se nedalo říct o žádné z nás. Umí podržet partu, ale k těhu se nikoho nepustí. Eliza o ní říká, že je podivín. Ale copak podivínství spočívá v tom, že se někdo nechce sprchovat v houfu ostatních pištících holek? Někdy velerádu chápu, že čeká, až vypadnem a raději se sprchuje v chvatu těsně před tím, než do šatny vtrhne banda našich milých dorostenců. Díky velerádě jsme prima tým. Za to doma je to poslední dobou děs. Co se stalo? Zeptala jsem se opatrně a sotva jsem doma strčela hlavu do dveří. Co by? Holka mamka jedovatě. Jenom tatínek měl takový menší záchvat a museli jsme volat sanitku. Ale houby záchvat, durdil se táta. Jenom se mi udělalo trošku mdlo, no. Jo, a kdyby ti nepíchli tu injekci, mohlo ti teď už být úplně všechno jedno, škytla mamka. Klidně by si třeba umřel a jediný, čeho bys litoval, by bylo, že si tu bomboniéru nestačilo sporcovat celou. A mně by to bylo taky jedno, abys věděl, dodala bojovně a v zápětí se rozplakala. Ale mami, špitla jsem poděšeně. Tati, ona to mamka tak nemyslí. Víš, že to tak nemyslíš.
A myslím, abyste věděli. Utřela si máma nos do zástěry a prudkými pohyby začala zadělávat na tvarohové buchty, které u nás vážně nikdo nejí. Už je ti dobře, tati? Obrátila jsem svůj zájem raději znovu k našemu provinilci. Ale to víš, že jo, chlácholi mě. Maminka jako vždy zase přehání. Tak já přeháním, jo. Tak já přeháním. Já, abych se ze samých starostí jenom usoužila. Ty se předávkuješ čokoládou, div z toho nevypustíš duši. Jedna holka věčně lítá za míčem a druhá se teď začne potloukat po posilovnách. Ale nech ji, zastal se táta Tamary. Jen ať cvičí, to jí jedině prospěje. Představ si, že by trajdala někde po diskotékách. Tam by akorát tak přišla k drogám. Doma nebyla ani noha. Rychle jsem vynesla koš, převlékla se do teplákové soupravy a mazala na pláci k zadům vyzkoušet si, jestli mě míč opravdu poslouchá. Střídala jsem přihrávky vnitřním nártem, vnějším nártem i tím s propadením přímým nártem. Zastavovala jsem jim míč v běhu, měnila směr ve snaze vyhnout se střetu s neviditelnými soupeřkami a střílela jsem do brány označené dvěma kousky cihel. A právě když jsem míč vykopla kolmo vzhůru, abych si vyzkoušela hlavičkování, ozvalo se za mnou. Nepotřebuješ pilník? Na co pilník? Zeptala jsem se a míč se překvapeně odkutálel do kopřiv. No, už tě chvíli pozoruju, jak tady piluješ ty přihrávky, rozesmál se Dalibor. Zítra hrajem s Libercem, poznamenal jsem důležitě. Musím být ve formě. Vy máte zítra zápas? Tak to se možná přijdu podívat. Prohodil jakoby nic. Ale pilná si dost, jak vidím, takže si ten pilník zase odnesu. Řekl a s rukama v kapsách a pilníkem v podpaží se odklátil pryč. Nezmohla jsem se ani na slovo. On mi chtěl vážně dát pilník. A vlastně proč ne? Ještě nikdy jsem od žádného kluka nic nedostala. Ale právě pilník, to je trochu praštěný, ne? Dopoledne bylo k uzoufání dlouhé a tak jsem už v půl jedné odjela na hřiště. Místo oběda, protože před zápasem nikdy neobědvám. To Tamara jde do posilovny klidně s naprásknutým břichem a pak se diví, že je jí zle. Co tak brzo? Zahalikal na mě skukaně pan Sirůček. Začínáte až ve tři, ne? No pojď, aspoň mi pomůžeš třídit dresy. Za chvíli už jsem z balíku vypraného prádla vytahovala červeno-bílá trika a trenky a červené štulpny s třemi bílými proužky těsně u kolen. To je děsný oblečení, pane Sirůček. Lamentovala jsem, jak mi najednou přišlo na mysl, že bych se v tomhle měla objevit před Daliborem. Zvlášť ty podkolenky, pokračovala jsem zoufale. Vždyť tom vypadáme jako fotbalisti, no, co bys chtěla? Rozesmál se pan Sirůček. A kam bys jenom schovala chrániče holení než pod štulpny, co? Já vím, ale viděl jste někdy třeba tenistky, jaký mají pěkný oblečení? Jo, holka, to si směla holt rozmyslet a dát se na tenis, a ne na fotbal. A nebo rovnou dělat takovýto trdlování při hudbě ve dvojicích. Slyšel jsem, že tam prý za šaty dostávají i body. No jo, pane Sirůček, když táta chtěl kluka. A mě to kopání baví. Tak si nestěžuj. Ukončil pan Sirůček hovor a podal mi balík červeno-bílých dresů. Loktem jsem si otevřela dveře šatny a s plnou náručí vpochodovala dovnitř. Na lavičce u poslední plechové skříně seděla Veleráďa a se soustředěným výrazem natahovala do injekční stříkačky obsah jakési ampule. Co tady děláš? Vyjekla a v horečném zmatku se snažila stříkačku ukrýt do igelitové tašky. Nesu dresy, vykoktala jsem. Hele, ty bereš drogy, zeptala jsem se vyděšeně. Ale nesmysl, ohradila se úplně zrůdlá Veleráďa. Já jenom musím, mám prostě takovou nemoc a musím si píchat inzulín,
Vyhrkla jsem jasnozřivě. Jo, inzulín. Kývla velerádě a zadívala se na mě veleprosebnýma očima. Neřekneš to nikomu, viď? Ale proč? Nechápala jsem. Kdo by ti co řekl? Za nemoc přece nemůžeš. Já vím, vzdychla velerádě. Ale vysvětluj to trenérovi. Ještě by mě nenechali hrát. To je blbost, vykřikla jsem. Hele, můj táta má taky cukrovku a protože nedržel dietu, tak si teď taky asi bude muset píchat inzulín. Ty dietu držíš? Dietu? Řekla veleráďa. No jasně, že držím dietu. Tak vidíš, že za nic nemůžeš, uklidnila jsem ji. Nevidím důvod, proč by tě neměli nechat hrát. Ale neřekneš nic, viď? Škemrala veleráďa. Slibuješ? Slibuju, řekla jsem a zírala na velerádinu paži, do které se vedle desítek drobných vpichů opět zakousla jehla.

0: Rádia Junior.
1: Krásný podvečer, holky a kluci, všichni milí posluchači, kteří jste si právě naladili Rádio Junior. Ze studia vás zdraví Jana Richterová. Co nás dneska čeká? Mám tady báječného hosta, který tady není poprvé. Vlastně ten host je holka. Dneska se občas používá slovo hostka, ale já ho moc nemám ráda. Tak bych řekla hostenka. Je tady Ludmila Hana Houfková. Ahoj, Lido.
2: Ahoj Jani, ahoj holky a kluci.
1: Tak my si dneska budeme povídat o tom, co studuješ, čím se zabýváš, a to je, ty děláš biologii, viď?
2: Ano.
1: A my si budeme povídat o buňkách. Mě to moc zajímá, protože pořád se říká buňky tam, buňky sem, jsme plní buněk, jsme složení z buněk, ale vlastně vůbec nevíme, jak vypadají a co si pod tím máme představit. Ovšem, na Rádio Junior je teďka v létě téma expedice Sever. A ty s tím Severem máš docela zkušenosti. Ty jsi byla loni na expedici na Špicberkách.
2: Ano, je to tak.
1: A letos jsi byla...
2: Letos jsem byla v Dánsku na studijní, nebo spíše pracovní stáži.
1: Uhum. A prosím tě, řekni mi, jak se ti na severu líbilo?
2: Mně se tam líbilo moc, obzvlášť na těch Špicberkách a vlastně i v tom Dánsku. Asi bych tam nechtěla žít trvale, hlavně kvůli zkracujícím se dnům v zimě a polární noci, ale na návštěvu je to moc příjemné.
1: Uhum. Tak možná se na začátku našeho klubu vydáme na ten sever a na ty buňky dojde potom. Povězme si, co je dál, Špicberky nebo Dánsko?
2: Špicberky, určitě.
1: Takže na Špicberky, hurá tam. Jaké to tam bylo? Jaká je tam příroda?
2: Příroda je tam opravdu odlišná od té naší, protože je to už za polárním kruhem a není tam... Je tam polární noc, to znamená, že je tam období v roce, kdy je úplná tma a nevyjde slunce ani na chvíli během dne. A to má docela velký vliv na živočichy a rostliny, kteří tam jsou. A například tam není dostatečně dlouhé období léta pro to, aby tam vyrostly stromy. Takže ta krajina jsou opravdu jenom kameny, hory a tundra, což je takový ekosystém, kde jsou vlastně, kde nejsou žádné stromy větší, ani větší keře. Vlastně je to takový porost, takový koberec různých rostlin po zemi.
1: Když tam nejsou stromy, jsou tam ptáci?
2: Jsou tam ptáci, vlastně to, s těmi se tam asi ze živočichů setkáte nejčastěji a je tam dokonce pár ptáků, kteří tam i přezimují, ale většina z nich tam je jen přes léto, hnízdí tam a potom se vydávají někam
1: do teplých krajin,
2: do teplejších.
1: Ono je vlastně všechno teplejší než tam, viď?
2: No.
1: Skoro. A Špicberky jsou součástí Arktidy?
2: Ano, jsou v oblasti Arktidy.
1: A když jsi teďka mluvila o té zvláštní přírodě, je tam hodně sněhu?
2: My, když jsme tam byli v létě, tak vlastně většina té krajiny pokrytá sněhem nebyla. Jsou tam ledovce, kde se sníh akumuluje a je tam i přes léto, ale když chodíte běžně po té tundře nebo po nějakých kamenitých svazích, tak tam sníh není. Ale jednou nám tam sněžilo, když jsme tam byli.
1: Mm-hmm. A ty jsi tedy byla v období polárního léta?
2: Ano, kdy byl polární den, takže opravdu bylo světlo během celého dne i celé noci.
1: A jak to vlastně vypadá? Protože my tady vidíme, že

0: sluníčko putuje, ráno na jedné straně vyjde, pak se nám takhle vlastně posune po celé obloze v létě výš, v zimě nad obzorem a pak zase na druhé straně zapadne. Jak to sluníčko cestuje tam?
1: No během toho polárního dne, tak ono se vlastně jenom opisuje takový kroužek na obloze. Takže vlastně vidíte, že se hýbe, že vždycky je, po každé je trošku na jinou stranu, ale je to jako kdyby tady třeba byly 3 odpoledne, tak zhruba v takové výšce je sluníčko během polárního dne a opisuje kroužek po obloze.
0: Mluvila jsi o létu. Jak to léto vypadá? Je to na plavky?
1: To většinu doby opravdu není. Jsou dny, kdy tam může být hezky teplo. Pokud svítí sluníčko celý den, tak se dá být i v tričku, ale zároveň se to střídá z dny, kdy celý den prší a fouká silný vítr a to často jdete v tlustých šustákách a ve svetru a v bundě a jste rádi, že se můžete večer schovat někam do stanu nebo do budovy.
0: Takže takové spíš naše předjaří je tamnější léto.
1: Asi většinu času bych řekla, že jo.
0: Mm-hmm. A jaké to je, když je pořád světlo?
1: No, pro mě to bylo, musím říct, docela příjemné a vlastně jsem si docela rychle zvykla na to, že sedím venku, nebo vlastně ta stanice, na které jsme tam byli, tak jsou obytné kontejnery a k ním stan, takže člověk vidí, když sedí ve stanu, tak vidí světlo zvenku a může si člověk do večera dělat, co potřebuje v denním světle a pak jsem asi tím, že jsme chodili do terénu a trávili jsme celé dny venku, tak jsem usla docela rychle, přestože jsem byla ještě před chvílí na světle. A oni tam mají velmi dobré zatemňovací žaluzie, takže když vlezete do místnosti, kde se spí, tak tam se dá spát docela dobře.
0: Mm-hmm. A kdybys neměla hodiny, věděla bys, kdy máš jít spát? Pamatuje si toto tělo?
1: Trošku si to pamatuje, ale myslím, že to... Že by to bylo docela těžké odhadnout přesně. Asi bych byla tak unavená, že bych třeba o půlnoci nebo v 1 ve 2 ráno asi už se rozhodla, že půjdu do postele, ale myslím, že by to bylo docela těžké odhadnout.
0: Mm-hmm. Když jsi tam byla jako bioložka, jaký jsi měla úkol, aspoň přibližně pro naše posluchače?
1: Já jsem tam byla v rámci terénního kurzu polární ekologie od mé školy, od Jihočeské univerzity. A my jsme tam pracovali na takových malých vědeckých projektech, kdy byli jsme ve 3 týmech. A jeden, který se zabýval botanikou, takže rostlinami, jeden, který se zabýval mikrobiálním společenstvím půdním, tedy bakteriemi a houbami v půdě. A naše skupina se zabývala zoologií, půdní zoologií, takže jsme se věnovali malým zvířatům, které žijí v půdě a vlastně jsme porovnávali, jaká zvířata v půdě, jako želvušky, vířníci a hlístice, případně nějaká větší zvířata, jako třeba chvostoskoci, tak v jakých částech té tundry, té půdy žijí po tom, co tu půdu odkryje ledovec, takže vlastně jak rychle se dostávají na nově odkrytá místa.
0: Takové osidlování.
1: Ano, osidlování půdními živočichy.
0: Strategie. Ale ty si teďka jmenovala chvostoskok?
1: Ano.
0: Možná, že spousta našich posluchačů vůbec neví, jak vypadá chvostoskok. To je hmyz?
1: A jsou to velmi blízcí příbuzní hmyzu, stejně jako hmyz mají 6 nohou, ale nemají křídla v žádném životním stádiu, ale takže neumí lítat, ale umí velmi dobře skákat. Oni mají takovou vidličku ze spoda tělíčka, kterou dokážou vymrštit a dokážou vyskočit opravdu daleko a chvostoskoky běžně můžeme potkat u nás v lesích, hlavně v lesích běžně. Některé dříve větší mohou líst po stromech, po kůře, po mechu.
0: Jak jsou
1: a někteří žijí vevnitř v půdě. A mají třeba od 2 mm do 1 cm, ti největší mají kolem 1 cm, ti, co žijí u nás.
0: Já se přiznám, já jsem chvostoskoka nikdy takhle jako neviděla, nebo jsem si ho nevšimla spíš, ale pamatuju si ho z Ferdy Mravence, protože tam chvostoskoci byli.
1: Ano.
0: A pak si řekla ještě jedno zvláštní slovo, želvušky. A představ si, že o želvuškách byla řeč, i když tady byl třeba někdo povídat o astronautice.
1: Mm-hmm.
0: Protože želvušky jsou velmi zajímavý tvorové, můžeš je trošku přiblížit?
1: Ano, želvušky jsou známé jako nejodolnější živočichové, protože oni dokáží zaprvé i v tom běžně, jak fungují, tak vydrží poměrně drsné podmínky, ale především dokáží se vlastně kontrolovaně vyschnout za balistce, vlastně zneaktivnit svoje tělo a v téhleté fázi, tak oni přežijí hrozně nízké teploty, přežijí nějakou dobu ve váku, a například pod kosmickým zářením a tak, takže jsou velmi odolné a pak dokáží, když se dostanou zase do vody, tak dokáží zase ožít a žít dál, takže tím jsou velmi zajímavé a právě se vozí na různé experimenty i do vesmíru.
0: Právě tohle to mě zaujalo, že to je vlastně takový Superman v přežívání.
1: Ano.
0: A želvuška je jak velká?
1: No, želvušky většinou nevidíme pouhým okem, nebo bychom viděli jenom úplně malinkou tečku, takže mají pod půl milimetru, spíš třeba desetinu až setinu milimetru.
0: Takže vaše práce tam byla i třeba s lupou, s mikroskopem?
1: Ano, my jsme pracovali hodně pod mikroskopem.
0: Tak já si myslím, že ze Špicberků se můžeme vydat do Dánska, ale nejdřív si dáme písničku a mám nápad. Dneska se taky dostaneme na ty buňky. Měla by si třeba nějakou soutěžní otázku pro holky a kluky? Já tady mám totiž odměnu a to je taková krásná barevná láhev na pití, třeba někam na výlet. A myslím si, že jeden z našich posluchačů by ji mohl získat, když napíše správnou odpověď na adresu radiojunior@rozhlas.cz. Tak jaká bude ta otázka?
1: Myslím, že otázka by mohla znít, napište nám aspoň 3 typy buněk, které můžeme najít v lidském těle.
0: Pokud to nevíte takhle jen z hlavy, tak poslouchejte Klub Rádia Junior a dozvíte se to. Naším hostem je dneska Ludmila Hana Houfková.

0: Ludmila Hana Houfková je hostem dnešního klubu Rádia Junior. Povídáme si o severu a dostaneme se i k buňkám. Zopakujeme soutěžní otázku. Jeden z vás může získat krásnou barevnou flašku napití, teda lahev, a stačí, když napíšete na adresu Radio Junior @ rozhlas.cz tři
1: typy buněk, které můžeme najít v lidském těle.
0: Výborně. Tak, otázku máte a buď přemýšlejte, nebo hledejte, anebo poslouchejte. Ale ještě než se vrhneme na ty buňky, tak se Lídy zeptám, jaké to bylo v Dánsku? Jak se ti tam líbilo?
1: Já jsem byla v Dánsku na únor a březen, letos v zimě. A moc se mi tam líbilo. Vlastně jsem tam byla na takové pracovní stáži ve skupině v laboratoři v Aarhusu, což je takové druhé největší město Dánska, na univerzitě, a tam jsme zkoumali, vlastně učila jsem se tam metody, které u nás neumíme nebo neumíme tak dobře, a zkoumali jsme tam různá přizpůsobení živočichů nízkým teplotám. A moc se mi líbilo, jak v té laborce a na té univerzitě, tam to bylo moc příjemné, tak zároveň, že jsem měla možnost cestovat a trochu se podívat po Dánsku.
0: Co se ti v Dánsku nejvíc líbilo?
1: Pro mě byl jeden z největších zážitků to, že vlastně byla to docela výjimečná situace, děje se to tam prý tak jednou za 10 až 15 let, ale byla tak tuhá zima, že zamrzlo pobřeží moře, takže ono moře není úplně zamrzlé podobně jako rybníky souvislou plochou, ale jsou tam takové ledové kry na té u pobřeží, které plavou, a mezi nimi ledová tříšť, tak to byl pro mě velký zážitek vidět.
0: No to věřím, a to musí vydávat i docela zajímavé zvuky. To vrže a hučí.
1: Ano, je to takové šustění, skřípání.
0: Mm-hmm. Já myslím, šustění skřítku, že řekneš. A kde se ti v Dánsku líbilo úplně nejvíc? Viděla jsi malou mořskou vílu?
1: Ano, viděla v Kodani. To je asi docela těžká otázka pro mě. Já jsem si vlastně většinu toho času jsem trávila v tom Aarhusu a tam jsem měla ráda docela to okolí, protože tam bylo příjemné parky na procházky a podél moře. Byla moc hezká cesta, tak tam jsem chodila ráda.
0: Funguje tam svět trošku jinak než u nás? Zaujalo tě něco, že tam bylo jinak než u nás, jestli se tam třeba jinak jezdí autem?
1: A asi taková nejvýraznější věc, které si všimnete, je, jak moc se tam jezdí na kole, protože Dánsko je hodně placaté, nemají tam moc kopců a hor a mají na to přizpůsobená všechna města, takže mají vždycky samostatně silnici, samostatně cyklostezku a samostatně chodník, a opravdu tam jezdí na kole úplně všichni, úplně pořád. A i v té zimě, když napadl sníh, tak tam většina lidí jezdila na kole.
0: I mladí, i staří.
1: Ano, úplně všichni.
0: No vidíš to, tady třeba někdo se stane dospělým a řekne, a já už nebudu jezdit na kole. No, tak tady jsou taky kopečky a tam teda ne. Takže je to takové přívětivější.
1: Nějaké kopce tam jsou taky, ale jsou tam zvyklí jezdit opravdu pořád.
0: A když jsme u ciziny, tak velmi často, když člověk vyjede někam za hranice, tak se tam třeba setká s jiným jídelníčkem. Setkala ses taky s něčím takovým?
1: Pro mě asi největší zážitek, a co jsem se tam opravdu oblíbila, byla čokoláda na chlebu. Oni prodávají běžně úplně v supermarketech, úplně všude, takové tenké plátky čokolády, které si dáte buď třeba na topinku, nebo oni tam vlastně nemají úplně takový ten tmavý chleba, jako jsme my tady zvyklí na Šumavu, ale mají spíš světlejší typy chleba, a na ten, když si namažete máslem a na to si dáte ten tenký plátek té čokolády, tak je to moc dobré. Tak to jsem si nějakou i přivezla domů.
0: Normálně to jako křupe.
1: Ano. A nebo na topince se to hezky roztaje.
0: No vida, já jsem třeba viděla toast s nutelou. Nebo takovou tu veku s nutelou, ale že by jako...
1: A tohle je opravdu tenký pátek čokolády. Tvrdé.
0: Páni, takže to jsi tam oblíbila.
1: Ano.
0: A jedla jsi třeba syrové ryby?
1: A syrové jsem tam nejedla, ale ryby jsem tam jedla docela hodně, protože tam jsou výrazně dostupnější než u nás. Mm. A moc dobré.
0: A je to součástí jídelníčku víc než třeba u nás?
1: To určitě ano.
0: Mm-hmm. A když se takhle říká o tom, že třeba člověk jede někam do severských zemí, tak občas slyším, že jsou tam lidé k sobě ohleduplnější. Pozorovala jsi třeba tohle?
1: A asi mám štěstí, že u nás jsem docela v bublině, která je k sobě ohleduplná, ale rozhodně jsem se tam cítila příjemně, protože lidi vlastně na té univerzitě, kde jsme byli, tak byli takový velmi vstřícní a ptali se nás, jestli nepotřebujeme s něčím pomoct, nebo si všímali, když jsme potřebovali sami od sebe a tak, tak to bylo milé.
0: Takže já bych možná řekla, že když je člověk sám přátelský, že přitahuje a potkává přátelské lidi.
1: Snad ano.
0: Snad ano, mně se to taky tak děje, takže můžeme doporučit, milí posluchači, buďte přátelští, usmívejte se, chovejte se hezky k druhým a oni se budou chovat hezky k vám. Tak to bylo takové poučení, kterým bychom mohli skončit náš pořad. Ale ne, my teďka začneme a povídáme si o buňkách. Když jsi mluvila o těch malinkatých breberkách, o želvuškách a třeba o chvostoskokově a o těch malinkatých organismech, existuje nějaký organismus, který má třeba jenom jednu jedinou buňku? Jakože to je ta buňka, ten organismus?
1: Ano, určitě jsou takové organismy. Úplně typické je to pro bakterie, protože většina bakterií, některé tvoří nějaké souvislejší povlaky a nějak spolu komunikují, ale většina jsou opravdu jednobuněčné organismy.
0: Jednobuněčný organismus. A dalo by se spočítat, kolik buněk má člověk?
1: Úplně přesně spočítat by to bylo velmi těžké, ale existují na to různé odhady a ty odhady se dělají buď tak, že se odhadne, jak zhruba velká třeba je průměrně buňka v lidském těle, ale potom ty přesnější se dělají tak, že se odhaduje objem nebo váha jednotlivých orgánů, protože každý orgán je složený trošku z jiného typu buněk a tak podobně. A potom se tedy odhadne, kolik toho daného typu buněk je v těle a celkem se to sečte.
0: Mm-hmm. Když tedy říkáš, odhadne se to a tak neznáš nějaký hezký odhad?
1: Ano, říká se, že pro dospělého člověka, který váží třeba 70 až 80 kilogramů, tak je to 36 bilionů buněk, což je opravdu strašně moc. Je to třeba, dá se to srovnat s počtem zrnek písku na nějaké větší pláži. Takže opravdu je to pro nás asi nepředstavitelné číslo, je to 36 a k tomu 12 nul.
0: Tak to je opravdu hodně a je to takové docela nepředstavitelné, ale ta zrnka písku na jedné velké pláži, to je docela hezký příměr. Holky, kluci, nezapomeňte nám napsat odpověď na dnešní soutěžní otázku, jaké tři typy buněk najdete v lidském těle. A možná se stačí podívat na svoji ruku, možná se stačí třeba podívat do zrcadla a vypláznout na sebe jazyk. Nebudu předbíhat. Jeden z vás získá krásnou lahev na pití, takže pište, adresa je radiojunior@rozhlas.cz a taky nezapomeňte, že se můžete Lídy na něco zeptat, pokud byste chtěli, třeba i na to cestování anebo na buňky, a adresa je radiojunior@rozhlas.cz, telefon 800 199 199. My si teďka dáme písničku a hurá mezi buňky.

0: Holky, kluci, kamarádi, posloucháte Klub Rádia Junior. Mým hostem je dneska bioložka a vlastně mladá vědkyně, studentka Ludmila Hana Houfková. A my tady máme někoho na telefonu. Halo, halo, tady Jana a Lída.
1: Tady Bea zase od Janči Matečové.
0: Ano, já tě zdravím.
1: Já bych se chtěla zeptat, jakože, jak jako názvy buněk?
0: Názvy buněk, no tak možná ti dáme ještě chviličku na to, abys poslouchala. Jsou to spíš...
1: Mám názvy, ale já jsem moc nepochopila, jakože může být třeba svalová, pak tam...
2: přesně takhle pokračuj, ale myslím, že teďko nemusíš napovídat našim dalším posluchačům, my se o tom budeme dále bavit, ale pochopila jsi tu otázku
0: pochopila
2: správně.
0: Pochopila jsi to skvěle, ano.
1: Dobře.
0: Tak jo, je to všechno?
1: Ano.
0: Bezva, děkujem. Měj se hezky zatím, ahoj.
2: Ahoj.
0: No vida, Bea takhle udělala takovou malou nápovědu, ale to nám vůbec nevadí, protože milí posluchači, vymyslete další druhů buněk, které jsou v těle. No a taky poslouchejte, protože my si o tom teďka právě budeme povídat. Ty jsi říkala, že kolikže bilionů buněk přibližně máme v lidském těle?
2: Asi 36.
0: Asi 36 bilionů, to je obrovské číslo. Takže z toho se skládá to naše tělo.
2: Ano, přesně tak.
0: A je tam ještě něco?
2: No, potom pro naše tělo jsou docela důležité i další vlastně jedno, jak jsme se bavili o těch jednobuněčných organismech, tak především bakterie, které žijí na povrchu a uvnitř našeho těla.
0: Ale ty musíme rychle umít, že jo?
2: No, právě, že ne vždycky. Samozřejmě jsou bakterie a třeba viry, které pro nás, pro naše tělo způsobují nám nemoci a nejsou pro nás úplně dobré, ale zároveň je spousta takových, které v našem těle potřebujeme, ani bychom bez nich nedokázali žít. Máme spoustu takových hodných bakterií u nás ve střevech, na kůži a které nás nějakým způsobem chrání nebo nám pomáhají třeba tak, že produkují nějaké látky, pomocí kterých dokážeme lépe trávit nějaké jídlo a tak dále. A aktuálně se odhaduje, že počet těch buněk, těch jednotlivých bakterií, tak je zhruba stejný jako počet těch buněk v našem těle. Takže opravdu na sobě máme asi 36 bilionů různých buněk různých bakterií.
0: Takže je tady přibližně, v lidském těle je přibližně stejný počet buněk jako bakterií.
2: Ano.
0: Takže my můžeme sice říct, že se skládáme z buněk, ale zároveň můžeme říct, že se skládáme z bakterií.
2: No, ne úplně, že se skládáme a oni vlastně, ty bakterie jsou taky buňky, takže jsou to vlastně takový podobně jako některá zvířata si třeba pěstují ve svém domě nějaké jako další zvíře nebo bakterie, které jim třeba rozkládají nějakou potravu a tak, tak my vlastně máme takové hodné naše pomáhače u nás na těle a v těle. Mm-hmm.
0: A to je to, čemu se říká mikrobiom.
2: Ano.
0: No vida, tak to je zajímavé, protože spousta lidí si myslí, že jak je někde bakterie, tak se musí zlikvidovat, ale tohle tak není. Když se podíváme na nějakou průměrnou buňku v našem těle, z čeho se skládá, jak vlastně vypadá? Dá se vůbec najít nějaká jedna průměrná buňka?
2: To je otázka, co je průměrná buňka, protože třeba nejvíce, asi 70% počtu buněk v našem těle, tak tvoří červené krvinky, které bych ale úplně neřekla, že jsou takové typické buňky, protože oni třeba nemají jádro a jsou opravdu malinké oproti dalším buňkám, ale jsou pro nás hrozně důležité, protože přenášejí do těla kyslík a odnášejí oxid uhličitý, takže díky nim může celé naše tělo dobře dýchat. Tak těch je v těle nejvíc, takže to by možná byla taková průměrná buňka, ale ty vlastně ty běžnější buňky, které to jádro mají, a tak jak vypadají. Musí mít nějaké ohraničení, všechny buňky mají plazmatickou membránu, což je taková tenká membrána po celém povrchu buňky a spousta buněk má i nějakou buněčnou stěnu, která je obvykle tuší než ta membrána, vlastně chrání tu buňku. No a v této membráně tak je spousta různých kanálů, pomocí kterých se mohou dostávat různé molekuly dovnitř do buněk a ven z buněk a většina z nich nějak specificky propouští jenom některé typy molekul a pak tam jsou různé vlastně signalizační součástky, takové antény, které třeba dokážou poznat nějakou molekulu, která se k ním přiblíží, nějakou signální molekulu, těm se říká hormony a když nasedne tenhle ten hormon na nějakou tu anténu té buňky, tak ona se podle toho nějak upraví to, jak celá funguje, jak se chová. No a uvnitř té buňky je cytoplazma, což je voda smíchaná se spoustou rozpuštěných látek, taková roslovitá hmota, potom tam je takové buněčné lešení, tomu se říká cytoskelet a jsou to takové různé tyčinky a sítě, které vlastně drží tu buňku celou, některé buňky se pomocí přestavby tohodle toho lešení, tak se dokážou sami pohybovat a taky je to hrozně důležité, protože po tomhle lešení se roznáší různé věci v buňce, jsou tam vlastně takové motorky, které potom jezdí a roznáší různé věci po celé buňce. No a pak je tam jádro, to je takové řídící centrum, taková ředitelna té buňky a na to navazuje spousta různých systémů, které vytvářejí proteiny, což jsou molekuly, takové malé stroje, které mají různé funkce v té buňce. A protein je to samé, co bílkovina. Asi znáte třeba z jídla, že se říká, kolik má proteinů nebo bílkovin. A ano, proteiny se opravdu vyskytují hlavně v mase, v luštěninách, v mléčných výrobcích. No a když my je sníme, tak oni se rozloží vlastně proteiny jsou takové řetízky jednotlivých aminokyselin, což jsou takové menší molekuly, které se do sebe skládají a když nějakou bílkovinu sníme, tak naše tělo si ji rozloží na ty dílky a potom zase složí nějakou, kterou ono samo potřebuje.
0: Kým se živí ty buňky? Získávají z toho energii?
2: Mohou z toho získávat i energie, ale zároveň energie mohou získávat i z cukrů a z tuků. Mm-hmm. A tohle jsou takové úplně základní stavební kameny pro různé stroje v těch buňkách, které pak pracují podle toho, jakou ta buňka má funkci a co potřebuje dělat.
0: To vypadá, že kdybychom se zmenšili, až bychom byli úplně mikroskopicky maličkatí a vydali se do nějaké buňky, takže bychom si připadali jako v těžce pracujícím stroji nebo ve městě.
2: To si myslím, že určitě je. Samozřejmě nikdy jsem to nezažila, ale myslím si, že to bude opravdu se tam to hodit strašně moc, hrozně moc procesů, různě se všechno přesouvat, vznikat nové proteiny, zároveň se třeba rozkládat nějaké toxické látky nebo už nepotřebné molekuly.
0: Takže tam se všechno hýbe a pořád se tam něco děje.
2: Rozhodně.
0: Čili někde uvnitř té buňky je jádro, a tam je ta knihovna, která říká, co ta buňka má dělat?
2: Ano, a vlastně tuhle tu knihovnu tak mají téměř všechny buňky v našem těle úplně stejnou, ale vlastně záleží na tom, kterou tu informaci, kterou tu část, kdybychom to přirovnali ke knihovně, tak kterou tu knížku si ta buňka otevře, a což závisí na spoustě signálů z celého těla a ona vlastně si vždycky vybere jenom část té knihovny, kterou používá a tím se vlastně ta buňka může dělat tu funkci, kterou potřebuje, přestože má vlastně tu základní informaci má úplně stejnou jako všechny ostatní buňky v tom těle, tak díky tomu, že vždycky používá jenom nějaké části z ní, tak dokáže být specifická a plnit tu svoji specifickou funkci.
0: Víš, co mi to připomíná? Jako když jsou lidé, všichni jsou stejní, mají dvě nohy, chodí vzpřímeně, mají vlasy nebo nemají, to je jedno, ale mají nějaký obličej a ruce a každý má doma stejnou knihovnu, ale třeba někteří lidé si otevřou knížku a tu se naučí a pracují jako lékaři. další si otevřou knížku a ti pracují jako učitele. Další si otevře knížku a to bude moderátor v rádiu. Další si otevře knížku a to bude třeba biolog jako ty. Další si otevře knížku a bude třeba instalatér a bude lidem dělat doma potrubí a zařizovat vodu. Tak takhle nějak jsou... Je to u těch
2: buněk? Každá buňka má nějakou svoji funkci a vždycky se řídí nějakou částí toho kódu, kterou má.
0: Který je napsaný v DNA.
2: Ano.
0: Tak a jaké ty buňky můžou být, to si řekneme už za chviličku po písničce. Holky a kluci, mým hostem je dneska Ludmila Hana Houfková a taky si vymyslela krásnou soutěžní otázku. Jaké druhy buněk najdete v lidském těle? Jeden z vás získá krásnou lahev na pití.

0: Posloucháte Klub Rádia Junior, mým hostem je Ludmila Hana Houfková, bioložka, a nám zase někdo volá, asi s nějakou hezkou otázkou. Takže si ho vezmeme. Halo, halo, tady Jana a Lída, kdo je tam?
1: Já jsem Linda a chtěla bych nám říct ty bunky.
0: No, ale víš co, my bychom chtěli, abys to neříkala, protože to je soutěžní otázka i pro ostatní. Tak jestli zavoláš, vlastně ne, to už trošku nestihneme, nešlo by to napsat? Ty seš v autě, viď?
1: Jo.
0: A měla bys třeba nějakou jinou svoji vlastní otázku na buňky?
1: Jak vznikají buňky?
0: Jak vznikají buňky? A to je ale hezká otázka. Tak, Lído.
2: To je dobrá otázka, protože oni nemůžou vzniknout jen tak úplně z ničeho. Buňky vždycky vznikají tak, že se rozdělí nějaká buňka, která už existuje, a rozdělí, vlastně skopíruje, jak jsme se bavili o té DNA, o té knihovně té buňky, tak přesně skopíruje veškerou, celou tuhletu knihovnu znovu, aby tam byla dvakrát, a potom se vlastně ta, celá ta buňka rozdělí na, obvykle na dvě stejné buňky, které potom žijí každá samostatně.
0: To bylo v nějakém sci-fi filmu, že se jako replikují.
2: Ano, replikují se, no, rozdělí se.
0: Tomu se tak říká? Vida. No, tak to je hodně zajímavé. Tak, Lindo, děkujeme za tuhletu otázku a myslím si, že teďka asi by úplně nebylo nejlepší, kdybys to všem ostatním prozrazovala. Souhlasíš?
1: Jo.
0: Tak se měj hezky, šťastnou cestu, ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak a my se teďka vydáme k tomu, že ty buňky mají každá svůj úkol. Tak jaký můžou mít úkol?
2: Tak těch úkolů v tom našem těle, protože naše tělo je velmi složité a každá ta buňka tam má nějakou svoji funkci. Asi víte, že máme různé orgány, takže každý ten orgán má obvykle nějaké typy buněk, které obsahuje. Určitě znáte třeba neurony, což jsou buňky, které přenášejí informace pomocí elektrických signálů po celém těle.
0: To jsou ty mozkové buňky.
2: Ano, a jsou v mozku. No a potom máme spousta buněk, které tvoří nějaké stavební součásti našeho těla, tvoří kosti, tvoří svaly a taky třeba zásobní buňky, které skladují energii, to jsou typicky tukové buňky. A pak máme specializované buňky na povrchu těla, jako kožní buňky, buňky různých sliznic, třeba v puse, které jsou přizpůsobené na to, že tvoří třeba nějaké sekrety, třeba buňky slinných žiláz, které tvoří sliny.
0: A jsou třeba i buňky na slzy?
2: Určitě, ano. Které,
0: A když někdo řekne, že třeba nemá buňky na jazyky, tak na to existují taky buňky třeba na němčinu.
2: To úplně takhle není, to je spíše tak, jak máme vytvořené ty spoje mezi těmi neurony v mozku a každý má poskládaný mozek trošku jinak.
0: Tak to je jenom legrace.
2: Ano.
0: Skvěle. Je třeba v našich buňkách něco, co by tam člověk nečekal?
2: No, možná takové trošku neintuitivní je, že my máme v každé buňce něco, co vlastně historicky úplně hrozně dávno, tak byly samostatné buňky, byly to nějaké bakterie, a vlastně tahleta prehistorická buňka, náš předek lidí a vlastně i všech zvířat, všech rostlin, hub a dalších organismů, tak tahle ta hrozně stará buňka, tak ona vlastně pohltila nějakou tu bakterii a začala ji využívat ke svému prospěchu, a díky tomu mnohem lépe než ty staré, to se musí říkat prokaryotické buňky, třeba těch bakterií, tak tahle buňka, která pohltila nějakou tu druhou buňku, tak vlastně dala základ eukaryotickým buňkám, což jsou buňky, ze kterých jsme složeny živočichové rostliny a další organismy, a vlastně vytvořila mitochondrie, což mitochondrie je taková buněčná elektrárna, která přeměňuje něco, co my sníme, typicky jsou to nějaké cukry, tuky a ty bílkoviny, o kterých jsme si povídali, tak vlastně dokáže přeměnit tyhle ty látky na energii, a kterou potom ve formě ATP, což je taková molekula, která je dobrá na přenos energie a která se dobře transportuje po celé té buňce, tak právě z této elektrárny, z té mitochondrie se tohleto ATP šíří po celé buňce a ta buňka ho může využívat tam všude, kde ho potřebuje.
0: Takže je to taková malá jaderná elektrárnička buňce.
2: Je to taková elektrárnička a právě tahle ta elektrárnička vznikla úplně původně z úplně jiné buňky, nezávisle, kterou ta prabuňka pohltila.
0: Takže prostě buňka byla napadená a vlastně si toho nepřítele vcucla dovnitř a využila.
2: Jako... To my právě nevíme, to se neví, jestli to byl nějaký parazit, nebo jestli to bylo třeba, že to byla potrava, kterou pohltila, nebo jak se tohle vlastně stalo, o tom vědci diskutují a není to úplně jasné, ale je dneska už jisté, že to vlastně ten původ té mitochondrie byl v nějaké další vedlejší buňce.
0: Holky a kluci, ještě 3 minutky máte na to, aby se mi na adresu radio.junior@rozhlas.cz napsali odpověď na otázku, jaké druhy buněk máme v těle. Teď už to víte úplně všichni, protože jsme vám to právě prozradili. No a říkám si, že bych se ještě mohla mrknout do mailu. Martin nám napsal moc hezkou otázku. Dobrý den, můžu nějakou buňku vidět okem?
2: Ano. Můžeš, je jich víc, ale to si taková největší, co se dá vidět jednoduše, je žloutek ve vajíčku, což je vlastně jako jedna buňka, a to je i úplně největší buňka, která existuje, je pštrosí, ve pštrosím vejci.
0: Ale když se podívám do žloutku pštrosího vejce, tam žádné žebříčky a takové věci nejsou.
2: To takhle vidět, to už pak okem vidět není, protože ty součástky té buňky jednotlivé, tak jsou vlastně všechny podobně velké, takže jenom jich je tam víc a je tam víc nějakých hlavně zásobních látek, protože ten žloutek ve vajíčku je dělaný tak, aby z něj mohl žít ten zárodek dlouho, takže ten většinu té buňky tak tvoří nějaké zásobní látky.
0: No vidíš to, žloutek. Takže spousta dětí ráno snídá jednu velkou buňku.
2: Ano.
0: Je to tak. Emilka píše, ahoj, já bych chtěla vědět, jestli buňky můžou cestovat po těle. A jestli buňky můžou přežít mimo naše tělo? To je hezká otázka.
2: Určitě cestují, ne úplně všechny, ale je jich spousta takových, které se pohybují po těle. Můžou to být třeba ty červené krvinky, které už jsme zmínili, které cestují v krvi, a to, že se pohybují úplně po celém těle. A pak to můžou být další buňky, často buňky, které nějak souvisí s imunitou a s obranou těla, které se pohybují a třeba jsou schopné pozřít nějaké ať už jako nebezpečné buňky nebo třeba staré buňky odumřelé v našem těle a rozložit je dál, aby nám tam nedělali další neplechu.
0: Komunikují buňky mezi sebou?
2: Komunikují, a aby celé tělo dobře fungovalo, tak musí komunikovat docela hodně, docela přesně. A můžou komunikovat nějakým způsobem na dálku, že vypustí nějaké signální molekule, nějaké hormony, třeba do oběhu krve, a který potom roznese po celém těle. A nebo mohou komunikovat jenom s buňkami, které jsou okolo nich. A typicky je to právě přes ty hormony, což jsou takové zprávy, je to vždycky specifická nějaká molekula, podle které ty ostatní buňky, když se jim chytí na ty jejich receptory, na ty jejich antény, tak poznají, že se mají nějak chovat podle, nebo co se děje v tom těle.
0: Já jsem někdy slyšela, že když má člověk dobrou nebo špatnou náladu, tak jeho mozek taky dá pokyn k tomu, aby se do těla vypustila nějaká látka, třeba adrenalin nebo endorfíny, to jsou ty hormony dobré nálady, a že to buňky vnímají a chytají a podle toho, že jsou buď veselější nebo smutnější, já nevím, jak se tomu dá říct.
2: Asi bych nepopsala to, jako že jednotlivé buňky jsou veselější nebo smutnější, ale rozhodně se tomu přizpůsobují, protože právě tyhle ty hormony těch různých nálad a hlavně třeba stresové hormony, tak ovlivňují to, jakým způsobem všechny buňky v našem těle fungují a na co jsou připravené, a jestli třeba začnou rychle rozkládat nějaký cukr, který mají zásobní, aby měli dost energie, když třeba jsme ve stresu a potřebujeme najednou fungovat, protože historicky to bylo tak, že když je zvíře nebo člověk ve stresu, tak musí někam utéct nebo se prát s někým nebo něco takového. No a nebo pokud víme, že jsme v klidu, tak třeba ty buňky můžou, nebo pokud jsme ve fázi spánkové, tak že ty buňky vědí, že mají klid a můžou třeba použít tu energii, kterou zrovna mají, na nějaké opravné mechanismy uvnitř té buňky, rozklady třeba nějakých nebezpečných látek a tak dále.
0: Takže to funguje. Honem se na sebe půjdeme po skončení našeho vysílání usmát do zrcadla, abychom měli lepší náladu. Prý to funguje taky tak. Tak prosím tě, Lido, teď mě řekni číslo od 1 do 22.
2: 17.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. A tady máme mail, který nám poslala... A ta bude mít radost. Ahoj, Jano, mám 13 buněk. Červené krvinky, neurony a kožní buňky. Je to správně?
2: Ano.
0: A píše nám to Filomena z Brna, takže milá Filomeno, gratulujeme. Mým hostem dneska byla Ludmila Hana Houfková. Lido, já ti moc děkuju a těším se zase někdy příště. Měj se nádherně, ahoj.
2: Děkuji za pozvání, ahoj.
0: A teď už se s vámi loučí taky Jana Richterová. Dobrou noc.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Malá slepice Peliška se zásluhou kluka Filipa dostala z drůbežárny do domácího kurníku. Ale moc dobře se v novém domově nezabydlela. Nemá-li slepice pořádné peří, dělá prý druhým jenom ostudu. To Peliška určitě nechce. Jak jenom skončí dnešní vyprávění s názvem Kdák škupka je oškubaný, všemi vysmívaný pták? To se dozvíte už za chvilku. Tak hezky poslouchejte.

0: Dobrý večer, děti. Na konci vesnice stojí žlutý dům s červenou střechou. Z komína se kouří. Je jaro a ještě se musí topit, aby lidem nebyla zima. Na záhonech kvetou žluté narcisy a červené tulipány. V hlíně čekají semínka salátu i mrkve na to, až se oteplí. Na druhém konci zahrady je dřevěný domek na kůlech, určený pro hejno slepic. Procházejí se za plotem po výběhu a následují urostlého kohouta, který ukazuje, kde právě leze brouk nebo kde se kroutí žížala. Jenom opelichaná slepice Peliška se krčí opodál. Je bez peří, protože o ně přišla v drůbežárně, kde žila v kleci. Venku na dvoře se už naučila zobat zrní z korýtka, pít vodu z misky, zvykla si i na studenou hlínu, vítr a sluneční svit, ale nepřijala výsměch a urážky.
1: Hele, měla bys nocovat venku. Mezi nás se nehodíš.
0: Nadouvala se černá krasavice a peří se jí lesklo.
1: Děláš nám ostudu.
0: Nakrucovala se kropenatka a hrdě si čechrala peříčka. Peliška vyskočila na pařez a vyhlížela chlapce Filipa, který si ji v drůbežárně vybral.
1: Uvědomuješ si, že na tom pařezu můžu stát jen já?
0: Vypískl varovně kohout. Slepicím včetně Pelišky se moc líbil. Byl celý bílý. V ocase měl dlouhá černá péra a hřebínek rudý jako tulipány.
1: Měla bys nechat toho zírání a velmi rychle si dát odchod.
0: Pokračoval nadutý krasavec. Slepice omluvně kvokla a seskočila dolů. Promiň, nevěděla jsem.
1: Dobrá, a nezapomeň, že i ten druhý pařes je můj,
0: oznámil kohout, rozevřel křídla, napíjal krk a z hrdla vydal hlasité kikriki.
2: No, jen aby ses nepodělal,
0: zasyčel kocour kočka, který u vchodu k slepičímu výběhu číhal, kdy lidé přinesou z domu nějaké dobroty. Byl to právě on, kdo Pelišku uvítal v novém domově. Když zahlédl Filipa s talířem, spokojeně mňoukl.
2: Už se nám to nese.
1: Kikriky, ale to patří jenom nám,
0: ozval se znovu nepříjemně kohout.
2: Kušuj a hleď si svého kikiriky,
0: uzemnil ho kocour kočka a zkušeně se otřel o nohy chlapce, který vstupoval do výběhu.
2: No tak, kočko, sem nesmíš,
0: křikl Filip a odehnal ho. Drůbež vyděšeně běhala a Peliška přemýšlela, že kurník opustí. Už nechtěla zažívat posměch. Vyběhla ven, schovala se do vysoké trávy mezi keře a čekala.
3: Filipe, jedeme na nákup do města,
0: ozvalo se jí nad hlavou. Přikrčila se k zemi. Byl to Filipův otec. Za chvíli pocítila, že na ni dopadá cosi vlažného, mokrého.
3: Kolikrát ti mám říkat, abys mi nečůral na ty rybízy?
0: Zazněl dvorem hlas paní domu. Pelišce v útěku teď už nic nebránilo. V kurníku se jí vysmívají za to, že nemá peříčka, teď se jí ještě budou chechtat, že smrdí. Na nic nečekala, pokulsem zamířila k otevřené brance a prchla ze zahrady. Ani si nevšimla, že na ní upřeně zírá černý pták, který seděl na plotě sousední zahrady.
2: Krk, krk, já bych to nedělal, slepice patří do kurníku,
0: zakrákal krkavec, který si zvykl na lidi a bavilo ho pozorovat, co právě dělají. Když si v zimě zlomil křídlo, soused se ho ujal a tak k němu občas zaletí na návštěvu.
2: Do lesa bych nešel, tam tě sežere kuna, na to vsadím svůj krk, krk, krk,
0: radil Pelišce.
3: Nikomu chybět nebudu a slepicím se uleví,
0: odsekla Peliška a běžela k vzrostlým stromům. Zobák měla otevřený, protože sotva lapala po dechu. Krkavec si myslel svoje a odlétl vyslepičit novinu kočce. Peliška se zastavila až na pěšeně u mohutné borovice. Rozhlížela se kolem a divila se. Kopřivy, co tak ráda zobala na zahradě, tady byly obrovské. Mezi stébly trávy se hemžili mravenci a u louže se válely tučné housenky. Peliška hltavě zobala, ani si nevšimla kočky.
2: Mňau, Mně si celkem fuk, kuře, ale neměla bys tolik riskovat. Jak říká krkavec, životnost slepice v lese po setmění je pár hodin. Všichni mají hlad, mňoukl kocour.
3: Nejsem žádné kuře, jmenuji se Peliška a už vím, jak to chodí. Raději budu v lese než s ostatními v kurníku, kde se mi smějí, odvětila slepice.
2: Varoval jsem tě.
0: Máchnul černošedý žíhaný kocour svou tlapou s růžovými polštářky a tiše odkráčel k žlutému domu. Peliška se radovala z nově nabité svobody. Zanořila zobák do borůvčí, zvědavě si prohlížela veverky, které skákaly ze stromu na strom. Nestrachovala se, ani když se zešeřilo. Však si na noc zaleze někam do kapradí, které roste všude kolem. Zatím spokojeně hrabala, až se dohrabala k hustým trsům trávy. Odtud na ní vykoukl divný, šedohnědý pták. Připomínal jí větší slepici.
4: Zdravíčko, co ty tady? Nepatříš spíš do kurníku?
0: Pronesl ten pták s malým a lehce zahnutým zobáčkem.
4: Měla jsem tam nějaké problémy, odpověděla slepice způsobně. Aha, chápu. Mé jméno je Pávice. A tvé?
3: Chlapec, který se mě vybral, mi říká Peliška, protože jsem drobátko opelichaná, odpověděla slepice.
4: Aha, chápu, řekla znovu Pávice.
5: Drahá, kde se touláš?
0: Ozvalo se a z trávy se vynořilo něco nevídaného. Pták s třpitivě modrými pírky a s korunkou na hlavě.
4: Páni, tak toho by měli vidět slepice u nás v kurníku, ty by pukly.
0: Vydechla Peliška a samým překvapením málem omdlela.
5: Jaké pak páni, my jsme pávy.
0: Proneslo to nádherné stvoření pyšně a roztáhlo ocas. Celou jeho barevností a majestátností se slepice kochala jenom chvilku, protože omdlela docela. Probrala se až na stromě mezi větvemi.
4: Nic se nelekej, Peliško. Můj drahý tě sem přenesl. Přece tě nenecháme dole na zemi na pospas. Kuně, jsme hrabaví ptáci jako ty.
0: Vysvětlila velkorysá Pávice a usmívala se, protože její manžel přiváděl k údivu hodně zvířat a lidí. Peliška se cítila skoro jako v nebi. Jen kdyby ji neotravovali ti hladoví komáři, kteří se s příchodem tmy vyrojili všude kolem.

0: přátelům vajíčko jako poděkování a vyrazila zpět k žlutému domu. Že si vejce odnesla kuna, která šla pelišce v patách, slepice už nevěděla, ale o tom až zítra. Dobrou noc.
1: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
2: Rádio Junior, velká pohádka.
3: Malý medvídek žije se svou mámou medvědicí v krásném lese. Jenže malý neposeda si neváží domova a svou maminku neposlouchá. Má hlavu plnou rošťáren a chce poznávat svět. Pohádku Míša Kulička napsala na motivy Josefa Mencla Jaroslava Kubištová, režie Jan Berger, účinkují Jiřina Bohdalová, Antonie Hegerlíková, Vilém Besser a další. Natočeno v roce 1983.

zvláštní vydání, nejčerstvější zprávy, radostná událost v našem rodném lese. Slyšte, slyšte, medvědici Barboře se narodil malý medvídek. Krá, krá.

0: Medvídek, maličký, heboučký, kulaťoučký, hravý a veselý. To je radostná zpráva. Jak pak mu říkají?
1: Míša.
2: Hezké jméno. Pro medvídka jako stvořené.
1: A ještě nějak.
2: Jak?
3: Kulička.
0: Kulaťoučké jméno. Medvídkovi bude slušet.
2: Míša Kulička.
1: Ať žije a roste náš Míša Kulička. Co říkáte?
4: Ať žije.

0: nám dobře je, slunce tě zahřeje, země tě nakrmí, svět bude tvůj.
1: Já už jsem vzhůru, kuk, mami, kuk,
2: kuk. Míšo.
1: A když jsem se takhle hezky vyspinkal, co bude teď?
2: Teď? Teď se bude jíst.
1: Hau, hau, hau, hau. To mám hlad. Já tě sním.
2: A já tebe.
1: Ne.
2: Kožíček sníme a pacičky sníme a nosánek sníme a bílé bříško taky sníme.
1: Jo. Co to je, mami? To zelené a modré?
2: To je svět, Míšo.
1: Ten je krásný. A proč je tak malý?
2: Svět není malý. Ten je veliký. Jen se jdi podívat blíž ke vchodu jeskyně.
1: To je ale velikánský svět. A tam, kde končí, co je dál?
2: Jdi ty, hlupáčku. To není konec světa. Jen konec naší paseky. A za ní pokračuje les. A za lesem jsou vesnice a města a hory a řeky a prý také moře, Míšo. A kdo pak ví, kde svět vlastně končí?
1: Mami, můžu se jít podívat?
2: Nikdy bys tam nedošel. Žádný z medvědů nebyl ještě na konci světa.
1: Tak se podívám alespoň na začátek.
2: Ne. Ještě jsi maličký.
1: Jenom kousíček.
2: Tak si jdi. Ale to ti povídám. Jen na 3 kroky odhoupněte. Dál ani chloupek.
1: Ani chloupek.
2: Ani chloupek.

0: to je krčí hromádka a moře kaluž, která ještě po dešti nevyschla a udolí dolíček, co jsem si vyležel. No, ti malí medvědi jsou směšní.
1: Však jsi ještě menší medvěd než já, abys věděl. Nesaháš mi ani do pasu.
0: Prý medvěd, já nejsem žádný medvěd, abys věděl.
1: Na světě jsou samý medvědi a svět je náš, abys ty věděl.
0: Prý jsou na světě samý medvědi, ano. A prý jim svět patří.
1: A ne snad.
0: No to bych řekl, že ne. Kromě medvědů je ještě spousta jiných zvířat a moc lidí a svět je ničí a všech dohromady. Rozumíš tomu?
1: Ne. Já jsem ještě malý.
0: Tak si s tím nelám hlavu, ale je to tak. Je to tak, jak ti povídám. A když příště potkáš někoho takového, kdo vypadá zrovna jako já, tak to bude určitě králík.
1: Je, tak já už tě znám. Ty jsi králík.
0: No, zatím malý králík neboli králíček. Až vyrostu budu veliký králík neboli
1: králík. Králíček. To se dobře pamatuje. Já jsem prosím Míša.
0: Však vím. Míša Kulička.
1: Jo, ještě jsem nevytáhl paty z pelíšku. A ty už mě znáš.
0: To víš. U nás v lese všecko víme. Všecko.
1: Máš taky maminku?
0: Nemám. Já mám hodně brášku a to je veselý. Ale taky mám hodně nepřátel a to je zase smutný. Třeba Lišku. Na Lišku si musím dávat dobrý pozor.
1: A proč?
0: Rovnou by mě zakousla, tak by se mnou nemazlila.
1: A mě taky.
0: Ale tebe ne. Medvědu se každý bojí.
1: Tak to já tě budu chránit, chceš?
0: Tak jo. Budeš můj kamarád.
1: Podívej, jak jsem veliký a silný. A jaké mám svaly. A jak se umím mračit. A jak se... Je, mně se zdá, že se mamince po mně moc stýská.
0: Jak si to poznal?
1: Najednou mě tady tak divně píchlo a udělalo se mi smutno. Já už musím domů, králíčku. Ale až se ráno probudím, tak já zase přijdu.
0: A třeba bychom si mohli chvilku hrát, když ti maminka dovolí.
1: Tak já se zeptám. A když jsi takový hodný a slušný králíček, to ona mi určitě dovolí.
0: A víš co? Kousek tě vyprovodí.
1: Tak jo.
2: Jeden krůček domovu, potom druhý, třetí. Kulička a králíček

0: je 6 hodin a dnes je ve městě jarmark.
1: Dej pokoj, nezdobo, nech mě spát.
0: Kikiriki, 6 hodin a 5 minut. Vstávat a 10 na trh.
1: Tě šestka do hlavy trefila, aby tě pometlo po humnech, honilo, aby ti čerchmant vytrhal peří.
0: Kikiriki!
1: No, to mám za svou dobrotu. Bavlnce vás všecky chovám, slůvka křivého vám neřeknu, kozu pasu na nejlepší trávě, čuníkovi z města mláto nosím, stračeně čistím každý den chlév a vy ani člověka nenecháte dospat.
0: Kikiriki, 6 hodin, 10 minut a do města je daleko.
1: No dobře, teď už vstávám.
0: Poslušně hlásím, hospodáři, že máme všichni hlad.
1: Hlad, hlad, nic jiného od vás neslyším. Tak mi aspoň řekni, co je nového.
0: Od západu přibývání oblačnosti, slabý vítr a na slunci oskvrnu víc.
1: No a nic, jinak nic. Nevíš, to, co naše past. Ještě se do ní medvědice Barbora nechytila?
2: Poslušně hlásím, nechytila, ale určitě chytí. Podle nejnovějších zpráv se jí narodil malý medvěd, takže s největší pravděpodobností očekávám, že nás co nejdřív navštíví.
1: Tak, na med nám chodit včely plašit, to by se jí líbilo, ale nám se to nelíbí, co koute?
2: Poslušně hlásím, nelíbí.
1: Tak, tak, Breťo. A proto jsme vykopali hlubokou jámu a zakryli větvemi, aby medvědice, až půjde na náš med, do ní. Co? Spadla? Až se chytí, odvedeme ji domů a pak se budeme mít.

0: Bude vařit, bude prát, uklízet a zašívat, zatímco my, kohoutku, budem pěkně spát.
1: Ach, jen aby na nás zase nevyzrál.
0: Jikuš, kohouté, tentokrát se z naší pasti nedostane.
2: Tuk, tuk, tuk, můžu dál?
3: Jen pojď dál, králíčku.
2: Dobré jítro, pořád čekám, čekám a ty nikde.
3: Maminka totiž není doma, abych se zeptal, jestli zase smím do světa. A taky jsem ještě nesnídal.
2: To nevadí. Podívej. Podívej, co ti nesu.
3: Je, to jsou hezké zelené lístečky.
2: Lístečky, největší dobrota, jakou znám. No tak jes. Jes, nestyď se.
3: Když mě to moc nechutná.
2: Ne. To jsem nevěděl, že jsi tak mlsný.
3: Já to taky nevěděl. Ale třeba vy, králíci, máte jinou chuť než my medvědi.
2: A co rádi medvědi?
3: Nejraději med.
2: Med.
3: Med.
2: V životě jsem ho neochutnal.
3: Já taky ne.
2: A jak teda víš, že medvědům chutná?
3: Maminka to povídala.
2: Aha.
3: A teď ti prozradím tajemství, ale nikomu ani muk.
2: Na králičí ocásek.
3: Dneska maminka přinese med.
2: Opravdu?
3: No, jenže já už mám tak strašný hlad, že to nemůžu vydržet. Asi se přece jenom pustím do těch tvých lístečků.
2: To je smůla. Jak si tu povídáme, všechny jsem je do jednoho snědl. Víš co? Půjdeme na paseku a tam rostou borůvky. Pojď. Jedí medvědi borůvky?
3: Aby ne. Maminka mi je nosí každý den.
2: No.
3: Kde jen může tak dlouho být? Já už jsem i trochu plakal, než jsi přišel.
2: Nebrač, nebrač. Uvidíš, brzy se vrátí. Pojď na borůvky a pak si zahrajeme na schovávanou.

0: najdu už jdu. 10.
1: A nenajdeš.
0: Vždyť ses vůbec neschoval.
1: Schoval.
0: Neschoval.
1: Zavřel jsem oči.
0: A tomu říkáš, že se schoval?
1: Ano. Když nikoho nevidím, tak mě přece taky nikdo nevidí.
0: Ti malí medvědi jsou vážně k popukání.
1: No musíš se mi hned pro všecko smát.
0: Nemrač se.
1: Já s tebou nemluvím, abys věděl.
0: No tak. No. Víš co, počítej ty.
1: Tak jo.
0: Teď se schovám zase já. A nedívej se.
1: Ne.
0: Až zavolám.

0: Like this one.
1: Ouch.
2: Yeah. Jak hledá, jak čuchá, až sem přijde, vyskočí a udělá bof.
1: Schoval se výborně, králíčku. Zrovna se jdu podívat, jestli nenajdu něco dobrého k snědku a vida. Svačina mi sedí právě u nory.
2: Liška, zachraňte mě.
1: Pán Olenku, kdo se mi dostane do drápu, ten se může rovnou rozloučit se životem.
2: Míša, pomoc, pomoc.
0: Co se to tu děje?
1: Ale nic, co by. Jen si děj pěkně po svých.
2: Zachraň mě, Míšo.
0: Okamžitě, králička, pust. Je to můj kamarád a nikdo mu nebude ubližovat, rozumíš? Nebo... No,
1: snad by se hned neprál. To už se Liška nemůže ani pobavit. No, ale když se ti to nelíbí, prosím, jak myslíš? Ale je vidět, že ani jeden, ani druhý nerozumíte žertu.
2: Děkuju za takovou legraci.
0: Hej, králíčku, kam běžíš?
1: Ale nech ho, je to strašpitel. Na mou duši se mu nechtěla nic udělat. Potkám ho, slušně pozdravím a on hned, pomoc, pomoc. Jako by ho někdo chtěl sníst. Já nevím, proč právě on si o mě myslí to nejhorší, co jsem se o něho nastarala, co jsem se ho nahoupala, když byl ještě miminko. Ach jo, nevděk světem vládne.
0: Ale on mi o liškách říkal něco docela jiného.
1: O liškách?
0: Ano.
1: No prosím, tady to máme. Já vím, moji příbuzní jsou všelijací, no ale proto nás nemusíš házet do jednoho pytle.
3: Nevyprávěla ti o mě maminka?
0: Ani slovo.
2: To mám štěstí.
0: Co?
3: Nic. Schválně se jí někdy zeptej, jaká já jsem dobračka. Kuřetě bych neublížila. Kuřata mám náramně ráda, tedy moc ráda, abych tak řekla. A co kuřeti, mouše bych neskřivila křidélko. Každý v lese musí potvrdit, že nenajdeš míru milovnějšího tvora nad kmotru lišku. No nic, však sám poznáš.
0: Opravdu?
1: Ať se mi jezevec nastěhuje do nory.
0: Tak to musím říct tedy králíčkovi. Já mu vysvětlím, že se tě nemusím vůbec, ale vůbec bát.
3: No. A co pak tak sám? Kde máš maminku?
0: Ráno odešla a ještě se nevrátila.
1: Ať mě klepne šiška do mé zapomnětlivé hlavy. Vždyť já ji potkala, ona mi povídá. Milá kmotřičko Liško, vy jste jediná v celém lese, na koho se mohu spolehnout, kdybyste se občas podívala za mým malým Míšou Kuličkou. Musím navštívit jednu starou tetičku.
0: Ale maminka šla pro med.
3: Pro med, říkáš? Ano, no už si vzpomínám. Musím pro trochu medu, povídá maminka, tak abych měla klidnou cestu. Jenže já měla tolik práce a starostí, že jsem se za tebou vůbec nedostala. A kdybych dlouho nešla, povídá maminka, řekněte mu, ať přijde za mnou.
0: To, že maminka řekla.
1: Ať vypelichám, přesně tak to povídala.
0: Vždyť smím zdoupěte jenom na 3 krůčky.
3: Já vím, no abych nevěděla. To mě maminka zvlášť kladla na srdce. Až za mnou půjde, povídala, ať udělá vždycky 3 krůčky a dost. Takhle, podívej. 1, 2, 3 a dost. A zase 1, 2, 3 a dost. 1, 2, 3 a dost. A takhle dojdeš až za maminkou.
0: Ale já nevím, kde je.
3: Já ti to neřekla.
0: Ať tě klepne šiška do zapomnětlivé hlavy. Ale neřekla.
1: Ty čtveráku, takhle se mluví s kmotrou liškou.
3: No tak poslouchej.
1: Maminka je blízko.
0: Kde je blízko?
1: No, kousek odtud. A co říkám blízko? Maminka je blizoučko a to je odtud malinký kousíček. Snadno tam dojdeš. Jen si nasměruješ čumáček a půjdeš rovnou za ním. Doprovodila bych tě, ale teď se mi to vůbec nehodí. Jenže ty už jsi veliký medvěd a jistě se nebojíš.
0: Když já... On mi čumáček ukazuje cestu do toho nejčernějšího lesa.
1: No, snad nemáš strach.
0: Mám. Vlastně ne. A vůbec ne. Králíček říkal, že medvědi jsou ze všech nejsilnější a nikoho se nebojí.
1: Nikoho a ničeho. Přejít černý les je pro ně hračka. Tak už běž. A pozdravuj maminku. Jsme spolu náramné přítelkyně, jedna na druhou nedáme dopustit. A nezapomeň. Jedna, dvě, tři. A dost.

Jenci, jdi. A doufám, že tě ten tvůj nenechavý nos odvede rovnou do bažin. A když si vzpomenu, jakou jsem mohla mít králičí svačinu, zlosti bych se propadla.

0: který čert mi poradil, abych se trmácel na jarmark. Nic jsem neprodal a ještě mě zloděj okradl o poslední krajcar. To kohout pořád. Vstávej, Martine, vstávej, jdi do města, je tam jarmark, něco dobrého nám přineseš. Jášku, až mi ten uličník přijde do rukou, dostane jich nepočítaně.
1: Riky, hospodáři!
0: Jen počkej, ty budeš koukat, co ti Martin nese z trhu. Pěkný prut si na tebe uříznu a brka budou lítat na všechny strany.
1: Hospodáři! Martine, novina.
0: Novina? Jaká novina?
1: Medvědice Barbora se chytila do pasti.
0: Co? Co povídáš?
1: Už je to tak. Spadla do naší jámy a nemůže ven.
0: Tak přece. Pojď sem, ty moje zlatíčko, ty můj koutku, ty moudrá hlavo. Přece jen máme dnes šťastný den. A teď honem domů vezmeme provazy medvědici, svážeme a pak...
2: Bude se nám dobře dařit, hop a hej a...
1: Kikiriki!
2: Necháme ji hospodařit, hop a hej!
1: Kikiriki!
2: Bude vařit, smíčit, pro...

0: Jedna, dvě, tři a dost. Stejně už dál nemůžu. Jak mě bolí pravá nožička. Always, always. Skoro tolik jako ta levá. A černému lesu není konce. Já vím, že se medvědi ničeho nebojí. Ale asi ti starší a větší medvědi. My malí medvíci se bojíme. Co o nás myslí, kdo chce, co chce. Já jsem určitě zabloudil. A nikdy se už odtud nedostanu. Nebo že by mě liška oklamala. Aha, schválně mě poslala do černého lesa, abych to umřel. A nastydl se a zabloudil. Taky, abych se utopil v těch ošklivých bažinách. Ale ne, to není možné, vždyť je to maminčina nejlepší přítelkyně. Počkat, mně se zdá, že mám čumáček trochu nakřivo. Tak to tedy ty, čumáčku, ty za to můžeš, ty jsi mě špatně vedl. Je, kdyby tady tak byla maminka. Maminko.
1: Míšo!
0: Maminka, to byla moje maminka.
1: Míšo!
0: Už letím, maminko. Maminko, tady jsem, mami.
2: Ne, Míšo, ke mně ne, stoj, Míšo, zastav se.
0: Tak, a jsem u tebe.
3: Teď jsme oba v pasti.
0: To nevadí, mamulinko, jenom když jsme zase spolu, víš.

0: ale překvapení.
1: Jeje, kmotřička Liška.
2: Ta nám tu tak chyběla.
0: Proč pak jste v té ošklivé díře?
1: Chytili jsme se do pasti. Pomoz nám ven, kmotřička.
0: Asi to není moc příjemné spadnout tak hluboko. Kde pak? Jeden si musí dávat pozor, kam šlápne.
1: To máš pravdu, ale teď už nám, prosím tě, pomoz nahoru.
2: Ta a pomoc, ještě by nám nastavila nohu, abychom sem spadli.
1: Ale ne, ona je hodná. Vždyť je to tvá nejlepší přítelkyně.
2: Kdo ti to řekl?
1: Ona sama.
2: A ty jsi jí věřil?
1: Myslíš, že mě ošidila?
0: Jak bych mohla? Náhodou, je mi vás moc líto, jak tam tak sedíte. Neopatrnost se nevyplácí, mně by se to rozhodně nemohlo stát.
1: Teda, ty jsi pěkná, to jsem nevěděl, že jsi taková. Jen počkej, až ty spadneš do jámy, tak ti taky nepomůžeme, abys věděla.
0: To byste se nejdřív museli dostat ven.
2: Nevšímej si ji, Míšo, nestojí za to. Radši budeme přemýšlet, jak se odtud dostaneme.
0: Však on už se o vás, Martin, postará.
3: Pospěšte si, bráškové. No tak, přidejte do kroku.
4: Kam běžíte, králíci?

0: neboíme.
1: Holá, zajíci. Už jsou pryč. Co se dá dělat? Neloudejte se, bráškové, přidat, přidat.
2: Kam běžíte, králici?
1: Hej, veverky, pojďte taky. Musíme zachránit Míšu Kuličku.
2: Kde je Míša?
1: V pasti.
2: Co tam dělá?
1: Bojí se.
2: Koho?
1: Člověka.
2: Toho se taky bojíme.
1: Hej, veverky. Zmizeli. Musíme si poradit sami, bráškové. Tak a jsme tady, Míšo.
3: Je, králíčku, kde ses tu vzal?
1: To je úplně jednoduché. Liška běhá po lese a každému na potkání vypráví, že jste se chytili do pasti, takže potřebujete pomoc, nebo ne?
4: Potřebujeme, ale co byste nám, vy, králíčci, mohli být platní?
1: Hned uvidíte. Schodíme vám dolů strom a vy po něm vylezete jako po žebříku. Hej, bráškové, jeden, dva, vy půjdete z téhle strany, vy dva tady, ostatní tam a ty se mnou sem. A hryzejte, kousejte, až budou tři sklítat. Už se kácí. Hej, bráškové, všichni klič. A teď rychle nahoru.
4: Děkujeme vám, králíci.
3: Děkujeme.
4: Bez vaší pomoci by se nám špatně vedlo.
1: Je to nic, rádo se stalo, Barboro. Však mě Míša taky pomohl, když jsem potřeboval. Tak s Bohem, už musíme domů. A ty, Míšo, přijď někdy na paseku. Zahrajeme si.

0: Míšo? Pojď sem. Teď jámu zase zakryjeme větvemi.
1: A proč, mami?
0: Neptej se a dělej.
1: Já chci domů.
0: Neodejdu dřív, dokud neuvidím, jak se Martin sám chytil do své pasti. Vždycky jsem na něho vyzrála a vyzraju zás. Tiše. Někdo sem běží.
2: Jen se pojďte podívat. Pojďte všichni, uvidíte, co jste ještě neviděli. Trak sedli medvědi Martinovi na lép. Ono, abyste jim pomáhali ven. Co si nadrobili, to mají. Hloupí medvě. No, co se smějete? To je k smíchu, když někdo spadne do jámy. Tak pomozte mi, bude to? Pomozte mi ven, tam běžíte.
3: Chytrá hlava uchystala na Barboru past.
4: Past!
3: Hejsa hopsa, z mého medu nebude už krást.
4: Krást!
3: Martin ten má za ušima, hejsa hopsa, hej!
4: Hej!
3: Chlapi vzhůru, medvědice, pěkně se mi vzdej!
4: Ruce vzhůru, kikir!
5: Co to? To je medvědice. Pojď sem, kohoute. Tohle, že je Barbora.
4: Ať postrácím všechno peří, ať mě snědí čmelíci na vlastní oči se mi viděl. Těmahle očima se viděl medvědici Barboru, jak se zmítá v naší pasti. V tom jsou jistě kouzla a čáry.
3: A nebo si ze mne někdo dělá dobrý den.
4: To bych si nikdy nedovolil.
2: Pomoc! Stříčku Martine! Vysvoboď mě odtud, pust mě na svobodu.
3: Vysvobodím, kmotřičko Liško, co bych nevysvobodil, ale nepustím tě.
2: Pust, stričku Martine.
3: Za ta kuřata, co jsi mi odnesla?
2: Už to víckrát neudělá.
3: No to bych řekl, že ne. Když není medvědice, i Liška bude v domácnosti dobrá.
2: Cože? V domácnosti? Já, chytrá kmotra Liška? Nikdy!
3: Už si dochytračila, pěkně tě svážeme, abys mohla dělat jen malinké kručky. Tak, a ty jí, seržante, dovedeš k nám do chalupy.
4: Kikriki, s největší radostí, hospodáři.
2: Ta potupa, ta hanba. Kohout mě povede. Kohout, kterého bych roztrhala na tisíc kousků, kdybych mohla.
4: Jo, ale nemůžeš. A ticho, Liško. Nebo slízneš na vrch ještě nějaký ten klofanec. Bachadem.
2: Kot.

0: bychom měli. Jenomže past byla uchystána pro medvědici a tak v ní medvědice uvízne, jako že se Martin jmenuju. Bude sít a bude žít, bude sušit sena, bude vařit, bude prát.
1: Ruce vzhůru a ani hnout.
2: Spaste ruši, Barbara.
1: Co pak to vyvádíš, stříčku Martine? Nečekáš náhodou na někoho?
0: Na koho bych čekal, Barbořičko, ne, jen tak sedím a koukám.
1: Koukáš?
0: Koukám.
1: Snad číháš, až se někdo chytí do pasti.
0: Jak tě to mohlo napadnout, Barborko, kdy ti povídám, že jenom tak sedím a rozhlížím se po tom širém světě.
1: Jen se dívej, Martine, jen se rozhlížej, však už se dlouho koukat nebudeš.
3: Je, maminko, že mu nic neuděláš.
1: To víš, že ne. Ale na ženu trochu strachu.
0: Nikdy jsem ti stéblo přes cestu nepřeložil.
1: Stéblo ne. Za to past tu si vykopal. Ale teď nastala tvoje poslední hodina.
3: Ne, že ne, mami.
0: Že ne, Barboro.
1: Ale ano.
3: Že ne.
1: Ne, neboj se.
0: Ne, Barboro.
1: Ano a basta. Rozluč se svým bídným životem, Martine.
0: Ale Barbořičko, snad nemusí být hned tak zlé. Všechno ti dám, všechno dostaneš, jen mě nech být.
1: Padni na kolena, Martine, a odpros všechny, kterým si kdy ubližoval. A ze všech nejdřív mě.
3: Ne, mně se to nelíbí a já to nebudu poslouchat. Já radši půjdu zabloudit do černého lesa.
1: Míšo, počkej.
4: No tak neutíkej. Míšo.

0: Určitě. Tebe tak budu poslouchat.
1: Kikriki, jaká sláva, koho to je hrdina? Lišku chytil, už jí vede, to je novina. Umí!
0: Ty jsi mě tak chytil, chudinko.
1: Kohout bude rázem slavný, pyšně bude kokrhat. Když bude chtít, může lišku celou roztrhat.
0: Teď už toho mám dost. To jsi mi vystrašil?
2: Ach, jak je mi líto, že jsem neposlechla dobré rady. Kdo mi říkal, že kohout je v celém lese největší hrdina?
0: Ono už se to ví?
2: Já tomu nevěřila.
0: Chyba, Liško, chyba.
2: A co víc, Slavík povídal, že kohout zpívá mnohem krásněji než on sám.
0: Slavík? Je tohle možné?
2: A Skřivan se přiznal, že nevyletí tak vysoko do oblak jako kohout.
0: No tohle.
2: A já, kmotra Liška, proslula svou chytrou hlavou. Kam se hrabu na kohouta?
0: Já jsem z toho celý pryč.
2: Taky musím uznat, že je daleko mršnější než já, rychlejší a obratnější. Než bych já doběhla tamhle k pařezu, on by byl dávno u chalupy.
0: No to by se mohlo zkusit.
1: Poslouchej, Liško, co kdybychom si dali takový malý závod?
2: Já? S tebou? Vždy bych byla každému prosmích.
1: Nikdo tu není, nemusíš mít strach. Vidíš ten pařez? Tak kdo tam bude dřív?

0: To jsem se zadýchala.
1: Dávno tu na tebe čekám. Vždyť ty nemáš žádný styl. To musíš takhle. Vidíš? Takhle buď.
2: Jak se natřásá, jak mrzká nožičkama. Dokonale. Hotový mistr světa. Nikdy bych to nesvedla.
0: Jen to zkus.
2: Takhle.
0: Ne, úplně špatně. Zdvíhej víc nohy.
2: Ale jak můžu? Mám je svázané. No, kdybys ten pro vás trošku povolil.
0: To nejde. Martin by se zlobil.
2: Ale až mě naučíš běhat, zase mě svážeš.
0: Ale nesmíš to říct.
2: Nepak.
3: No, nepovím ani slůvko.
2: Tak. Tak. Ještě kousek. Dobré.
0: Poběžíme k tomu balvanu. Pozor, připravit. 4, 3, 2, 1, start.
2: Za Bohem, holoupí kohouté a pozdravuji Martina.
0: Ona mi utekla. Liško, vrať se. Liško.
4: No tak, Míšo, počkej na mě, zastav se. Vždyť se Martinovi neskřivila vlásku na hlavě.
5: Ej, chlupáčku, nebuď takový umíněný, pojď ke strejdovi, usměj se, kuk.
6: No, ama, když jste na sebe takový ošklivý, tak...
4: To mi jen tak z legrace, víš, Martine?
5: No bodeď, a kdyby jsi nezačala?
4: Ty jsi začal.
5: No, ale ty jsi mi kradla med.
4: Pro trochu medu.
5: Krásce nemá.
4: Já vím, ale dal bys mi, kdybych přišla a poprosila tě o něj?
5: No, tak...
4: Určitě nedal.
5: Ale kdybys řekla stříčku Martine, dej mi trochu medu, já ti za to pomůžu na poli, tak bych dal, Barboro.
4: To mě nikdy nenapadlo. Měl jsi mi to říct?
5: Asi měl, ale když já tak rád vymýšlel pasti...
7: A já na tebe vždycky vyzrála. To byly krásné časy.
5: Byly, zase budou, je Barboro.
7: Pak, Martine, s tím je na dobro konec. No tak, Míšo, nemrač se a pojď ke mně. Tak teď už se od tebe ani nehnu.
5: Netrucuj, chlupáči, dej si říct. Postavím ti hrad, jaký nikdo nemá. Kamenný hrad a celý bude jenom tvůj. Že nechceš?
6: Ne.
5: Ne. A ti koupím velikánský míč. Tak ti dám hrnec medu. Vrchovatý velký hrnec zlatého medu.
6: Plný hrnec medu? Ale ne. Já nechci. Já se totiž zlobím.
7: Když se zlobíš, nedostaneš nic.
5: Ani líznout. Pojď, Barboro, uděláme si pěknou hostinu, ať to naše usmíření pořádně oslavíme a Míša nedostane nic.
6: No, ne, počkejte, počkejte. Vždyť já se zlobím jen tak maloučko.
5: Co říkáš, Barboro, počkáme?
7: Počkáme, strýčku Martine.

0: už to zase začíná. Co se stalo, kohouté?
1: Liška utekla.
0: Jestli jsem to nečekal, jestli já to předem nevěděl, že kohout všecko zkazí, že tu lišku pustí a zase všechna práce zbude na mě.
1: I však ti občas pomůžu. A teď si nebudeme kazit náladu, když nás čeká hostina.
2: Jú, plný hrnec venku.
3: Je nám dobře v našem lese, veselme se, hej. Radujme se, hej. Je hopsa, hejsa, hej. Začnem spolu hostinu.

0: Klub Rádia Junior od ledna v novém.
1: Baví vás věda nebo raději sportujete?
0: Čtete knížky, sledujete filmy?
1: Nebo jen posloucháte muziku, která hýbe žebříčky světových hitparád?
0: Ať je to cokoliv, vše najdete v novém klubu Rádia Junior.
1: Každý všední den od 17 do 20 hodin se na vás těší dobře naladění moderátoři Rádia Junior,
0: skvělí hosté a témata, která hýbou světem.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na webu radiojunior.cz.

která vypráví o sobě a své rodině. Třeba o tom, že táta chtěl mít kluka a narodila se ona. Četbu na pokračování Lauro, ty si ale číslo napsala Ivona Březinová. Režie se v roce 2003 ujal Vladimír Gromov. Účinkuje Rosita Erbanová.

chtěl kluka. Táta chtěl kluka a narodila jsem se já. Holka jako poleno. Ale myslím, že si táta za těch 13 let už zvyknul, že má doma samý ženský. Hraju sice závodně fotbal, což zas tak moc holek nedělá, ale za to mám pocit, že jsem se právě zamilovala do novýho spolužáka. A to v naší třídě udělala většina holek. Bohužel. Možná bych se měla poradit s Tamarou, jak na Dalibora zapůsobit. Jenže moje starší sestra je někdy dost praštěná, ačkoliv je jí už 16. To až mě bude 16. Tady za těma CDčkama jsem měla oříškovou čokoládu. Obořila se na mě Tamara sotva v zámku, doznělo jí charakteristické šátrání a ona se střelobitě vrhla na skříž číslo 3. Byla prázdná. Nevíš o tom, Lauro, náhodou něco? Nevím, pokrčila jsem rameny. To snad není možný. Ještě včera tady byla, vřískala Tamara. Tak kde je? Zeptej se táty, poznamenala jsem nevzrušeně. Ten má o čokoládách přehled. Tati, vřítila se Tamara do obýváku. Ty smí snět čokoládu? Ale Tamarko, vyskočil táta z křesla a polekaně se rozhlížel, ačkoliv mamka před chvílí odešla do divadla zkoušet hercům nové kostýmy. Nekřič, já ti koupím novou. Hlavně to neříkej mamce, ano. Teda tati, zafuněla Tamara pobouřeně. Vždyť se ti udělá zlé. Víš, co říkala mamka? Takový věci, jako je čokoláda, vůbec nesmíš. Ledadý a čokoládu. S Laurou jsme ti nedávno nějakou koupili, ne? No víš, začal táta, tam je tak nechutná. A kde ji máš? No, já ji snět taky, přiznal táta zkroušeně. Abych vám neskazil radost. Houby, aby nám neskazil radost, syčela Tamara v pokojíku naštvaně. Jak vidí sladký, tak se prostě neudrží. Nebruč, zatáhla jsem jí za malý falt na břiše. Aspoň nebudeš tlustá, když nemáš co masat, ne? Náhodou já teď klidně masat můžu, odsekla Tamara. Milan od bráchy sežene takový prášky, který měnějí tuk na svaly, aby zvěděla. Počkej za pár měsíců, to budu mít postavu, že každému vypadnou oči z hlavy. On je Milanův brácha alchymista? Zeptala jsem se pobaveně. To si mu spíš řekni o kámenem udrců, abys udělala přijímačky na tu průmyslovku. Jinak nevím, nevím. Hele, víš co? Starej se o sebe, Lorinko, jo? A nepleť se do věcí starších, řekla ségra jedovatě. Prý starších. Vždyť je jí teprve 16, huse. Ta až mě bude 16. Romeo měl pravdu, že velerádě bude v oddíle naší posilou. A čím víc se blíží období jarních soutěží, tím si velerádu pochvalujeme víc a víc. Je opakem toho, čemu se říká milá a jemná. Brzy jsme ale poznali, že pro fotbal by se roztrhala, což by se nedalo říct o žádné z nás. Umí podržet partu, ale k těhu se nikoho nepustí. Eliza o ní říká, že je podivín. Ale co pak podivínství spočívá v tom, že se někdo nechce sprchovat v houfu ostatních pišticích holek? Někdy velerádu chápu, že čeká, až vypadnem a raději se sprchuje v chvatu těsně před tím, než do šatny vtrhne banda našich milých dorostenců. Díky velerádě jsme prima tým. Za to doma je to poslední dobou děs. Co se stalo? Zeptala jsem se opatrně, sotva jsem doma strčela hlavu do dveří. Co by? Holka mamka jedovatě. Jenom tatínek měl takový menší záchvat a museli jsme volat sanitku. Ale houby záchvat, durdil se táta. Jenom se mi...

udělalo trošku mdlo, no. Jo, a kdyby ti nepíchli tu injekci, mohlo ti teď už být úplně všechno jedno, škytla mamka. Klidně by sis třeba umřel a jediný, čeho bys litoval, by bylo, že si tu bomboniéru nestačilo sporcovat celou. A mně by to bylo taky jedno, abys věděl, dodala bojovně a vzápětí se rozplakala. Ale mami, špitla jsem poděšeně. Tati, ona to mamka tak nemyslí. Víš, že to tak nemyslíš. A myslím, abyste věděli. Utřela si máma nos do zástěry a prudkými pohyby začala zadělávat na tvarohové buchty, které u nás vážně nikdo nejí. Už je ti dobře, tati? Obrátila jsem svůj zájem raději znovu k našemu provinilci. Ale to víš, že jo, chlácholi mě. Maminka jako vždy zase přehání. Tak já přeháním, jo. Tak já přeháním. Já, abych se ze samých starostí jenom usoužila. Ty se předávkuješ čokoládou, div z toho nevypustíš duši. Jedna holka věčně lítá za míčem a druhá se teď začne potloukat po posilovnách. Ale nech ji, zastal se táta Tamary. Jen ať cvičí, to jí jedině prospěje. Představ si, že by trajdala někde po diskotékách. Tam by akorát tak přišla k drogám. Doma nebyla ani noha. Rychle jsem vynesla koš, převlékla se do teplákové soupravy a mazala na pláci k zadům vyzkoušet si, jestli mě míč opravdu poslouchá. Střídala jsem přihrávky vnitřním nártem, vnějším nártem i tím s propadením přímým nártem. Zastavovala jsem jim míč v běhu, měnila směr ve snaze vyhnout se střetu s neviditelnými soupeřkami a střílela jsem do brány označené dvěma kousky cihel. A právě když jsem míč vykopla kolmo vzhůru, abych si vyzkoušela hlavičkování, ozvalo se za mnou. Nepotřebuješ pilník? Na co pilník? Zeptala jsem se a míč se překvapeně odkutálel do kopřiv. No, už tě chvíli pozoruju, jak tady piluješ ty přihrávky, rozesmál se Dalibor. Zítra hrajem s Libercem, poznamenal jsem důležitě. Musím být ve formě. Vy máte zítra zápas? Tak to se možná přijdu podívat. Prohodil jako by nic. Ale pilná si dost, jak vidím, takže si ten pilník zase odnesu. Řekl a s rukama v kapsách a pilníkem v podpaží se odklátil pryč. Nezmohla jsem se ani na slovo. On mi chtěl vážně dát pilník. A vlastně proč ne? Ještě nikdy jsem od žádného kluka nic nedostala. Ale právě pilník, to je trochu praštěný, ne? Dopoledne bylo k uzoufání dlouhé a tak jsem už v půl jedné odjela na hřiště. Místo oběda, protože před zápasem nikdy neobědvám. To Tamara jde do posilovny klidně s naprásknutým břichem a pak se diví, že je jí zle. Co tak brzo? Zahalikal na mě skukaně pan Sirůček. Začínáte až ve tři, ne? No pojď, aspoň mi pomůžeš třídit dresy. Za chvíli už jsem z balíku vypraného prádla vytahovala červeno-bílá trika a trenky a červené štulpny s třemi bílými proužky těsně u kolen. To je děsný oblečení, pane Sirůček. Lamentovala jsem, jak mi najednou přišlo na mysl, že bych se v tomhle měla objevit před Daliborem. Zvlášť ty podkolenky, pokračovala jsem zoufale. Vždyť tom vypadáme jako fotbalisti, no, co bys chtěla, rozesmál se pan Sirůček. A kam bys jenom schovala chrániče holení než pod štulpny, co? Já vím, ale viděl jste někdy třeba tenistky, jaký mají pěkný oblečení? Jo, holka, to si směla holt rozmyslet a dát se na tenis, a ne na fotbal. A nebo rovnou dělat takovýto trdlování při hudbě ve dvojicích. Slyšel jsem, že tam prý za šaty dostávají i body. No jo, pane Sirůček, když táta chtěl kluka. A mě to kopání baví. Tak si nestěžuj. Ukončil pan Sirůček hovor a podal mi balík červeno-bílých dresů. Loktem jsem si otevřela dveře šatny a s plnou náručí vpochodovala dovnitř. Na lavičce u poslední plechové skříně seděla Veleráďa
a se soustředěným výrazem natahovala do injekční stříkačky obsah jakési ampule. Co tady děláš? Vyjekla a v horečném zmatku se snažila stříkačku ukrýt do igelitové tašky. Nesu dresy, vykoktala jsem. Hele, ty bereš drogy, zeptala jsem se vyděšeně. Ale nesmysl, ohradila se úplně zrůdlá Veleráďa. Já jenom musím, mám prostě takovou nemoc a musím si píchat inzulín, vyhrkla jsem jasnozřivě. Jo, inzulín, kývla Veleráďa a zadívala se na mě veleprosebnýma očima. Neřekneš to nikomu, viď? Ale proč? Nechápala jsem. Kdo by ti co řekl? Za nemoc přece nemůžeš. Já vím, vzdychla Veleráďa. Ale vysvětluj to trenérovi. Ještě by mě nenechali hrát. To je blbost, vykřikla jsem. Hele, můj táta má taky cukrovku a protože nedržel dietu, tak si teď taky asi bude muset píchat inzulín. Ty dietu držíš? Dietu? Řekla Veleráďa. No jasně, že držím dietu. Tak vidíš, že za nic nemůžeš, uklidnila jsem ji. Nevidím důvod, proč by tě neměli nechat hrát. Ale neřekneš nic, viď? Škemrala Veleráďa. Slibuješ? Slibuju, řekla jsem a zírala na Velerádinu paži, do které se vedle desítek drobných vpichů opět zakousla jehla.

Benny Cristo, chicken, filet of skin. Alright, what up? Po včerejšku zdá se mi to jakoby, dlouho nepotkal holku jako ty. Žádná nebyla tak moc funky, žádná nestědla všechno jako ty.

jsem, když jsme naposledy měli čas jen pro nás a neřešili nic, jen leželi doma, láska na gauči a pak znova a přemýšleli nad tím, kam se poletí. Ale aj k nám přiletěla moc zlá doba, i když to není fér, teď jsme na to oba, ukaž mi ten úsměv,

колотнец. В Africe navštěv školní třídu, mají bídu, nemají ani křídu, s těma by měl se sebe fotit a poradit jim, jak mají žít. A začni, kámo, s meditací, ne, ale v Česku jsou etací, co meditujou klidně tu, ale...

se na pouť, fakt je skvělá. Do Santiago de Compostela, pokora, kámo, pokora, je jen v Himalajích nahoře.

Nikdy jen nemávnu rukou, a kde co není mi jedno. Nikdy se nezvládnu zasmát, nikdy se nezvládnu zvednout. Nikdy se dívám na seriál, pořád na další díly. Radši než abych se snažila být blíž svému cíli. Třeba teď

0: Rádio Junior.
1: Ježiš, já už jsem se lekla, že jsme se ztratili.
2: Hrozně. Víš co, pojď a budeme zpívat, jo?
1: Dobře.

0: jsem se probudila, ej.
1: Probudila.
2: Veď jsem se tím unavila, ej.
1: Unavila.

v kříži. Kdo mě budí, když já ve dne spím? Kouzlím od půlnoci kránu.

truhlařinou, zakázky se mu jen řinou. Když latě po letech klíží, někdy se až oči klíží. Lidi nebaví stejno kroje.

co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krat, ale lásce sloužil rád. Teď je zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu.

tisíc kilo.

Rádio Junior.

0: mohla přihodit dopravní nehoda.
1: Kvído, kam jedeš?
0: Až teprve na zelenou můžeme vyrazit. Tak co děti, jedem?
2: Jedem!